Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.

děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

bist du wie.

0: než je
1: ten. Jdi pryč, rodiče o ní chtějí spát, ale ty se samotnýho prosince protikuj.

0: nezekli, nezekli.
1: Pleják.
2: Pleják.
1: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
3: Ejďo!

0: Vlna, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

ovocím rože.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na rádiu Wave.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: A quiet, tiše teď rozhodně nebudeme, čekají nás dnešní první zprávy v 8 hodin na rádiu Wave, které přináší Rozálie Pecáková.
1: Zprávy rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Ministerstvo spravedlnosti chce podruhé odložit nová pravidla pro velikost cel a ložnic ve věznicích. Platit měla od příštího roku a vězňům měla zajistit větší prostor. Podle rezortu na to ale věznice nejsou připravené. Jejich kapacita by po změně se snížila o zhruba 2800 míst, tedy o víc než desetinu. Hasiči celou noc zasahovali u požáru pětipatrové budovy ve Štěchovicích u Prahy. Vyhlášený je druhý stupeň poplachu. Požár se podařilo lokalizovat před půlnocí, dohašovací práce ale stále trvají. Nikdo se nezranil. Ruský prezident Vladimír Putin dnes navštívil Iturup, největší z Kurilských ostrovů. Informuje o tom ruská státní agentura TASS, podle které jde o první Putinovu návštěvu souostroví v roli hlavy státu. Rusko od druhé světové války vede o ostrovy územní spor s Japonskem. Obě země proto nikdy nepodepsaly formální mírovou smlouvu z druhé světové války. V Trutnově dnes začíná čtyřdenní rokový festival. Letošní 42. ročník je věnovaný symbolicky Václavu Havlovi, jako podsta k jeho nedožitým 90. narozeninám. Bývalý prezident festival za svého života často navštěvoval.
1: Sport.
2: Novým trenérem fotbalové reprezentace Nizozemska je bývalý kapitán Barcelony Xavi Hernández. Španělský ministr světa a Evropy nahradil Ronalda Koemana a podepsal smlouvu do mistrovství světa v roce 2030.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na rádiu Wave právě začíná ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: A jestli pro Stolia Flow, krásný, možná trochu vlastně býv, takhle po ránu, dá se to považovat za příjemnou výživnou snídaní, podle mě hezké ráno a vstávání společně s Radiem Wave, Terezou a Filipem.
1: My vás tady vítáme, budeme pro vás vysílat až do 11. hodiny a dneska to bude primárně pro leváky a levačky, protože vysíláme pro těch 10 až 12% populace, protože dnešní den patří vám, jo. Kdokoliv je levák, tak ví, že to třeba není úplně tak jednoduchý. My si řekneme pár různých jako zábavných faktů o leváctví a já začnu třeba tím, že Kellyn nedávno v nějakém videu řekl, že se ho ptali, jako, co o něm málo lidí ví, a on řekl, no já vlastně jako spoustu věcí dělám jako levák, ale levák nejsem, ale mám to tak strašně jako zamíchaný, že kdykoliv začínám s nějakou novou činností, tak se nejdřív musím rozhodnout, na kterou tu stranu mi to jde líp. A říkal asi 8 příkladů věcí, kdy každou z nich dělá úplně na opačnou stranu.
0: Takže Kellyn je vlastně multitalentovaný člověk.
1: Je to obojživelník.
0: Je to obojživelník. Myslím si, že můj děda to taky takhle jakoby má, že byl jako dítě vlastně braný jako levák, akorát že v té době se ještě přeučovali leváci. A spousta lidem se přeměňovaly jejich identity, takže i tohle. Takže ho ve škole učili psát pravou, levou měl někde snad přivázanou k židli za zády. A tím pádem si tu svoji jakoby méně šikovnou ruku tak vytrénoval, že teď má vlastně v obě levý, ale v tom dobrým slova smyslu.
1: No tak dneska v playlistu jenom levák Bob.
0: Každopádně, pokud byste koukli na Simpsony, tak Leftorium je obchod, který si Ned Flanders založil jako svůj biznis. Myslím, že mu to moc nevycházelo, tak třeba to někoho z vás ještě napadne a budete biznisově úspěšnější.

0: Tak je a Oswald, teď chviličku asi budu o každém člověku uvažovat, jestli třeba píše levou nebo pravou, tak nevím, jestli někdo ve uskupení Taige je levák nebo pravák, zkusíme se někdy přeptat, no ale teď se díváme do historie na serveru levactví.cz, kde se ukázalo, že ano, i v historii tady lidi prostě psali a všechno dělali líp levou než pravou, ale mělo to taky své jako komplikace, jo. Třeba v římském vojsku, když jste byli levák, tak jste museli bojovat pravou rukou, protože v římských legiích prostě se musel držet tvar. Takže tam by to vypadalo blbě, ale to šlo. Tam prostě byste vypadali jako že špatně jako funkční článek, což muselo být nepříjemné, když vám třeba jde o život, musíte se vrhánit nějakým mečem, ale musíte to dělat tou rukou, kterou vám to nemíní jako dobře, to musí být šílený. Stejně jako třeba v baroku, když jste hráli na housle v orchestru, tak jako neexistovalo, že je máte na druhou stranu a prostě máte vyrobený custom housle, takže jste museli taky hrát na housle tou rukou, kterou vám to jde hůř, což je prostě hrozná jako výzva, no, v životě.
1: Zrovna u těch hudebních nástrojů je to dneska už docela podchycené a seženete levou rukou kytaru, levou rukou housle a tak dále, ale potom je stále ještě docela dost předmětů, které třeba každý den využíváme, u kterých to úplně tak automatické není, jo, a nejčastěji se teda na internetu objevuje příklad otvíráků na konzervy.
0: Proto mají konzervy už takový ten úchyt prostě, jak to jenom vezmeš a odklopíš.
1: Potom nůžky teda. No. Který určitě jako seženete levou ruky, ale třeba ne úplně v každém obchodě. A pak je tady třeba příklad kroužkové vazby, když píšete do sešitu ve škole, že ta spirála na té levé straně potom prostě tlačí do ruky.
0: No, to určitě tlačí do ruky, ale tak to se ti stává i když píšeš pravou, ne? Protože máš uprostřed tu spirálu.
1: Můžeš to otočit vždycky.
0: No, aha, no tak právě, už to chápu.
1: Takže otvíráky na konzervy asi jako hlavní příklad, potom taky ale počítačové myši.
0: Aha, no spousta problémů, doufám, že teď přicházíte stejně jako já na to, co všechno je tady prostě dělaný jenom pro lidi, co umí psát pravou rukou.

0: Teď se koukneme na to, jaké nám tady uzrály další trendy na sociálních sítích, protože jich je tolik a jsou tak už jako krátce životné, že by člověk mohl někdy prošvihnout. Od toho tady je hotspot, který vás informuje o tom, jaké trendy zrovna trendují a proč a co třeba pod nima můžeme najít a rozkrýt. Tak tentokrát se po 16. hodině budeme bavit o taste maxingu a taste washingu. A vy už znáte maxing a washing jako takový možná, ale nový hotspot se právě zaměřuje na to, proč se na sociálních sítích čím dál častěji setkáváme se slovem vkus.
1: O tom, jak nás vkus formuje na Instagramu nebo Pinterestu a podobných internetových místech, nebo jak s ním pracují tech bros a AI korporace, na to si posvítila Barbora Součková, která vede rozhovor se sociologem Ondřejem Špačkem. Vy můžete hotspot poslouchat dneska ve vysílání v 16 hodin v premiéře, anebo potom kdykoliv zpětně.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Stále ještě novinka ze včerejší úrody, teprve třetí vydaná skladba vítězné kapely letošního ročníku parády neobjevených Starter nese název Darkness Inside a tematizuje pocity, úzkosti a taky tlaku okolí a taky neupřímnosti kolem nás.
1: Curtains Please se podařilo krom té výhry samozřejmě zavítat i na nějaké festivaly a ještě nejsou s tím úplně hotoví, protože vystoupí třeba na Národní třídě na oslavách 17. listopadu. Mezitím ale musí stihnout ještě odevzdat videosingl, který vzniká za finanční podpory Českého rozhlasu. No a protože jsou to velmi pracovitý kluci, tak předtím vydali ještě jeden track, který jsme právě teď slyšeli, takovou hodně tenzní skladbu, která zároveň ale končí, dá se říct, nějakou katarzí, nebo oni tomu říkají pocit nirvány, to má symbolizovat ten závěrečný závěr právě s akustickou kytarou, jinak vás to napíná po celou tu dobu a je spíš o tíživějších tématech.
0: Teď už Boleslav a jeho Portal Serenade, pokud vás něco tíží, tak můžete utéct tímhle portálem.

0: Jít a come and go, pokud až teď přicházíte k poslechu Rádia Wave, tak za chviličku nás čeká 9. hodina a ta znamená zprávy.
1: Ještě před ní stihneme v playlistu Paris taky Blue Andy a Flowdena společně s Mangou.
2: Stage Rádia Wave.
3: Stage Rádia Wave. Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
2: Stage Rádia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Yo, end of discussion. Yeah. I don't care about this little man fronting. No. Call me and my team do the dumping. Flowden a Manga společně na tracku Dons and Divas. Za dvě vteřiny tady máme 9:00, už je tu. No a další zprávy přináší opět Rozalie Pecáková.
1: Zprávy Rádia Wave.
2: Rádio Wave.
1: Zprávy.
3: Stát dnes ve 13 hodin spustí veřejný zátěžový test aplikace e-doklady. Lidé se můžou zapojit jednoduše tím, že aplikaci otevřou a aktualizují svůj doklad. Cílem je zjistit

0: Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení. Vedlejší podnikání můžou využívat například studenti, důchodci nebo rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené. Před 65 lety začala stavba tzv. Berlínské zdi. V rozdělném Německu to byl jeden z vrcholů studené války. Bariéra obkroužila západní část města ovládanou spojenci a na další skoro 30 let ji oddělila od okolního socialistického státu. Výročí připomene bohatý program složený z výstav, koncertů nebo prohlídek. Informují o tom oficiální stránky hlavního města. Festival Filmová renesance dnes začíná ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Až do neděle na něm návštěvníci uvidí přes 50 celovečerních filmů. Kromě toho nabídne doprovodný program s desítkami hudebních a divadelních vystoupení.
1: Sport.
0: Plavkyně Barbora Sémanová bude útočit na třetí evropské zlato na trati 200 metrů volný způsob. Obhájkyně titulu vyhrála na kontinentálním šampionátu v Paříži rozplavby i semifinál. O medaile poplave po půl osmé večer.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 až 30 stupni Celsia. Tolik zprávy. Další naleznete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na rádiu Wave pokračuje ráno s Terezou a Filipem.
2: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas. Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: MC name. Add a nuga? No. Took a while stabbing the dark. It's my first name minus the AI. And you couldn't write this even with AI. Cause man's been a barist from back then in the playground spitting that break.
1: Teď se koukneme na chviličku do kin, do kinosálu, do přítmí, kdybyste chtěli utéct třeba letním teplotám někam za filmem a říkáte si, proč se pořád točí do kolečka jenom remakey slavných věcí. Doba už je taková, ale jedna taková další věc tady začíná být hodně na vzestupu mimo remakeů nejrůznějších Dun a podobně. Bavíme se o internetových fenoménech, které právě dávají vzniknout novým filmům díky svému virálnímu potenciálu a úspěchu. A to nejčastěji vlastně hororům.
2: Podobným stylem se do kin dostaly příběhy jako Backrooms a Posedlost. V jednom případě to byla creepypasta někde z Redditu, prostě zašantročená. A zároveň tyhle filmy dostaly na starost mladí tvůrci, od kterých se vlastně třeba ani tolik neočekávalo. A nakonec jsou to prostě velký trháky, co se týká návštěvnosti. Stále se to v těch kinech ještě hraje a je velká šance, že pokud jste nebyli na Odise, tak jste byli právě na jednom z těch dvou zmíněných hororů. No a byla jen otázka času, než se to někdo bude chtít, tyhle úspěchy napodobit. Takže do kin má zamířit nový fenomén internetový, taková creepypasta s názvem Jeff the Killer.
1: Každopádně uvidíme, jak to celé dopadne, protože tenhle ten obrázek možná znáte, ale je dobré ho teda vidět, abyste se na něj vzpomněli, že ho znáte. Já vám ho asi úplně nepopíšu, je to taková jako rozostřená, jako Marilyn Manson, kdyby byl rozostřený.
2: A kdyby měl vykulený oči teda hodně.
1: Kdyby měl vykulený oči, ano.
2: A rozeklaný dásně, což možná byl Marilyn Manson má, nevíme. Jeff se na internetu objevil už v roce 2008, takže je to docela jako archivní záležitost. Postupně kolem něj ale vznikala taková rozsáhlá mytologie, no a v ní je Jeff 13-letým sériovým vrahem, jehož tvář znetvořili kyselinou jeho šikanátoři.
1: No a do kin ho hodlá dostat Savannah Moss, tvůrkyně víc než 11 miliony sledujících na TikToku, což jí k tomuhle úkonu oprávnilo. Proslavila se krátkými Fever Dream videí, kde se vlastně zmíchá horor s bizarním humorem, no takže to možná nakonec bude víc sranda než strach, ale těžko říct, necháme se překvapit.

0: Slow Motion Dancer a Lifeline společně s Goodbye Clifford, ještě předtím Norman D. Loco a my máme 18 minut po 9. hodině. To ještě neznamená takové horko, ale jinak má dneska být až ke 30 stupňům. Terezo, s těma aktuálníma vlnama veder mění se nějakým způsobem tvůj přístup ke spaní venku, anebo tě to, nebo tě to nevyhání úplně ven z bytu?
1: Nevyhání to úplně ven z bytu, protože bydlím v bytě, který je přímo nad sklepem. Od okolního světa mě oddělují stěny tlusté asi 2 metry, takže já jsem taková...
0: Jsi v chládku prostě.
1: Já jsem v chládku v podstatě, já jsem taková jako princezna na hradě, takže já naopak jako kdykoliv přijdu domů, tak si můžu jako vydechnout a někdy si i vezmu ponožky normálně. Takže já to jako nemusím díky bohu úplně jako hrotit, ale vím, že spousta lidí, když má tu možnost třeba typicky na chalupě nebo někde, kde prostě mají exteriér po ruce, tak se prostě večer rozhodnou vylézt aspoň na verandu, terasu. Možná teď už někdo dokonce spí v noci i na balkóně, když má třeba prostornější balkon do vnitrobloku. Je to dobré hlavně v tom, že letos, jak je sucho, bohužel, tak je hrozně málo komárů, takže ti to jako neruší.
0: To mě rozhodně jako lichotí, že je málo komárů, protože já jsem alergik, nicméně spousta těch budov je po aktuálních vedrech natolik vyhřátá, že vlastně po tom, co zapadne slunce, tak už se nestihnou vychladit, jo? Tak to znamená, že jdete spát a je vám opravdu třeba horko. No a únikem proto může být třeba spaní v přírodě pod širákem, což podle serveru iRozhlas čím dál tím víc lidí v Česku preferuje a vyhledává a říkají, je to fakt dobré, protože jsme se s tátou koukali na nebe.
1: Jako může to být vlastně hrozně hezky dobrodružný, že když nejsi úplně zvyklý, tak si z toho uděláš takovou jako vlastně takovou jako dobrodružnou zábavu. Nevím úplně, jak potom z toho spacáku ráno jako vylézt třeba do práce efektivně a taky zároveň, kde ve městech se takové věci dají dělat, protože si myslím, že když vylezeš třeba do stromovky, tak tam jako se určitě nepotkáš s nějakým pochopením, pokud si tam budeš chtít třeba dát karimat a přenocovat, takže to může mít ve městech jako docela výrazný úskalí. Mimo města to samozřejmě je dostupnější.

0: Kelsilu a Running to Pain. Jak je to dlouho, kdy jste si naposledy šli půjčit knížku do knihovny? Snad ne 150 let. 150 let je tady s námi knihovna města Plzně a při tomto velkém výročí otevírá novou výstavu, která mapuje její historii, vývoj, současnost i budoucnost a můžete si až do 25. srpna prohlížet tohle všechno v Kopeckých sadech.
1: No a tahle ta historie vlastně sahá až do první republiky a teď si tady představte, že nějaká vaše prababička si půjčila knížku, kterou nevrátila a teďka vám třeba někde na vás vypadne na půdě a vy půjdete zpátky do té knihovny.
0: I s úrokama.
1: Tam bude pořád ta stejná knihovna, nebo asi trošku jako jiná, ale podobná instituce. A teď vlastně bych skoro ani nechtěla vidět, kolik vám vyměří pokutu. Tak to možná by mohlo být zajímavé vyzkoumat. Každopádně ta knihovna se proměňuje v první řadě svojí velikostí. Na počátku měla jenom pár tisíc knížek a dneska má síť vlastně poboček po celé Plzni, hlavní budovu, no a dostává se i do okrajových částí, má tam malé pobočky, takže můžete navštívit knihovnu na různých místech a dokonce má i bibliobus, což znamená, že na těch místech, kde už ani není pobočka, tak tam pořád ještě může přijet autobus a vy si můžete půjčit knížky nebo taky dokonce i deskové hry, audioknihy a e-knihy, takže nejenom kniha v té papírové původní vazbě, ale i další vlastně její derivace jsou tady k půjčení, takže můžete si vlastně vybrat z nejrůznějších skoro až médií, no a stejně jako spousta jiných kulturních institucí i právě Plzeňská knihovna nabízí besedy, přednášky a semináře, takže je z ní vlastně takové kulturní centrum, kde se můžete společně potkávat a zažívat nějaké příjemné kulturní zážitky.
0: Není to tím pádem jenom o půjčování, je to i o tom, abychom se scházeli na různých místech a jako vidět pojízdnou knihovnu, ten bibliobus podle mě docela stojí za to.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šemestou dnes od 7 večer na rádiu Wave.

0: Elektronická novinka v našem playlistu Nina Girači společně s Porterem Robinsonem na tracku Wanna Cry. No a my vás teď budeme posílat takzvaně do světa. Můžete například, pokud jste z Prahy, nebo se sem chystáte dorazit na koncert do Petrohradské kolektiv, to je ve Vršovicích a po 19. hodině tam vystoupí Orchard, který se zrodil ze solových úniků od kapelní dynamiky vlastním jménem Erik Váňa. V něm má víc svobody zahalit ten živý set do široké škály emocí a přirozeně prostupovat i místem, kde zrovna hraje. Tím místem pro dnešní večer bude právě Petrohradská kolektiv.
1: Kdybyste chtěli vyrazit naopak třeba do Ostravy, tak Antikvariát klub Fiducia vás zve na Věžové vodojemy ve Slezské Ostravě. V 18 hodin se můžete podívat na terénní přednášku u právě dvojice vodojemů ve Slezské Ostravě a zjistit třeba, jak takové dominanty fungují, čím jsou výjimečné. Přednášku provede Robert Kořínek, specialista na věžové vodojemy a industriální dědictví. Takže pro všechny, kdo mají rádi industriální dědictví, architekturu a vodojemy, je tady tahleta docela zajímavá nabídka v Ostravě v 18 hodin.
0: No a pokud vašim srdcím dominuje rapový žánr, tak do Frýdku Místku se můžete vydat už od zítra, kde proběhne dvoudenní festival Tlak v beachbaru Zátoka a na pódiu se představí přední jména domácí i slovenské scény, jmenovitě třeba Louds One, 58G, taky Danzun, MC Gay, Michailov, ale taky spoustu dalších. Ten festival nabídne přírodní koupání, stanové městečko a taky samozřejmě noční program, klidně až do ranních hodin.

0: Remy Wolf a Quiet Onset. Ticho tady rozhodně nebude, pokračujeme v playlistu a za chvíli už 10. hodina.
1: Do té doby ještě Karolína Beranová a taky Delulu, One Girl's Heaven a zprávy.
0: Ty nebudu Delulu, nemusíte se bát.
2: Hergot.
3: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
3: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
3: Každou neděli od 18 hodin
4: na rádiu Wave.
5: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

0: One Girl's Heaven od Dua Delulu, ve kterém figuruje i Karolína Bernová. My už tu máme 10. hodinu a dnešní poslední zprávy Rádia Wave přináší Rozalie Pecáková.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Největší domácí cyklistický závod Czech Tour dnes začne první etapou z Prahy do Karlových Varů. Víc než 120 jezdců odstartuje předpolednem z Vítězného náměstí v Dejvicích a do cíle by měli dorazit kolem 4. odpoledne. Úvodní etapa měří 163 kilometrů. Letošní extrémní sucho způsobuje na některých místech v tuzemských lesích dřívější opadávání listí. Stromy v horku spotřebovávají více vody k ochlazování, ta potom v listech chybí. Nedostatek vláhy a vysoké teploty se projevují taky na jarních sazenicích. Místy jich uschly i desítky procent. Rusko v noci zaútočilo na ukrajinský říční přístav Izmail v oděské oblasti na hranicích s Rumunskem. Informovali o tom tamní úřady. Po úderu na přístavní infrastrukturu vypukl požár a vznikly škody. Zatím není jisté, zda jsou po útoku zranění nebo mrtví. Izmail je největší ukrajinský přístav na řece Dunaj. Slouží také jako hlavně jako terminál pro vývoz ukrajinského obilí. Soubory z Mexika, Srbska nebo Portugalska vystoupí na Mezinárodním folklorním festivalu v Písku. 31. ročník tam začíná dnes a potrvá do neděle. Festival je nejen hudební a taneční přehlídkou, ale zároveň ukazuje zvyky a tradiční kroje z různých částí světa.
1: Sport.
2: Další přípravný zápas proti extraligovému týmu dnes čeká hokejisty Dukly Jihlava. Od 17:30 přivítají v horácké aréně Kometu Brno. Dva nejúspěšnější kluby československé historie se spolu utkají poprvé po více než 8 letech. Na zápas je prodaných víc než 5000 vstupenek. Mohly by se tak zařadit mezi přátelská utkání s nejvyšší návštěvností v Česku.
1: Počasí.
2: Dnes bude převážně jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni Celsia. Tolik zprávy, další naleznete na našem zpravodajském serveru iRozhlas. Na Rádio Wave posloucháte Ráno s Terezou a Filipem.
1: Rádio Wave, Wave, Wave, Wave.
3: Český rozhlas, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.

0: There's a party at my place. Zavěr so based a party at my place. Pokud jste už unavený z večírku u vás doma, chtěli byste vytáhnout paty někam, třeba taky trošku do přírody, tak léto na to je ideálním momentem, protože pořád ještě probíhají festivaly. No a jestli jste ještě žádný nestihli, tak nemusíte mít strach, že koncem srpna končí všechna sranda, protože šestý ročník festivalu Jesnění na vás čeká ještě mezi 3. a 6. zářím, takže kdybyste chtěli vyrazit do Jeseníku a zároveň si užít festival, tak ještě první zářijový víkend je proto docela vhodný moment.
1: Na tento sousedsko-kulturní festival si budeme zvat v příštím vstupu s jedním z organizátorů, takže na to se těšte. Ještě předtím pouštíme 52 Hertz Whale, Alice Merton, úplně nejdřív ale nedávný single od Tina Shea, která slibuje novou desku, ta se jmenuje Popstar, trošku jakoby nekreativně, ale docela jí to věříme zatím z těch ukázek, že by se tou opravdovou Popstar dokonce mohla stát.

0: playlistu Radio Wave doznívá Alice Merton a její Waste My Life, kde se můžete hodně ztratit, ale taky se zajesnit. Je jeseník, to město se promění mezi 3. a 6. zářím na dost takové zasněné místo, plné doprovodného programu, plné hudebního programu, plné čtení a tak dále. No aby nám k festivalu jesnění a letošnímu 6. ročníku řekl víc někdo, tak už máme ve studiu Lukáše Bobčíka. Ahoj.
1: Ahoj Filipe.
2: Ahoj.
1: Ahoj, díky za pozvání.
2: Tak my se teď díváme na ten program a je tady opravdu hodně, hodně z čeho vybírat. Začneme možná u hudby, to už tak u festivalu většinou bývá. Jak jste vybírali vlastně letošní hudbu, kdo přijede, z jaké dálky případně a na co se těšíš?
1: Hele, ta hudba, tu jsem skládal vlastně i v nějakém návaznosti třeba na to místo, takže máme tam jako takové headlinera Hyha Holky, které vydali teďka na jaře album, kde se věnovali nebo inspirovali knihou Kladivo na čarodějnice od Václava Kaplického, což je téma přímo jako z Jesenicka, takže návštěvník může za jeden den navštívit Petrovy kameny, které jsou třeba na tom prvním tracku, tak zároveň ten koncert. Potom samozřejmě jsou to nějaké kapely, které mě zaujaly, které jsem viděl naživo, třeba Oměj, což je taky temné, jsou také temné kytary z Valašská postpunková kapela, řekl bych takové čerstvé jméno na té naší české kytarové scéně. A pak jsou to věci, které třeba jako na Jesenicku úplně nevidíš, nebo jsou to i na různých festivalech třeba nemáš moc šanci třeba to vidět.
0: Takže třeba Laukon nebo Nevrtač teda moc často na Jesenicko nezavítají. Jo?
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Velká škoda, vy se prezentujete jako sousedský festival, to znamená ale, že se prostě využívá město Jeseník jako hlavní místo konání, zároveň se ale docela i jako za tím programem minimálně dochází, protože využívají se i nějaká jakoby přírodní zákoutí, tak jak bys popsal ty místa, kde bude ten program k vidění?
1: Hele, je to fakt jako pestré. My totiž využíváme i pohostinnosti Vlastivědného muzea Jesenicka v Jeseníku, takže mám ten festival jak v institucích, v divadle městském, tak zároveň jdeme třeba do Smetanových sadů nebo do těch míst, která úplně tomu běžnému návštěvníkovi nejsou vlastně známá. A my máme to štěstí, že vlastně 3. rokem už oživujeme takový velice pěkný prostor bývalé textilní továrny Moravolen, kde vlastně jednu část využijeme jako open air výstavu studentů AVU a tu druhou část máme na sousedskou slavnost a koncertní večer, kterým zakončíme vlastně sobotní program.
2: No a mimo ty hudební události nás čeká celkem dost toho doprovodného takzvaně programu. Ve vašem případě to je vlastně docela jako výrazná složka. Vidím tady spoustu divadelních představení, ale taky třeba cirkusů anebo komentovek a loutkových představení. Co mě zajímalo hodně, Luxfero botanická dílna. Jako to spektrum je opravdu obrovský. Zajímá mě hrozně moc, jak může jako růst sklem botanická nějaká prostě složka, ale to asi je lepší prostě navštívit v sobotu. Co z toho doprovodného programu bys třeba vyzdvihnul ty?
1: Já třeba bobří workshop, protože máme to štěstí, že do toho festivalu se aktivně zapojují i místňáci a oni jsou velice rádi, že mají taky festival ve svém městě, takže to je holčina, která bydlí v Lipové Lázni a chystá pro úvod festivalu bobří workshop.
2: Můžeme to vyrábět bobry?
1: No, je to blízko vody a myslím si, že to bude takové dost zajímavé spíš pro děti. Jako
0: stavení hrází teda tím pádem.
2: Stavení hrází zubama. To bude skvělý hlavně pro všechny, co potřebují vyndat ty kejvající se mličňáky.
0: Ano, pokusování dřevíček.
1: Jo. No a nebo ještě vlastně výroba hudebních nástrojů z věcí, které by byly běžně vyhozeny, jo, že si z toho potom prostě zbastlíš nějaký nástroj a můžeš si na něho zahrát.
2: Takže nejdřív si pokácíš zubama prostě strom, potom si z něj vyrobíš mandolínu.
1: No ideální.
0: Udržitelnost sama. A celé to je v kooperaci s Bastl Instruments, teda předpokládám.
1: No to by bylo to úplně.
2: Ale vy taky spolupracujete se spoustou lidí, která je z toho regionu, jak si už říkal, mě třeba tady zaujala Dorota Ambrožová, která žije na Olomoucku nebo přímo možná v Olomouci. My jsme tady od ní měli audioknihu, tak na Vodní tvrzi ještě taky připraví třeba autorské čtení. Takže hodně lidí, kteří s tím krajem mají evidentně co dočinění, vás tady čeká v programu, který není jen o koncertech. Pojďme si ještě na závěr říct, jak složité je třeba se na festival dostat, tím myslím, jak moc máte omezený vstupenky, případně kde se u vás dá ubytovat, jestli s tím umíte nějak poradit a podobně.
1: Když to vezmu, tak my máme vstupné, máme 4 druhy toho vstupného na platformě Go Out. Si můžete vybrat vlastně ze 4 cenových hladin podle toho, která vám vlastně sedí nejvíc, nebo podle toho, jak se cítíte, jak byste nás rádi podpořili ten festival. Co se týče ubytování, tak to necháváme většinou na těch návštěvnících, tam těch možností je poměrně hodně, protože je to turistický kraj, je tam spousta penzionů i hotelů, takže je to spíš jako na té DIY, jak se říká. A
2: tak to stačí evidentně, místo na stany možná taky někdo někde ještě může dohledat, kdyby se nebál zářijového počasí, což samozřejmě může ještě znamenat úplně nádherný víkend. Tolik asi k tomu programu. Já nevím, jestli chceš ještě dodat něco, co jsme nezmínili. Tyhle ty 4 dny opravdu teda vybízí ke spoustě otázek evidentně, ale jestli máš na závěr třeba nějaký osobní tip, na který se těšíš, a nebo už se můžeme pustit k Laokoonu, protože nás taky čeká v playlistu.
1: Hele, já se asi nejvíc těším na ty procházky, třeba na audiovolk Lovci mají oči pro pláč, což je vlastně jako představení, které ohledává návrat vlků do té krajiny, a je to jako představení, které čerpá vlastně z nějakých poznatků odborníků z Nutí Dua, přímo jako z Jesenicka a Kralického sněžníku, takže to si myslím, že by mohlo být dost zajímavé, a spíš ty procházky, opravdu ta krajina k tomu vybízí.
2: A takže to je jeden obrovský výlet doplněný taky programem a hudbou. Vy se můžete podívat na jesnění.cz, kde najdete novinky, program, taky účinkující a všechny podstatné informace. S náma ve studiu už seděl Lukáš Bobčík, no a my se pustíme právě Laokoon, který taky vystupuje na tomhle festivalu. Kdybyste se chtěli udělat trošku obrázek, tak můžete společně s náma v playlistu. My moc děkujeme, Lukáši, ať se celý festival vydaří, nejenom stran počasí, ale taky návštěvnosti a všech zajímavých workshopů. Ať se všichni naučí hezky postavit něco z bobry a vyrobit mandolínu. Ahoj.
1: Ahoj, a díky moc za pozvání.
0: Ahoj.
1: Ahoj.

0: I'm working on mine.
1: Děláme vlny. Český rozhlas, Radio Wave.

mě neděsí slyšet, co na mysli leží mi v noci, když nikde nikdo vzpomínky neruší, nemusím přehlušit.

0: Mispety a hlasy. Hned dva hlasy uslyšíte v Chudáčcích, když naladíte Rádio Wave po 11. večer, protože Adam Ernest a Petr Uhlík se zaměří na cestování.
1: No a vyrazili dokonce na letní podcastovou scénu za přítomnosti svých manželek a maminek, sbírali jednoho bludišťáka za druhým a řekli na sebe i to, co není úplně pravda. Takže pokud jste prošvihli tuhle zásadní událost, tak si můžete Adama, Trnku Ernesta a Petra Uhlíka poslechnout a taky se podívat s nima tak nějak mentálně do exotických destinací.
0: Nové postřehy z letišť a právě z různého letního cestování, ale po Chudáčkovsku si můžete poslechnout v 11 večer, pokud jste právě třeba nestihli dorazit na letní podcastovou scénu.
2: Chudáčci, když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Poslouchej Chudáčky Petra Uhlíka a Adama Ernesta už dnes od 11 večer na rádiu Wave.

0: Teď se tady ponoříme do fontány, která naznačuje, že my už teda opravdu odcházíme s Filipem, ale s námi ve studiu už Jarda Petřík, ahoj.
1: Ahoj.
2: Krásný dopoledne,
0: ahoj. Když tady byl Lukáš zvát na festival do Jeseníku, tak se potom off-air ptal, když už přijel do Prahy ty 4 hodiny, tak jestli se tu dá začít něco hezkého, tak já jsem vyštrachala z našeho kulturního tady seznamu výstavu Matter of Art ve Veletržáku v Praze, kam jsem ho poslala. A on říkal, že už byl taky v Kutné Hoře na výstavě, cestou teda možná, nebo včera. Jarda teda evidentně měl podobný nápad a podobnou zastávku.
2: To je pravda, ale na výstavě, jakkoliv v Dugasku jsem zamířil, jsem nebyl, protože jsme s dcerou se vypravili o patro výš, tam je totiž taky skvělá dětská herna v Gasku. Je to velmi kids-friendly místo, takže nebojte se vzít vaše nejmenší ratolesti do Gasku v Kutné Hoře, sami si projít výstavu a druhý rodič třeba, ať si s nimi zatím užije v herničkách, anebo v zahradách potom krásných zrekonstruovaných, který jsou nad Gaskem. Opravdu to tam za ty roky neskutečně prokouklo a já to můžu říct, protože jsem tam kolem jezuitský koleje Jářku 4 roky chodil na gymnázium a vypadalo to tam hrozně, když to ještě byly ty starý kasárna, které byly zavřený. Ten kontrast toho, když člověk šel podél těch soch na jedné straně směrem k chrámu svatý Barbory a po druhé straně měl ten zavřený Gask, který vypadal daleko víc právě jako nějaký kasárna než prostor, jak ho znáte teď, tak vyražte do Gasku, jsou tam skvělý výstavy aktuálně pořád teďka a myslím si, že nebudete litovat.
1: Ovšem pozor na ty momenty, kdy vaše dítě z té herny zabloudí na výstavu Petra Válka, která by ho mohla případně docela dost vyděsit.
2: Je to pravda.
1: To je poměrně creepy, takže tam
2: jenom
1: spíš
2: s dospělými.
1: Přesně tak.
0: Takže Koudelníkův syn Jarda Petřík přináší aktuality z Kutné Hory, no a my se loučíme, vy vysílání rozhodně nemusíte vypínat, naopak další 4 hodinky je tady Jarda pro vás.
1: Ahoj.
3: Starter. Hitparáda neobjevených.
4: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /starter.
1: Starter, hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Anetix a ještě předtím Lil Yachty. Máme krátce po 11. dopolední a ve čtvrtečním On Airu na rádiu Wave vás po Tereze a Filipovi zdraví ze studia Jarda Petřík. Před námi už za chvilinku novinka v podobě spolupráce kolumbijské zpěvačky a producentky Eli Minus a Nika Leona. Jejich nejnovější singlovka se jmenuje I Spiral. No a je to vlastně první ochutnávka ze společného EPčka Kele Paso a Mis Amigos, které vyšlo na začátku srpna. V téhle hodince do 12. ale třeba taky Rosalía, Tolstoy, Sampa the Great a nebo třeba John Glacier s novinkou Bond Girl. Za pár minut taky ukázka z nejnovější Impactu a určitě stihneme i první várku kulturních typů. Tak příjemný poslech.

0: po Big Boyovi Glebovi, teď pro vás mám ukázku z nejnovějšího vydání podcastu Impact, který je věnovaný tomu, že Češi a Češky sice chtějí nakupovat zodpovědně, ale když přijde na jejich přítomnost v obchodech, tak se ukazuje, že na tu udržitelnost tak trošku zapomínají. Alespoň tak by se dal ve stručnosti shrnout nový výzkum analytické společnosti STEM. Proč u nás vítězí spíše cenovka i v roce 2026, i u mladší generace, nejenom na to se zeptá Adéla Šponerová, marketingové specialistky Karlíny Volemanové a analytičky Kláry Zajíčkové. Celý díl na Wave.cz a v podcastových aplikacích a teď slibovaná ukázka.
1: Já mám pocit, že taky se hodně mluvilo v souvislosti s tou větší udržitelností o tom, že průkopníky bude mladá generace, tak možná co vám vycházelo o ní? Bude skutečně průkopníkem?
2: Tak uvidíme ještě, ale mladší generace teda má více osvojené to, že nakupuje v sekáčích. Vidíme tam častěji, že právě kombinují ten nákup nové věci, věci z druhé ruky a také je tam o něco větší, ale jako je ta skupina malá napříč tou populací lidí, kteří teda pořizují věci jenom z druhé ruky. Další věc, která je patrná, tak právě, že mají více osvojené a věci, které se týkají té zodpovědné spotřeby textilu. A více se prostě v těch věcech vyznají i třeba, když jsme se ptali na nějaké otázky týkající se toho, jak si lidi myslí, že nějaké oblečení obsahuje škodlivé látky, tak v tom třeba vychází tady v těch znalostech mladší generace taky lépe. A co se týče toho konkrétního chování dalšího, tak si mezi sebou více jsou lidi zvyklí půjčovat třeba věci a další součást nějakých těch návyků je to, že jsou zvyklí přeprodávat věci online, že častěji než ostatní už ty vyřazené věci mají snahu někde dál prodat, poslat, takže tohle určitě vidíme.
1: Naděje tam je.
3: Já bych doplnila, že tady to jakoby přeprodávání, tak jako v nějakém reportu jsem četla, že každý pátý zákazník už při nákupu nového zboží přemýšlí nad tím, že ho přeprodá.
4: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na Wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva koncertní tipy pro pražské na dnešní večer. Začneme pozvánkou do přístavu 18600, neboli pod Širák. Dneska by pršet nemělo, ostatně deště se asi jen tak nemusíme bát ani v následujících dnech stále ještě. A proto si můžete užít tvorbu čimbalistky Johany Kláry Kratochvílové, která se ve své solové tvorbě věnuje elektronicky procesovanému cymbálu v polohách, kterým soubory, které se věnují lidové hudbě ani symfonické orchestry, příliš nepřejí. Jako vzácný zdroj efemérních zvuků, který otvírá nečekané snové světy. Odehraje kompozici s názvem Disunited Synergy, která je založena na intuitivním objevování zvuku a jeho proměn prostřednictvím cymbálu a živého procesování tohoto netradičního hudebního nástroje. No a pokud zamíříte do prostoru Petrohradská kolektiv, tak tam se dneska představí projekt Orchard od 7 hodin večer, který se zrodil ze solových úniků od kapelní dynamiky Erika Váni, který v něm má více svobody zahalit live set do široké škály emocí. Vždy je ale určitě přítomna i něha a hloubka intenzity, která vrcholí až k výbušnému Youth Rage. Na vlastní uši dneska v Petrohradská kolektivu od 7.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
4: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
3: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
4: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
3: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

You one two describe my

0: Mariana Magdalena ve vysílání Rádia Wave, kde se teď už budeme chvilku věnovat známé globální soutěži Eurovize, a to společně s naší zprávařkou Rozálí Pecákovou. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Budeme se věnovat Eurovizi z důvodu, že tahle soutěž zpřísňuje svá pravidla ohledně pořádání a mě samozřejmě zajímá, co přesně se v těch pravidlech mění.
1: Tak dosud bylo zvykem, že Eurovizi pořádá země, která zvítězila v předchozím ročníku. Nově ale vítězství nezaručí hostitelství v případě, když je země zapojená do ozbrojeného konfliktu.
0: Proč se pro takovou změnu organizátoři rozhodli?
1: Evropská vysílací unie neuvedla jako důvod žádnou konkrétní zemi, ale jak píše Deutsche Welle, tak se Izrael už druhým ročníkem umístil na druhém místě. Navíc v letošní soutěž bojkotovalo 5 zemí: Španělsko, Nizozemsko, Slovinsko a Island, s odůvodněním, že se po boku Izraele nemohou účastnit kvůli válce v pásmu Gazy.
0: A řešila něco podobného Eurovize už v minulosti?
1: Ano, v roce 2023 nemohla soutěž uspořádat Ukrajina, která vyhrála v roce 2022. Důvodem byla rozsáhlá invaze Ruska. Tehdy jménem Ukrajiny pořádala ročník Velká Británie ve městě Liverpool.
0: Detaily ohledně změnách v Eurovizi najdete i na našem webu v sekci Wave News. Rozálie, díky, hezký čtvrtek.
1: Děkuji taky.

0: Slovenská spolupráce mezi Erikou Rain a i samou Zingem, Tekutý piesok, teď natekl do vašich uší a věřím, že tam udělal jenom dobrotu. 11 hodin a 47 minut před čtvrtečním polednem v playlistu ještě Vampire Weekend, taky Gerda Blank a nebo L.A. Priest.
1: Vieme byť spolu ticho a to nie je málo.
2: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Fuxem série opener koncertu. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fux2.cz.
3: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Ani Skrillex už neodolal tomu obrovskému mezinárodnímu vlivu reggaetonu. Důkazem je tahle spolupráce s portorickou reperkou Young Mikou ve vypalovačce Duro, kterou posloucháte teď krátce po čtvrtečním poledni na rádiu Wave. Stará Rika se před náma, neboli míříme na Slovensko, za jednou ze členek rapové crew Million Plus, která se po loňském albu Ja Sára vrací zpátky s novým singlem. Jmenuje se V mojich snoch, existuje k němu i videoklip a pokud vás zajímá, tak odkaz na něj budete moct najít na našem webu v hudebních novinkách z tohoto týdne. Příjemný poslech vám přeje i teď krátce popolední Jarda Petřík. Tohle je nová Sara Rikas.

0: Z to všichni, kteří jsou aspoň trošku aktivní na sociálních sítích a během letních prázdnin na ně odevšat vyskakují fotky jejich známých i neznámých z dovolených a z krásných míst na světě, kde nikdo nic nedělá a všichni se mají krásně. No a tak nějak člověk očekává, že si během toho léta užije sám více klidu, dovolené a nových zážitků a dobrodružství, jenže realita kolikrát může být i mnohem obyčejnější nebo dokonce složitější. A o tom všem je nový díl Nádechu s krizovou interventkou Barborou Mudrovou. Celý díl na našem webu a v podcastových aplikacích a ve vysílání teď pro vás mám krátkou ukázku.
1: Ale ten obraz vlastně si myslím, že nějak jako tu je dlouho, jo, takovýho toho velkýho léta. Podle mýho feedu vlastně všichni lidi teď buď trekujou v Alpách, nebo jsou na festivalu, anebo jsou u moře. Ale vím, že to tak není, že prostě se nevyfotí spocený v práci a nebo u toho, jak sedí na gauči. Jedna vlastně rovina je, co s náma dělá to léto a nějaký očekávání a takovej ten spíš jako obraz, jo, který si nastavujeme. Jo, taková ta mezera mezi tím, co vlastně bych chtěla a co reálně se děje, která může způsobovat frustraci, úzkost, nějakou jako i třeba pocit izolace. To mi přijde hodně výrazný teď. Druhá věc je, co s náma dělá vedro třeba, jaký máme prostě fyziologické změny v tom těle, které jsou způsobené výkyvama teplot. Těch studií na to, jak vlastně vedro ovlivňuje lidskou psychiku, je spousta. A ty důkazy pro to, co a jak ovlivňuje, tak jsou různý. Nejsilnější důkazy jsou, protože nám vedro hodně narušuje spánek a nějaký kognitivní výkon. Mm-hmm. Zároveň potom, když jako jsme unavený, tak to má další dopady. Jo? To si asi umíme představit, že prostě když se moc nevyspíme, tak to pak nějak vypadá. Jsou potom i středně nějaký silný důkazy k tomu, že to může zvyšovat třeba agresivitu, impulzivitu. Vlastně zároveň jako nás se úplně ta psychika neptá, jestli je léto nebo podzim nebo zima, a když prostě nám není dobře, tak léto to jako úplně nezlepší. Může to být nějaký faktor, ale nevytáhne nás to jako z toho, že nám není dobře, nevyléčí nás to. Takže zase nemít jako od toho léta očekávání v tom, že najednou mi bude dobře jenom proto, že je léto. Co si myslím, že je důležitý, tak je zjišťovat, co vlastně znamená dobrý léto pro mě. Jo, jak jsem říkala, že prostě v mém feedu všichni chodí po Alpách a jsou u moře. Určitě je to super, ale říkám si někdy jako, hele, chtěla bych já tam teď bejt? Vlastně asi ne, vlastně bych chtěla dělat třeba něco jiného. Jo, zjišťovat, co vlastně je to moje dobrý léto, v čem já bych byla spokojena. Což je těžký a nutí to člověka neustále jako spochybňovat, co vidí a nevidí a co by se mu líbilo, nelíbilo, ale myslím si, že je hodně důležitý zapojit prostě nějakou imaginaci v tom, co je dobrý pro mě.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastech.

0: Zero, Rolls Royce, pull up, zero, black boy, hop out.
1: Minulý čtvrtek jste si zase po dlouhé době mohli ověřit, jak fungují čelisti bez Aleše a Vítka. Myslím si, že Tonda Tesař se v dendrologickém speciálu popral s mixážním pultem i s mikrofonem velmi dobře. Každopádně dneska čelisti už opět v tradičnější sestavě od 6 hodin večer jako každý čtvrtek na Waveu. Tedy Aleš, Vítek i Martin Pleštil. No a rozebírat se budou filmy jako The Last House, Spider-Man z Bruce'u Nový den, Dvě deci tuše, A Toxic Love Story anebo Vraždy v Idahu. A dojde i samozřejmě i na nějaké ty filmové novinky a tak dále, jak to znáte. Dneska od 6, ostatně jako každý čtvrtek.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti.
2: Poslouchejte Čelisti už dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Krásný zvuky, ale arkádový videohry v tomhle songu pojmenovaném Think of You od projektu New York jsou za námi a před námi dva tipy na komentované prohlídky na dnešní den. První pozvánka míří do pardubické galerie Gampa, kde dneska od 7 hodin večer můžete projít výstavní prostory probíhající výstavy Bienále ve věci umění s kurátorem Františkem Fekete. No a během prohlídky tak společně prozkoumat, jak umění a imaginace pomáhají překračovat hranice přítomnosti a otevírají prostor pro nové způsoby uvažování. Navíc na komentovanou prohlídku potom od 8:30 naváže projekce autorských snímků umělců a umělkyň zastoupených na výstavě v Gampě. Uvedeny budou taky některé videoanimace a videoperformance, no a večer potom uzavře raný film průkopníka íránské animace Nosrata Karimiho. To všechno dneska v pardubické Gampě od 7 hodin večer. Komentovaná prohlídka s následnou performance vás čeká i ve Frýdecko-Místecké galerii FM, tam se začíná o poznání dřív, už o 16:30. Jedná se o výstavu Intenzity těla trojice autorek Bronislava Orlická, Blanka Bártová a Pavla Krkošková. No a co se týče zmíněné performance, tak ta bude následovat na závěr setkání, a to v podání Lucie Váchové a Vojty Rilka, kterou v kresbě do prostoru navíc ještě zachytí Pavla Krkošková. Tanečníci budou improvizovat v dialogu se situací i vámi, tedy přítomnými návštěvníky, kteří se mohou, ale také nemusí kdykoliv spontánně připojit, ať už k tanci nebo ke kreslení. Výstava Intenzity těla dneska prostřednictvím komentované prohlídky a následné performance ve Frýdecko-Místecké galerii FM začíná v 16:30.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy rádia Wave.
1: Kulturní tipy na rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: caught up.
1: Nádherně houpavé londýnské R&Bčko téhle trojice Flow, věc pojmenovaná Caught Up, dozněla pár minut před čtvrteční 13. a docela ještě v playlistu Small Town Life a taky Kate Lomas.
2: Quest.
3: Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
2: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Nejdřív na jaře letošního roku pár lidem ve Velké Británii přistála ve schránkách VHSK s několika vteřinovým klipem. Ten se následně samozřejmě objevil na YouTube a následovaly jeho další kryptické informace. No a bylo jasné, že borcovka na po 13 letech budou mít novou desku. Ta už vyšla, jmenuje se Inferno, samozřejmě opět ji najdete v katalogu labelu Warp Records a teď z ní posloucháte song Prophecy at 1420 MHz. Borcov Kanada ve čtvrtečním on airu na rádiu Wave pomalu, ale jistě minulostí a my se teď podíváme na Slovensko za jednou z aktuálních novinek týdne. Za zpěvačkou Adélou Jirgovou, která si říká v hudebním světě pouze svým křestním jménem, tedy Adéla. No a její nejnovější single, který předznamenává debutovou desku Prima, jež vyjde v září, se jmenuje Ain't in LA, což ve skutečnosti znamená Being in Bratislava v podstatě, protože tenhle song je právě poctou rodné Bratislavě, kde se mimochodem natáčel i videoklip. Nová Adéla.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: You're too deep. It's how they get you,

0: Jestli rádi posloucháte náš herní magazín Quest, tak určitě dobře víte, že si pro vás Jarda, Lukáš a Šárka připravili takovou speciální letní sérii, za mě se skvělým názvem Side Quest, a rozeberou v ní ty nejzajímavější a nejdůležitější české hry za poslední více než dvě dekády. Nahlídnou na ně z dnešního úhlu pohledu, vezmou vás taky do dob, kdy se vytvářely, a všechno to zasadí do historického kontextu. Historického snad ne. No a první díl, ten byl věnovaný legendě jménem Mafia. Celý už je na webu a v podcastových aplikacích, ve vysílání teď taky ukázka.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
3: Šárko, když se řekne Mafie, první je Mafie jednička, co se ti vybaví úplně jako první?
4: Taxíky.
3: Mm-hmm. Ne hlášky, nejsou to hlášky z českého dabingu.
4: No tak samozřejmě, že to jsou hlášky. Máš gramofon, Jardo?
3: Já mám gramofon.
4: No tak vidíš.
3: A dokonce jezdím jako šílenec a snad se nebojíte se mnou jezdit. Občas mi ty hlášky z Mafie proniknou i do běžného života, musím říct, že jsem skutečně hrál Mafii tolikrát a jako tolikrát jsem různé mise projel, že některé mám totálně v paměti vypálené.
4: Upravil ti někdo někde fasádu?
3: No ježišmarja, to co pak nám to tady jde za páreček. Lukáši, ty se tváříš na to jako lehce jako skyslé rajče.
5: Je to tak, no. Já přemýšlím, co vlastně bude, nebo nechci, aby moje role v dnešním speciálním questu byla jenom taková rové skeptika, ale musím být upřímný k vám a velice živě si pamatuji, že pro mě třeba jeden z důvodů, proč jsem té první Mafii nikdy nepropadl, byl právě ten jinak oslavovaný slavný český dabing, protože já jsem hrál, a teď přemýšlím, jestli to bylo demo. Měla ta hra demo?
3: Neměla.
5: Tak to nebylo demo, tak jsem tím pádem musel hrát plnou verzi. A je možné, že to byla plná verze, kterou jsem si tehdy půjčil, a to není žádný eufemismus, skutečně jsem si ji zapůjčil z obchodu s videohrami, ve kterém jsem tehdy pracoval, respektive to byl obchod s něčím jiným, ale videohry se tam prodávaly taky, což jiný tajnost měla, byly to prostě CDčka. A zahrál jsem si pod už jakoby vlastně nahypovaný ohlasy lidí, kteří jí hráli, milovali, recenzovali případně, nadšeně o ní psali už na tehdejších internetových diskuzích. No já jsem si to pustil a mě strašně kopl do hlavy právě ten český dabing, kterýho nejsem příznivcem do dneška, ale je to takový ten můj problém, že já nejsem příznivcem české dabingové školy moderní nebo takové té post porevoluční vlastně. A ve hrách to u mě platilo dvojnásob, takže já jsem se kvůli tomu tehdy od té Mafie dost odrazil a skoro bych se pasoval tehdy na hejtra, protože jsem strašně nerozuměl tomu, proč se někomu tak strašně líbí něco, co mi znělo takhle. Takže doufám, že mi to v následujících minutách, desítkách minut důkladně vysvětlíte.
1: Quest. Hrajeme s vámi. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za námi Mae Stephens a věc pojmenovaná If We Ever Broke Up. No a před námi nějaké ty další kulturní tipy. A to na jednu, řekněme, hodně specifickou instalaci, kterou můžete vidět dneska v Českých Budějovicích v prostorách kasáren Žižkárna od 17 hodin. Jedná se o inscenaci s názvem Kolem jdoucí, nebo instalaci v podobě 6 bytů, které vlastně fungují jako takové zrcadlo české společnosti. Jedná se o narrativní prostor v podobě výtvarné instalace inspirované sociologickým výzkumem rozdělení svobodou Česká společnost po 30 letech. Ale místo grafu a statistik nabízí tohle místo 6 zmenšených bytů, které reprezentují různé sociální třídy dnešní České republiky. No a vy jako návštěvníci do nich samozřejmě můžete vstoupit, pootvírat všechny zásuvky, přečíst si dopisy, prohlížet osobní předměty a postupně tak objevovat příběhy jejich obyvatel. Instalace využívá principy narativního designu, inspiruje se počítačovými hrami a imerzivními instalacemi a zve k novému pohledu na ty druhé, bez předsudků, skrze prostor a osobní zkušenost. Třeba dneska od 17 hodin. Kasárna Žižkárna v Českých Budějovicích a kolem jdoucí.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán. Špína.
1: Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína.
1: Špína.
4: Pořad, který se vám zarije za nechty.
1: Špína.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

Nový The Strokes a taky deska plná autotunu. Rovnou varování pro ty, kteří podobně jako já úplně neholdují tomuhle vokodérovému upravování hlasů. Tohle byla každopádně věc The Fruits of Conquest. Jedna z těch, kde ten autotune není až tak extrémně slyšet. Každopádně nový The Strokes ve vysílání Rádia Wave pomalu za námi. Před námi třeba Fimi Guerrero, Bass Victim a taky Bloom a Anna Vaverková. No a teď jedna informace ze světa vědy, protože možná jste nevěděli, ale až 90% léků, které nejdříve úspěšně projdou testy na zvířatech, následně bohužel selhávají při klinických zkouškách na nás, tedy na lidech. No a britští vědci se rozhodli výrazně omezit v souvislosti s touhle informací závislost výzkumu a vývoje nových léků právě na zvířatech a nahradit je takzvanými organoidy, což jsou miniaturní lidské orgány vypěstované přímo z buněk pacientů. No a nový výzkumný program na univerzitě v Cambridge teď chce vytvořit celou databázi právě zmiňovaných organoidů a pomoci tím ve zkoumání konkrétních léků na jednotlivé nemoci. Detaily o téhle novince na našem webu v sekci Wave News. Já jenom dodám, že co se týče těch pokusech na zvířatech, tak vězte, že jenom za loňský rok ve Velké Británii provedli vědci přes 2,5 milionu pokusů léku na zvířatech. Píše o tom Guardian, no jak už jsem zmiňoval, tak naprostá většina jich následně na lidech takzvaně nefunguje. No a nejčastějšími zvířaty, na kterých se ty pokusy dělají, tak jsou to myši, potkany, ryby a nebo ptáci. Detaily na našem webu v sekci Wave News o téhle novince jménem Organoidy. No a teď je před námi slibovaná další muzika. Fimi Guerrero, Bass Victim, Bloom a Anna Vaverková, ale ze všeho nejdřív míříme za projektem Nerajev a songem Cloud9.

Blue ve spolupráci s Anou Vaverkovou, která výjimečně nespívá česky v tomhle songu pojmenovaném SOS, ale češtinu rozhodně ještě do 14. na rádiu Wave uslyšíte, a to díky posthudbě, od které v playlistu je přichystaná píseň Bude to dobrý, ale bude to jiný. No a ještě před nimi přijdou na řadu The Beaches a jejich Orpheus.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Nepoznám tvoje jméno. No a mě napadá krásný oslý můstek v souvislosti s názvem tohohle songu a skladbou, kterou slyšíte v zápětí v podobě novinky WannaCry, která je inspirovaná kyberútokem stejnojmenného viru z roku 2017. No a kdo si vzpomene na jeho jméno dneska v roce 2026? Vzpomněla si Nina Girachi, tahle australská hudebnice, která se právě na tomhle songu dala dohromady s producentem Porterem Robinsonem. Společně tuhle skladbu poprvé zahráli naživo letos v dubnu na Coachelle. No a teď už je venku i oficiální studiová verze a zároveň taky jedna z našich aktuálních novinek v playlistu. Nina Girachi a Porter Robinson, Wanna Cry.

0: I know I'm finna go late. Yeah, I'm gonna stay around her. Call me Cash Clay. Oh, I go crazy about her.
1: Cestovali jste někdy, řekněme, více na divoko s jedním dítětem a říkali jste si, jak to někdo může dávat se dvouma malýma dětma? No tak doporučuji poslechnout nejnovější Casablanku, protože tam zjistíte, že se to dá i s pěti dětmi a navíc jenom s jedním rodičem. A právě ten jeden rodič, konkrétně Ivana Rybová, přišla za Pavlem Sladkým do studia, no a vznikla z toho hodně zajímavá nová Casablanka, tedy další díl cestovatelského magazínu Rádia Wave, který vám může dát, věřím, hodně tipů na cestování právě s malými dětmi, protože Ivana Rybová chodí se svými pěti dětmi, včetně těch velmi malých, hodně dlouhé prázdninové trasy pouze se stanem a cyklovozíkem. Ujdou klidně i 1000 kilometrů, říkají si rybičky na cestě, takže je případně můžete sledovat i na sociálních sítích a dozvědět se daleko víc o jejich cestách, pokud vám to aktuální vydání Casablanky nebude stačit. Najdete ho samozřejmě k poslechu na wave.cz a v podcastových aplikacích. Teď ve vysílání taky krátká ukázka.
2: Původní plán, když jsem si to doma opravdu zkoušela jakoby navážit, jakoby vozík, co potáhnu, tak jsem se napočítala, že bez dětí by vozík měl mít 60 kg. S dětma by měl mít, nebo byl plán, že budu střídat dvě děti. Že nepovezu je současně, že budu střídat a že bude mít s dítětem 70 nebo 80. Realita ale postupně byla jakoby jiná, protože já jsem se bála o nosnost toho vozíku, aby se nám nerozpadl, takže jsem chtěla vozit jenom jedno dítě. Vydržela jsem to 8 dnů s tím, že jsem vždycky jedno nesla v ruce a druhý jsem měla v tom vozíku a táhla jsem ten 80-kilový vozík jednou rukou a druhý měla to druhý malý dítě.
3: To zní jako rachota.
2: A po 8 dnech už jsem si řekla, tak buď to ten vozík dá nebo ne, takže jsem tam naložila obě ty děti. A zároveň se nám zhoršil hodně terén a i vlastně jako na ty zbývající dny nějaká jakoby obslužnost obchodama, takže bylo najednou nutné si nosit třeba celodenní zásobu, pití a podobně. Takže jsme vlastně potřebovali ten vozík strašně moc přeložit a napočítala jsem se na 105 kilo.
3: 105 kilo jste tlačila?
2: 105 kilo.
3: To je masakr teda. Neštve vás to někdy? Takhle třeba odpoledne ve vedru, když už to tlačíte od těch pěti od rána?
2: Překvapivě ani jakoby ne, jakože já mám jakoby fyzickou zátěž a fyzickou aktivitu jakoby ráda.
3: Aha, zjevně.
2: A vlastně to spíš jakoby přebije takovou tu psychickou náročnost, jakože pro mě jakoby psychická zátěž je mnohem náročnější než fyzická. A na těchto z těch vlastně pěších výletech já si prostě strašně moc jakoby psychicky odpočinu a spíš se to jako užívám, no. Tím nechci říct, jako že to není jakoby těžký, je to samozřejmě těžký, jako nějaký kopce jsou náročný. Tolikrát teda spíš jako z kopce dolů, než do kopce, že člověk by si řekl, že je to náročný jako do kopce, ale do kopce je to pořád jakoby bezpečný oproti tomu udržet vozík dolů z kopce.
3: Jo.
2: Protože se ještě asi sluší říct, že mám vozík, na který nejde přidělat brzda ruční, takže to musím vlastně jakoby udržet a tím vznikají třeba nějaké situace, kdy to není úplně jakoby příjemný. Pak využívám takový slalom, jak na lyžích, jakože jedu s tím vozíkem.
3: My jsme se tady v Casablance bavili o rodičovském cestování, o cestování dětí s rodiči a rodičů s dětmi v různých podobách a přišlo mi to, že se skoro všichni nakonec shodují na tom, že nejdůležitější na všech těch cestách, ať už jsou na kole pěšky nebo jakkoliv jinak, nějaké auto nebo moto expedice, že nejdůležitější je ten společně strávený čas. Hádám, že to asi vidíte podobně?
2: Rozhodně vidím to podobně, že ten společný strávený čas je jakoby nejvíc a proto i vlastně jakoby chodíme, protože vidět to, jak když jdeme prostě s dětma takhle někam sami, putujeme spolu prostě sami 2 týdny, tak dětem dá se říct, že nechtě nezbyde, než aby se spolu bavili, posilovali to svoje pouto a s postupem dnů vidím, jak děti si spolu prostě hrají, jak si spolu povídají, jak si pomáhají. Ale je to prostě něco, co si říkám, jo, proto jsme tady, proto to děláme.
3: A vy jste vždycky chtěla velkou rodinu? 5 dětí bylo cílem, nebo tak?
2: Ano.
3: Takže je to naplněný plán?
2: Je to naplněný plán.
3: A uzavřený plán?
2: Myslím si, že ano.
3: Neuvažujete o 6. nebo 7.
2: Neuvažujeme.
4: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
5: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty. Casey.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Dva filmový tipy na dnešní večer. Začneme pozvánkou do Ústí nad Labem a kina Hraničář, kde se v 17.30 promítá Jan Palach. Neboli snímek, který vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího syna, oddaného přítele a citlivého studenta filozofie stala pochodeň číslo 1. Dneska v 17.30 v Hraničáři v Ústí nad Labem. V Praze, pokud půjdete do Archa Plus, tak o 7:30 si tam můžete užít experimentální filmový deník z roku 2015 o mladých lidech z Winnipegu, kteří jen těžko vycházejí z penězi. Film s názvem 88.88 je filmem, který přepsal pravidla. Dneska už v podstatě kulturní experimentální debut se po 10 letech stále svébytně tyčí nad dnešní festivalovou tvorbou jako něco skutečně nového. Pestrá spirála obrazů a zvuků nezačíná v bezpečí scénáře, ale nechybí důslednost provedení a nosné téma. Dneska s dramaturgickým úvodem v Arše Plus od 19.30 snímek 88.88.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Poslouchej Excalibur s Jardičem, Dončejnem, Casablankou a jejich hosty. Dnes od 9 večer na Rádiu Wave.

Myla, If Only. No a před námi teď Tina Shey s novinkou Crash Out. Americká zpěvačka, herečka a taky tanečnice otevírá novou éru své hudební dráhy singlem, který už v zápětí poputuje do vašich uší. A je to zároveň takové navázání na období, kdy po odchodu od velkého labelu znovu převzala kontrolu nad vlastní tvorbou. Album s názvem Popstar, kterého je následující singlovka před znamenáním, vyjde 25. září, takže ještě nějaký ten měsíc a kousek nám zbývá. Zatím tedy alespoň tahle píseň v našem playlistu a věřím, že na podzim přibydou rozhodně další.

0: Tera a Sonko Rotten, máme 10 minut před 3 odpolední, takže na rádiu je další střídání za mikrofonem. Dneska naproti mě Anna Mikolandová, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a tím pádem za chvilinku s vámi v uších, ale už teď můžeme pozvat na to, co vás v nejbližších hodinách a minutách na Wave čeká.
1: Určitě je toho hodně, já osobně se těším samozřejmě zase na playlist plný novinek, který takhle v druhý půlce týdne tady u nás vždycky máme. Přiznám se, ještě jsem se úplně nedívala, co tam všechno je, pamatuju si Elu Minus, na to se těším hodně moc.
0: Tu už jsem hrál já, ta na tebe možná nevíde dneska.
1: Tak možná na závěr mý směny si ji ještě dáme, uvidíme, samozřejmě, abyste pořád neposlouchali to samý. A i z toho důvodu, abyste pořád neposlouchali to samý, tak samozřejmě tým Rádia Wave se hodně činí a připravuje pro vás i nový díly našich podcastů a dalších pořadů. A takhle se činila i naše kolegyně Bára Součková, která si pro vás na dnešek připravila nový hotspot, který tentokrát bude o vkusu a o tom, jak vlastně sociální sítě mohou ten náš vkus ovlivňovat, jak s nimi pracují a třeba jak s nimi pracují i nějaký velký technologický giganti, kteří třeba nějak nám takhle promlouvají víc do života, než bychom třeba sami chtěli. To je tedy téma nového hotspotu, který nás čeká přesně ve 4 hodiny odpoledne, tedy za necelou hodinku. Samozřejmě do té doby playlist, kulturní tipy a určitě i další témata, který vás třeba můžou zajímat.
0: Užijte si odpoledne s Anou a já se na vás těším zítra.
2: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pot na rádiu Wave. Poslouchej Pot každou sobotu od 10 večer na rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
1: You, this is Kurt Vile and you're listening to Radio Wave.

0: Je přesně 15 hodin, čtvrtek 13. srpna. Vy posloucháte odpolední On Air s Anou Mikolandovou, který právě teď začíná. Pěkné odpoledne.
1: Rádio Wave. Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.

Igloo Ghost, předtím ještě White Pony, Eriko Den a Flow Den a už máme 15 hodin a 7 minut a vy posloucháte odpolední vysílání na rádiu Wave, kde právě už začíná dnešní další On Air. A u něj vás teď vítá a zdraví Anna Mikolandová. Já vás opět po dvou týdnech a po takové kratší letní dovolené zdravím a přeji vám pěkné odpoledne, dnes opět takové letní, i když za mě těmi teplotami velmi příjemné. Tak doufám, že si ten dnešní den užíváte a mám samozřejmě radost, že nás i dnes posloucháte. Jak jsme s Jardou Petříkem před pár minutami nakousli, dnes nás mimo jiné čeká nový hotspot, který se tentokrát zaměří na to, proč se na sociálních sítích čím dál častěji setkáváme se slovem vkus. O tom, jak náš vkus formují právě sociální sítě, anebo jak s ním pracují různé velké korporace, si Bára Součková bude povídat se sociologem Ondřejem Špačkem. Tento hotspot nás čeká přesně za hodinu, tedy ve 4 hodiny odpoledne. Do té doby ale mám pro vás přichystáno samozřejmě spoustu jiného obsahu, který je teď před námi, a to včetně novinek v našem playlistu. Těch je taky hodně, my si teď dáme jednu nedávnou, Chelsea Wolf a Cold, dále bude Kesha a potom i zastávka na české hudební scéně, a to společně s Midnight Swimmers. Hezký poslech a samozřejmě pěkné odpoledne a poslech vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová. We'll be right back.

0: Domácí kapela Midnight Swimmers právě teď v 15 hodin a 19 minut na rádiu Wave. Midnight Swimmers si můžete pamatovat z napínavého finále naší hitparády neobjevených startér z roku 2024. Jen o pár hlasů tehdy skončili na druhém místě. Od té doby ale ušli kus cesty, rádio Wave je samozřejmě doprovázelo a fandilo jim a už letos v dubnu vydali své debutové dlouhohrající album, které se jmenuje Odds One a Odds One's Out. My jsme teď slyšeli Midnight Swimmers a jejich Hot Tub a teď uslyšíte ukázku z nových houpaček. Nové houpačky a jejich téma. Těhotné ženy jsou v Česku pod lékařským drobnohledem. Měříme jim tlak, cukr, zkoumáme otoky, placentu, moč. Co ale jejich psychické zdraví, které prochází náročným obdobím plným výzev. O tom v nových houpačkách mluví výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Kristýna Hrdličková. Tady je krátká ukázka z rozhovoru. Celý díl houpaček samozřejmě už teď najdete na webu wave.cz anebo kdekoliv nás rádi posloucháte.
1: V dnešní době mnohdy třeba vaše miminko, co držíte, tak je opravdu to první miminko, které ve svém životě vidíte. Takže je úplně normální, že prostě nevíte, co s ním. A je úplně normální, že nevíte, proč brečí a nevíte, co všechno vás čeká. Ten konflikt nebo ten střed toho očekávání a reality, to je něco úplně jako typického, s čím se ty ženy hodně na nás obrací.
2: Jak jste mluvila o tom střetu očekávání a pak reality, řeší ženy i to, jak se ke svému dítěti vztahují, jak se cítí v tom vlastně vztahu matka a dítě?
1: Velmi. Určitě ano. Máme takovou představu, že jakmile to miminko v porodnici poprvé budete mít v náručí, tak vás zaplaví nepředstavitelná láska, jakou jste nikdy necítila, a že ta mateřská láska je něco jako automatického. A když se to neobjeví, tak musí být s váma něco špatně. Určitě to tak není. Jsou ženy, které tenhle pocit popisují a jsou ženy, které nic takového nezažily a nedělá to z nich špatné mámy. A je důležité si uvědomit, že naše myšlenky nejsme my a v těch nejhorších chvílích, kdy jsme vyčerpaní, za celou noc jsme se 18krát probudili k dítěti, které brečí, ačkoliv k tomu podle nás nemá vůbec žádný důvod nebo ho aspoň nedokážeme nějak odhalit a nevysprchovali jsme se, nenajedli jsme se a doma máme měsíc neuklizeno, tak nás prostě nenapadají hezké věci. A to jsou třeba myšlenky, za které se ženy strašně často stydí. Bojí se je říct nahlas. Myšlenka dokonce třeba i to, že by si přála prostě neotěhotnět. Že by si přála to vzít vlastně zpátky. Že by chtěla tady mít ten klid bez toho dítěte. A potom se za tyhle pocity vlastně stydí, protože jak si přece můžu dovolit něco takového říct o tom mém tady vymodleném miminku. Ale to, že vás tohle napadne v těch okamžicích toho vyčerpání, to se prostě fakt děje a nedělá to z vás tu špatnou mámu, ale nemluví se o tom. Takže se nedivím, že pak ty ženy mají obavu, jak na ně třeba někdo bude nahlížet, protože přece to všechno má být krásné a mám to dítě milovat bezpodmínečně.
3: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch, nemůžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně žádný stres, tebe vychovala rodina, mě vychoval stres. Tebe vychovala pohoda, mě vychoval stres. Oni říkají, ať jdu domů, že jsem tady jenom host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr, hlavně

0: Může stát však.
1: Prešovský raper Dušan Vlk 15 hodin a 33 minut v odpoledním vysílání na Radio Wave. Dnes máme čtvrtek 13.8. Před námi je skoro už víkend, který na mnoha místech přinese taky různé poutě a rodinná setkávání. Často to jsou takzvané Mariánské poutě, což je tradiční církevní lidová slavnost, která se koná právě takhle v srpnu kolem svátku Nanebevzetí Panny Marie, což je právě teď v sobotu 15. srpna. Já na jednu takovou pouť taky zamířím, a to tradičně na východ Čech do Police nad Metují. Ale právě tahle kombinace tradic horkého léta a rodinného setkávání mě obloukem dostává k naší audioknize, kterou právě teď můžete poslouchat na Radio Wave. Je to kniha s názvem Hody od spisovatelky Gabriely Brázdové, která vás v ní přenese do taky takového horkého, lehce už končícího léta na malé moravské vesnici, kde se právě chystají hody. A v tomhle čase tradic, hudby a vína se mezi Vilémem a Florentínou rodí křehká láska, která začíná ale poukazovat i na řadu otázek, třeba o předsudcích v moderní společnosti a o tom, jak vlastně vnímáme naše vztahy. Já jsem si docela nedávno tuhle audioknihu poslechla a to aktuální období ještě s tím přihlédnutím právě k těm různým tradicím, tak mi připadá fakt příhodný na to si ji poslechnout. Za mě je to možná malinko pomalejší příběh, ale o to kouzelnější a s takovou opravdovou letní atmosférou, která je nejenom o radosti, kterou v létě někteří z nás cítíte, ale taky o příslibu nadcházejícího podzimu, což je zase období různých životních změn, dospívání a to jakémkoliv smyslu. Já bych i ráda vypíchla hudební stránku téhle knížky, která je této audioknihy, která je taky hodně tradiční, protože to audio zpracování tohoto příběhu doplňují tradiční písně. Za mě až jako magnetickým podání za hudbou v téhle verzi a i za zvukem stojí Aneta Kačmaříková, Ondřej Gášek a Roman Koliner, tak ty bych určitě ráda vyzdvihla, protože ten tradiční příběh, který kniha Hody přináší, je právě po téhleté hudební stránce opravdu, řekla bych, hodně posílen a mě to vždycky učarovalo, když na nějakou tu tradiční píseň zrovna v tom příběhu došlo. Takže pokud se třeba na žádnou pouť nechystáte, nečekají vás ani žádná třeba velká rodinná tradiční setkání, tak já si myslím, že se na ně určitě můžete takhle hezky přenést právě s tou naší audioknihou, kterou můžete tedy poslouchat na Wave, a to až do 20. září. Takže myslím, ať už si ji pustíte právě teď s tím končícím létem nebo už v průběhu září, tak si myslím, že je to opravdu kouzelný čtení, kouzelný poslech, který by vám tohle léto neměl uniknout. A my se teď v 15 hodin a 35 minut od této knižní audio odbočky vracíme zpět do našeho vysílání a konkrétně do playlistu Radia Wave, kde nás čeká třeba Simi Livin' Life a skladba s názvem Do teba.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Poslouchej Hotspot s Barborou Součkovou a Sarah Abulkasim na rádiu Wave. Hotspot. Dnes od 16 hodin.

0: Je 15 hodin na 41 minut a odpolední on air Rádia Wave stále zůstává v playlistu a hudební redakce nám teď naservírovala jednu z novinek tohoto týdne. Stojí za ní už etablovaná americká čtveřice Dive, která existuje už 15 let a za tu dobu na scéně stihli vydat rovnou 4 desky, ve kterých se většinou pohybují mezi shoegazem a psychedelickým rokem. Pátou dlouhohrající nahrávku do své sbírky připojí už na konci října. Už o ní víme, že se bude jmenovat Zerb a že otvírákem téhle desky bude skladba s názvem The Fountain, která je i prvním vydaným singlem a tím pádem i takovou první ochutnávkou, na co se v říjnu od Dive můžeme těšit. A těší se samozřejmě i Radio Wave, které to čekání na novou desku zkracuje právě tímhle singlem v našem playlistu. Tady jsou Dive a jejich novinka s názvem The Fountain.
1: Novinka na Radio Wave.

0: odpolední on air na rádiu Wave přesně v 15 hodin a 50 minut a jak jsem v úvodu našeho vysílání slíbila, tak dnes nás čeká premiérový díl podcastu Hotspot přesně ve 4 hodiny odpoledne, takže už za malou chvilku. No a pokud jste nás na začátku hodiny neposlouchali, tak určitě ještě jednou přiblížení toho, na co se dnes odpoledne v novém premiérovém Hotspotu můžete těšit. Máte dostatečný vkus a pracujete na jeho tříbení denně 15 minut? Nová epizoda podcastu Hotspot se zaměřuje na fenomén taste maxing. Jehož cílem je vylepšit vlastní vkus, a to jak třeba v oblastech kultury, tak i módy a nebo designu. Proč se vkus stává v současnosti nejvyšším platidlem a jak ho proměňují sociální sítě? O tom si v novém podcastu, respektive v novém dílu podcastu Hotspot bude povídat Barbora Součková se sociologem Ondřejem Špačkem. Celý díl Hotspotu nás čeká už za malý okamžik, tedy přesně ve 4. Do té doby ale ještě playlist Rádia Wave a z něj třeba Buchty Nouze a jejich Cichy. Hezký poslech, a to nejenom playlistu, ale samozřejmě i nového Hotspotu vám od mikrofonu přeje Anna Mikolandová.
1: Stage Rádia Wave.
2: Stage Rádia Wave. Exkluzivní.

0: Živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Rádia Wave.
0: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Čau, my jsme Buchty Nouze.
4: Posloucháte Rádio Wave.

0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Dneska nemusíme říkat kultivování, řekneme taste maxing. Vkus vlastně není nevinná záležitost, je spojená s nějakým statusem a že je spojená s hodnocením ve společnosti. Podniky ve městě, tak ten, to je taky vlastně komodifikace vkusu. Někdo, kdo ví, co bude trendy, pak z toho vytěží tu prémiovou hodnotu, jo, může tamto kafe mít o 50 korun dražší. Vkus je výsledek toho kolem nás.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot.
3: Ahoj, já jsem Barbora Součková a moc vás vítám u dalšího dílu Hotspotu, pořadu o trendech, které nás pálí. Dneska vás tady výjimečně vítám sama, protože Sarah je nemocná, což je mi teda hrozně líto, protože to, myslím, není úplně ten start léta, který si v minulém díle tak přála. Každopádně, Sáry, tímto zdravím, moc na tebe myslím a doufám, že ti brzo bude zase dobře. Ale teď už k tomu, co bude tématem dnešního dílu. Přijde mi obecně, že se v naší autorské dvojici začínám stávat trochu expertkou na trendy z kategorie maxing, takže po China maxingu nebo Lux maxingu bych se tentokrát chtěla zaměřit na takzvaný taste maxing, tedy nějakou snahu maximalizovat a zlepšit svůj osobní vkus. Ono celkově vlastně to slovo vkus se stává v prostředí sítí čím dál víc skloňované a hlavně třeba na Instagramu nebo TikToku si můžeme všímat různých návodů, jak si svůj vkus tříbit a já bych se ráda podívala na to, co za tím vším vlastně stojí. A zároveň mě taky bude zajímat to, jak tříbení vkusu souvisí s fungováním globálního kapitalismu a podíváme se i na to, jak s vkusem pracují takzvaní tech bros, nebo obecně technologické firmy, což zase souvisí s termínem taste washing. Ale ještě teda předtím, než se do tohohle pustím, vás ani dneska neochudím o naší, nebo mojí teda rozhodně oblíbenou rubriku Hot or Not.
1: Hot or Not.
3: Bez Sáry by se mi samotné Hot or Not dělalo těžko, takže jsem si musela trošku poradit a proto jsem si dneska pozvala jednu z tvůrčích členek Hotspotu, jejíž práce je pro nás teda extrémně důležitá a my jsme moc rádi, že ji máme a je to naše social media manažerka Vilma Svobodová, která s námi vytváří všechny různé obsahy na sítě a znát ji taky můžete z pořadu Slejvák. Vilmi, ahoj.
4: Ahoj.
3: Nemusím ti asi moc dlouze představovat náš koncept Hot or Not, takže pojďme rovnou do toho, co podle tebe v poslední době bylo hot.
4: Tak kromě tohohle léta, který je teda sakra hot, je za mě hot píseň léta, teda aspoň za mě Ain't in LA od Adély Jirgové. Slovenská 22-letá zpěvačka z Bratislavy, která právě tuhle píseň vydala teď přednedávnem spolu s videoklipem, který natáčela v Petržalce a vzdávala tím právě hold svým slovenským kořenům a kromě toho zpívala o tom, že americký sen, že LA není tak blištivý, jak se zdá a objevuje individualitu, jedinečnost dívek po celém světě, takže já jsem se u toho třeba totálně dojímala. Vím, že vy jste v Hotspotu zmiňovali rok 2016 jako rok 2026, že se to vlastně vrací a Vlastně tahle estetika i ty zvuky se vrací dokonce. V té písni má i stejného rapera jako Miley Cyrus v písni We Can't Stop. A mně to přijde hrozně fajn. Je to trošku recyklace nějakých jako věcí, ale tak jako funkčně kolážovitě složená jako s aktuálním kontextem, takže za mě to je furt jako hodně originální. A těším se na její nový album, který vyjde už 4. září s názvem Prima.
3: No tak na to se teda já musím přiznat taky těším, protože já Adélu poslouchám hlavně v posilovně. Jsou to pro mě takový tracky, který mě dovedou hodně nabudit, takže to když tak doporučuji za sebe jak.
4: A Baru, co je tvoje hot? Co tě teď baví?
3: No, já bych ráda přispěla filmovým typem a to na rakousko-německý drama Róze, který je zasazený do období po skončení 30leté války v jedným jako odlehlý německý vesničce, ve který se vlastně objeví mladý záhadný muž, který tvrdí, že je dědicem jednoho statku a celá ta zápletka toho filmu je vlastně vystavěná na tom, že tenhle muž do té vesnice dorazil pod cizí identitou, kdy se vydává za opačné pohlaví. baví. A ten film je fakt jako hrozně super. Je hrozně dobře jako řemeslně provedený, skvěle natočený na černobílej film, což je hrozně zajímavý a ty záběry jsou fakt jako velmi poutavý. A celkově hrozně dobře balancuje na hranici pro mě aspoň teda takový jako podivný nechutnosti, kterou nejprve můžeme vidět v některých těch vzniklých situacích, ale postupně se přelije do toho, jak odporný tehdejší společenský uspořádání bylo vůči ženám, a tím nebudu víc spoilovat a nechám to na vás, pokud vás tenhle film zaujal. A ještě vlastně mi přijde hodně důležitý říct, že titulní roli v něm stvárňuje naprosto fenomenální Sandra Hiller, která má letos na kontě mimochodem teda dvě historický dramata, obě shodou okolností i natočený černobíle, a tím druhým je Fatherland neboli Domovina, kterou jsem teda ještě neviděla, ale jakmile přijde do kin, tak to mám v plánu, protože jsem na ní slyšela obrovský ohlasy. A mimochodem teda Sandra Hiller je moje hodně oblíbená herečka a zatím úplně ve všem, co jsem s ní viděla, jsem byla jejím hraním fakt naprosto uchvácena, ať už třeba v Anatomii pádu nebo v Zóně zájmu, a oba ty filmy taky moc doporučuju. No každopádně pojďme se teď přesnout k těm věcem, které nás naopak naštvaly nebo rozčílily. Takže velmi, co by si dala do kategorie not?
4: A jako první tady uvedu nějaký jako trigger warning ohledně poruch příjmu potravy a navážu na vlastně téma, který vy jste tady už párkrát se Sarah řešili, a to je nějaká propaganda nezdravých těl, heroin chic, extrémně vlastně vychrtlý těla, a navážu Arianou Grande, která to teďka trochu schytala. Vadí, že lidi komentují její vzhled, říká, že se teď cítí vlastně nejlépe a nejzdravěji za svoji kariéru, a údajně plánovaně se teď stáhla z veřejného prostoru po tom, co dojela Eternal Sunshine Tour, a lidi spekulujou, samozřejmě je to veřejná osoba, má strašně moc fanoušků, bojí se o ní a věřím, že většina z nich to myslí dobře a chtějí prostě jenom, aby byla zdravá, ale můžeme jenom spekulovat. No. Určitě musím připomenout, že ona fakt, ač je teda slavná, krásná, skvělá zpěvačka, tak ve své kariéře zažila dost hrozný věci už od dětství, kdy byla herečka v takový jako kontroverzní televizní stanici, zemřelý přítel na předávkování a zažila taky teroristický útok na vlastním koncertě v Manchesteru, tak člověk se chce těch kritik vlastně ušetřit, ale proč to zmiňuji, je ten důvod, že je potřeba na to poukázat právě kvůli těm faninkám, fanouškům a obecně mladým lidem, kteří hledají vzory a třeba právě v tomhle, a pak vlastně si ničejí svoje těla, svoje zdraví za úkorem nějakého přechodného trendu.
3: Jo, s tímhletím not teda já musím hodně souhlasit. Obecně vlastně nějaký ten jako Ozempic body nebo nějaký jako kult ty šílený hubenosti mi přijde v poslední době fakt úplně děsivý. Mám pocit, že to jako jenom a jenom eskaluje. Nevím, kam dál se to ještě může posunout, ale doufám, že už se to nikam posouvat nebude, protože to, co třeba můžeme v současném Hollywoodu vidět, velmi radikální proměny těl, jak ženských, tak mužských, je extrémně děsivý, a to, jaký představy o tom, jak mají naše těla vypadat, nám vlastně předkládají, je extrémně nebezpečný, protože tady už jsme spíš v nějakých jako patologických rovinách toho, jak ty těla jejich vlastně vypadají.
4: Já jsem zaslechla, že budeš mít trošku tematicky podobný tvoje not, tak teď je tvůj čas.
3: Ano, naznačovala jsem ti to předem, když jsme se domlouvali na tom, že dneska tady uděláš tento záskok.
4: Ano.
3: Jo, moje not je vlastně jako do podobného ranku, protože se týká takových reelsek, a vlastně ten koncept stojí na tom, že nějaký kluk chodí po ulici a zastavuje holky, mladý ženy, a ptá se jich vlastně na to, jakou mají hmotnost. A oni mu vlastně odpoví nějaký údaj a on v ten moment vytáhne ze své tašky váhu a řekne jim, že jestli mu teda říkali pravdu a jestli vlastně ten jejich údaj sedí, tak jim dá $100. Nevím, co to je, nějaký asi jako rádoby vtipný sociální experiment, který má odhalit, že lidi kecají o svý váze. Mně to přijde fakt jako odporný, jak veřejně zostuzuje a zkouší ženy z toho, kolik vážej. On tam má fakt jenom ženy a nikdy se nezeptá žádnýho muže. A ono totiž jako gro těch videí vlastně jako je to, že žádná ta žena se netrefí do té svý přesné váhy. Za prvý, jak kdyby prostě tělesná hmotnost byla důležitý faktor, který o něčem vypovídá. A zároveň to, že nám kolísá tělesná hmotnost, je normální. Děje se to taky v průběhu dne, děje se to v průběhu týdnu. V kontextu žen navíc, když do toho ještě započítáme to, jakým způsobem prostě fungují hormonální, menstruační cykly, tak kolísání váhy i o několik kilogramů je prostě strašně běžný. Takže mě tohle to fakt prostě jako rozčiluje.
4: Nechápu, že to má nějakou cílovku vlastně, že se tomu někdo směje. Jako chtěla bych ty lidi poznat a zeptat se jich, proč jim to přijde vtipný.
3: No, já radši bych je nechtěla asi poznat. No, velmi každopádně, já ti moc děkuji za dnešní zástup, který byl teda velice kvalitní, což jsem neočekávala jinak, takže ti moc děkuji.
4: Já děkuji za pozvání a že jsem si to tady mohla vyzkoušet místo Sarah. Budu vám dál držet palce.
3: Děkujeme moc. A teďkonc už teda rozhovor o tom, co dělají sociální sítě s naším vkusem.
1: Hotspot.
3: Já jsem ráda, že ve studiu Rádia Wave můžu přivítat sociologa Ondřeje Špačka z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, který se vkusem a tím, jak se utváří, odborně zabývá a je jedním z autorského kolektivu, který vydal knihu Pravidla vkusu, jak se společnost rozhoduje, co je v kultuře hodné. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: Jak poznám, jestli mám dobrý vkus?
2: To asi poznáte tím, že vám to bude stvrzovat vaše okolí. Tak asi takhle, kdybych z toho měl vybruslit, nebo respektive ta otázka je samozřejmě, míří za tím, co to vlastně ten vkus je, což je samozřejmě asi nejhorší otázka na jakýkoliv slovo, který používáme. My v té knize, když jsme se zabývali vkusem, tak jsme se vkusem zabývali vlastně z perspektivy sociologických, antropologických studií. Vlastně samozřejmě vždycky dává jenom nějaký výřez toho, co si pod tím pojmem nebo i slovem v různých kontextech můžeme představit. Ono vlastně na odpovědi na tuto otázku, my jsme se asi měli trošku vrátit k tomu, jak vlastně takový vkus sociologické perspektivy vzniká. Mm-hmm. Jak se vlastně stane, že se nám teda něco líbí, protože ono to vlastně je o tom, že se nám něco líbí, nebo že nám něco přijde dobré a něco nám přijde špatné. Možná to špatné často víc prociťované, nebo i víc si uvědomujeme ten slavný teze v tom sociologickém studiu vkusu je, že ten vkus je především nevkus těch druhých, to znamená, ten náš vkus nejvíc cítíme v tom, když se nám právě něco nelíbí, něčím vlastně pohrdáme, něco nám přijde až odporné třeba, nebo prostě nehodnotné. A jak uvažovat o tom, kde se to v nás teda bere. A z toho pak se dá i odvinout, co to o nás vlastně může říkat. V té perspektivě, ze které třeba jsme i vycházeli a vycházíme, a v té sociologii asi taková nejužívanější, protože vlastně je sociologická jako bytostně, bychom si ten vkus mohli představit, že to je něco, co vzniká tím, jak vlastně pohybujeme se v nějakých prostředích, v širokém slova smyslu. Pod tím prostředím si můžeme představit naši rodinu, sousedství, třídu, vrstevníky, spolužáky, pracovní kolektivy, školy, ale vlastně i média všeho typu, od televizí, filmů. To je vlastně nějaký typ prostředí, ve kterém se pohybujeme a ta interakce s tím prostředím má řadu různých vrstev. My něco děláme, naše okolí sociální nám k tomu dává nějakou zpětnou vazbu, my něco vidíme, jak se dělá, my vlastně vytváříme si neustále nějakou představu, která se, samozřejmě ten proces je hrozně komplexní, takže proto taky každý není tak přímočarej, že by se dalo říct, že prostě tyhle lidi mají takovýhle vkus, vždycky je tam prostě hrozně individuálních momentů, ale vlastně ve velký míře právě ty různé podoby toho prostředí pak vedou k tomu, že lidé vlastně s podobným prostředím pak můžeme očekávat, že budou mít do určité míry jako podobnější vkus v něčem.
3: Když do toho vlastně vložím už ty sítě nebo internet, tak ono se vlastně na základě tohodle může tak trochu zdát, že vkus může být i nějakým způsobem generačně podmíněný. Já tady vlastně narážím na takové velmi jako specifické trendy, nebo můžeme říct možná internetové memy, které vychází třeba z toho, co se může líbit mileniálům, mileniálkám hodně. Typicky to jsou věci jako třeba mileniál grey, to znamená nějaká estetika jako takových šedých prostor. Je vlastně vkus i něco, co může být takhle generačně podmíněné?
2: Určitě vlastně nějaká generační sounáležitost, že to je možná silný slovo, to už nám do té generace vnáší nějakou představu jako kolektivity, což někdy být může, někdy být nemusí. Ty generace jsou vlastně původně, nebo hlavně jsou marketingový pojmy, ale někdy se, pokud ty skupiny to přijímají a stává se to součástí těch identit, tak samozřejmě to je pak irrelevantní jako jakýkoliv jiný kategorie. Takže společní podmínky, vlastně, že ta generace, ten nejklasičtěji definovaný skrz to, že ty lidé v podobném kontextu zažívali podobné události v podobných fázích života. Takže samozřejmě to, že si generačně můžeme sdílet odkazy na seriály, které jsme zažili samozřejmě mohl to vidět kdokoliv, ale je rozdíl, jestli to člověk viděl ve 14 nebo v 50. U hudby je ta generační osvojení vlastně hrozně silný, že vlastně odlišnosti třeba i žánrový, tam, kde se ty žánry, že v hudbě se to neustále mění, ale ono vlastně ve všem se to neustále mění. Jestli tady prostě Milan Gray, tak to je vlastně taky svým způsobem žánr, bychom to mohli chápat jako hudební, tak když si to v nějakém věku vlastně tu hudbu nějak zažiju, tak potom vlastně se celý život ty lidi to nesou a když bychom se srovnali třeba oblibu různých žánrů generačně, tak tam je ta generačnost hrozně jakoby vidět. Takže ten vkus jako určitě tu generační dimenzi má, ale je to určitě jedna z mnoha těch dimenzí. Můžeme vidět tu sociální dimenzi, můžeme vidět určitě genderovou dimenzi, dimenzi i geografickou, prostě centra periferie, která je samozřejmě hodně spojená i s tou sociální. Jo, takže to je v tomhle tom určitě bohatý a samozřejmě, pokud reflektuju ty kategorie, tak s tím svým vkusem si můžu utvářet tím i vlastně ten, nebo zdůrazňovat tu svoji identitu. Prostě koupím si tričko s něčím. Pak už můžeme jít až do té roviny, které jsou třeba možná ještě výraznější v těch subkulturních dimenzích, kde vlastně už to není jenom o tom, že to je ten nevkus těch druhých, ale že skutečně to přijímám nějaký způsoby oblíkání životního stylu hudby.
3: Pojďme se teda možná říct, co nám vkus dovede prozradit o tom, kým jsme.
2: On to především prozrazuje tím ostatním, který ale zároveň musí vlastně sdílet ty kategorie nebo rozumět tím stejně. Jo? Protože jedna z věcí, která vlastně, když se díváme, jak třeba lze chápat vkus, je to, že vůbec něco rozlišujeme. Třeba můžeme se dát příklad s vínem, když se nás někdo zeptá, jaký chceme víno a někdo řekne červený. A vlastně nerozlišuje dál, zatímco ten znalec si vybírá. Nebo takový ten typický český příklad toho nevkusu, jako jak se říká ty Češi, ponožky v sandálech, když máme teďkon ty vedra. Když máme takovýhle typ označení něčeho jako nevkusního, tak vůbec nejdřív musíme mít sdílenou představu, že to, jestli člověk má nebo nemá bosí nohy nebo ponožky v sandálech, je něco důležitýho. Co pak může být už jako řečený, že to je jako high nebo low, prostě to už je to odsouzení nebo prostě je to v pořádku, ale mohli bychom si říct, proč vůbec jako to je důležitý, jo? Proč vůbec si to všímat? A pokud my neznáme ty kategorie, ve kterých se třeba pohybují nějaký lidi. Přesně generačně to takhle může skvěle fungovat. Jo? Tam to je taky vidět. Prostě ty slovníky, především to, že ho funguje v hlediska těch starší generace vůči tý mladší, která vlastně jako nerozumí vůbec vlastně, co se odehrává, protože nedokáže ty kategorie vůbec číst. Nedokáže si ani chápat, že to, co se tam odehrává, je záležitostí vkusu.
3: V poslední době se mi čím dál častěji na Instagramu objevují takové obsahy, které se zaměřují na to, jak vkus vytříbit.
5: How to get better taste and improve your art direction. Watch these three YouTube videos, follow these three Instagram profiles, watch these three films.
3: Ono se tomu často taky může říkat taste maxing a hodně těch obsahů vyzdvihuje, že se teda rodíme s nějakým určitým vkusem a naším úkolem je, abychom ho zlepšili, vytříbili. Dá se vůbec vkus tímto způsobem nějak vytrénovat?
2: Aby jsme něco mohli vytrénovávat nebo vymaxovat, tak musíme mít nějakou představu, že ten vkus není jenom různý, ale že je teda nějak hierarchický. A s tím samozřejmě spojen pojem kulturního kapitálu, který v sociologii se používá výrazně, který vlastně trošku zdůvodňuje, proč se tím vůbec té sociologii nebo z velké části proč tím zabývá, protože vlastně říká, že ten vkus vlastně není nevinná záležitost, ale že vlastně je spojena s nějakým statusem a že je spojena s hodnocením ve společnosti a tím pádem i hodnocením lidí. My tím nehodnotíme to v obličení, my tím hodnotíme vlastně toho člověka. A tohle to je nějaký fenomén, který můžeme silně ho historicky můžeme stopovat v 19. 20. století, kdy vlastně se ustavuje taková ta klasická kultura, která teď třeba i v tom formálním vzdělávání je nám předávána, už v knihách, maturita prostě nám říká, co jsou ty knihy, které jsou hodnotné.
3: Taková ta vysoká kultura.
2: Taková ta vysoká kultura. A to je vlastně spojený přesně s nějakou hierarchií. Dejme tomu, od 90. let byla trošku představa, že taková hierarchie možná není, přišla postmoderná, že tyhle ty starý žebříčky jako vlastně už neexistují, že prostě každý se dělá, co chce a je to úplně jedno. Ale byla to spíš taková možná přání oce myšlenky, než by skutečně tyhle ty hierarchie mizely a mohly se nějakým způsobem oslabovat, to možná jo, ale spíš se přeměňovaly do nějakých jiných hierarchií. To znamená, že v tomto smyslu ano, pak když stejně jako si mohli 50. 60. letech, asi ne třeba u nás, ale určitě bychom našli v západních zemích příručky o tom, jak se vlastně ty lidé mají vzdělat a být kulturní, kultivovat se, vlastně to kultivování, tak vlastně to dneska nemusíme říkat kultivování, řekneme teda taste maxing, jo. A můžeme to prodávat, jo. Ale vlastně je to spojený teda s tím reflexí toho, že ten vkus je něco, co je spojený s tím vysokým statusem a teďkon, nebo ten vkus nějaký typ kultury a teďkon my ho budeme hánět. Určitě vlastně se dají ty různý, co lidi dělají, jak se oblíkají, co jedí, jak tráví dovolený, na co se dívají. To se všechno dá vlastně rozřazovat, dávat do nějakých zluků. hledat tam vlastně ty dimenze, co je teda vlastně ty společnosti chápaný jako vysoký nebo nízký, to, co je určitě vlastní tomu vkusu a co třeba ty sociální sítě každopádně výrazně zrychlujou, tak je to, jak se to proměňuje. Všechno je to předmětem pak i ty reflexe, ať už jsme se bavili o té generační obměně, ale to není jen generační, ta věc může být i rychlá, to, co prostě před 3-4 rokama mohlo kulturní avantgardě přijít skvělý, tak samozřejmě už je pase a už vlastně je to jenom znakem nápodob a vlastně už se tam hledá něco jiného. A přesně, můžeme říct, že sociální sítě to asi nějakým způsobem zrychlou, ale zároveň ten fenomén vždycky byl, vždycky to takhle bylo, i před sociálníma sítěma.
3: Mně každopádně na tom přijde vlastně jako zajímavý, co ty sítě, ale do toho pravděpodobně asi víc vnesly, je právě tenhle tlak, jak už jsme tady vlastně byli u toho taste maxingu, na tom, že ta práce na cizelování toho vkusu je jako něco, co bychom měli zařazovat do nějaký naší třeba rutiny. A to jsem viděla v jednom příspěvku na Instagramu, který říkal, že bychom 15 minut denně měli strávit tím, že konzumujeme kvalitní design. Tak jako otázka toho, co je kvalitní design, ale mělo se to asi týkat toho, že sledujeme nějakou vysokou módu nebo architekturu, případně nějaké jako jiné produkty, které mají být teda v očích toho, kdo to psal, hodnotné. Mně na tom vlastně jako přišlo docela děsivé to, že je to jako jednou z dalších takových jako rutin, které bychom měli zařazovat do toho našeho života vedle toho, že budeme ráno cvičit, meditovat, připravovat si snídani, přečíst všechen denní tisk a udělat si ještě třeba krátkou procházku před prací, tak do toho ještě zařadit nebo stihnout zařadit to, že si cizelujeme vlastní vkus. Co vlastně tenhle ten tlak na nějakou tu sebeoptimalizaci skrze to, že si ten vkus stříbíme, nám může vlastně říkat?
2: To vlastně trošku přesahuje ten samotný rámec té otázky toho vkusu, ale vlastně tahle ta individualizace nebo ta responsibilizace, jak sociologii tomu často říkáme, to znamená dávání na individuální zodpovědnosti všeho možného od zdraví, bydlení, well-being ve všech možných smyslech vlastně je starostí toho jednotlivce, který nestačí už jen čistit zuby, ale prostě musí dělat ještě spoustu dalších věcí, tak to je něco, co prostupuje současnými kulturami celkem silně a mně přijde zajímavý, já jsem o tomhle tom taste maxingu jako nevěděl, ale přijde mi jako zajímavý, že to vlastně zároveň vyjadřuje nějakou reflexi společenskou toho významu toho vkusu nebo prostě té kultury a vlastně distinkcí v té kultuře. Protože doby té postmoderny a ještě i v těch nultých letech v zásadě byla taková představa, že vlastně ty kulturní hierarchie už jsou pase a že už to jako, že ten starý svět, který byl takovej sevřený a v těch operách a v té literatuře klasický a že teď už to jakoby tak není. A ono se teda v sociologii tam začalo ukazovat, že to tak není tak jako snadný. Ale že to takhle vstupuje i vlastně nejen sociologie, ale vlastně tak obecně, i když samozřejmě trošku jako v jiný rovině, protože v té sociologii tam se třeba poukazuje třeba i tím, že dřív byly žánry hrozně důležitá záležitost. Byly filmový žánry, může být hodnotný film a pak prostě máte tady nějaký populární žánry, který pobaví, ale jsou prostě jenom zábava. Časem se začaly už naprosto se nedivíme, když filmová kritika se vážně zabývá vlastně filmy, které jsou vlastně obecně viděný, že jo? Tak vlastně se rozebírá jak umělecky, takže na to jde prostě spousta lidí. A takže vlastně ten žánr už přestává být klíčový škatulky, ale co se vlastně se často řeší, že to je spíš jako ty způsoby. Jo, že můžeme vidět stejný film, ale můžeme to vlastně vnímat úplně jinak a můžeme pak o tom hovořit jinak, můžeme odlišným způsobem s tím dál zacházet a to pak třeba bývá znakem toho kulturní kapitálu. Takže možná ano, možná to je právě to vytěžení, jo, že prostě řekneme, jo, to bylo fajn, nebo o tom budeme sofistikovaně mluvit.
3: Jak jsme se vlastně jako dostali k tomu rozlišení vysokýho, nízkýho, mě vlastně překvapilo, protože já jsem myslela, žila jsem v tom, že jako tohle už jsou věci, které jsme překonali a už široký popkulturní produkci dovedeme připisovat význam, ale tady mám vlastně pocit, že jak kdyby ten taste maxing tak jako si tohle to vzal zpátky, není to nějaký obrat k nějaký, řekněme, konzervativnější hodnotě?
2: Určitě vlastně, jakože jakým způsobem i politika zažívá nějaký konzervativní obrat, tak se to vlastně propisuje i samozřejmě do těch oblastí. Je to spojený i vlastně trošku s nějakýma fázema vývoje společnosti, ekonomiky, kapitalismu. Zajímavým fenoménem v tom tomhle tom kontextu jsou vlastně ty obrovské jako technologické firmy, které ale zase v něčem to můžeme hledat podobné paralely koncem 19. století, jo, kdy vlastně ty obrovský průmyslový boom přinášel, teď ještě nemá to ošklivý slovo zbohatlík, ale ono není ošklivý, ono i v jiných řečech je chápaný jako pejorativně, protože to je právě ten kulturní odsudek, ten zbohatlík je ten, který vlastně má ty velký peníze, ale vlastně není z té aristokracie, nemá tu kultivovanost aristokracie a vlastně tam byla taky ta aktivní snaha a reflexivní snaha, jak vlastně dosáhnout toho, té prestiže, mecenářství, prostě postavíme kulturní stánky a tím vlastně zlepšujeme ten vlastní jako image. Tak teď způsobem ty technologické firmy taky v první fázi vznikaly jako nějaký, měli i vlastně celkem takovou jako alternativní vibe, takové startupové, prostě Google, že jo, ten měl to heslo, že jako je dobrý, že jak boot, jako že prostě nedělá to zlo, ne, že není evil, ale prostě to už po těch několika dekádách moci ekonomický, kterou teď mají, vlastně už asi tahle hra se hrát nedá. Takže kdybychom to takhle hodně chtěli jako zvolnit, tak bychom mohli říct, že vlastně přechází do té fáze těch etablovaných megakorporací, které teda jedou ten washing, ať už v jakýkoliv rovině, jako developeri dají art washing, tak tady prostě pojedou nějaký taste washing.
0: Hotspot.
3: Mě by ještě zajímalo, jakou roli v utváření vkusu hrají samotné sociální sítě, respektive vlastně ty platformy jako takové, ať už jde třeba o Instagram, propučme si zrovna jej. Na něm často vznikají třeba konkrétní trendy, které se potom můžou přelévat i do nějakých jako celých estetik, já nevím, teď třeba, když si tak jako vybavím, mi přijde, že je populární hodně mít nějaké pastelové barvy v bytovém designu. Nebo je to třeba nějaký určitý styl oblékání. A já v tomhle vlastně cítím trošku takový paradox, protože mi přijde, že vlastně ta logika těch sítí je hodně vystavená na personalizaci obsahu, ale zároveň mi trochu tak jako přijde, že z pohledu té estetiky se právě kvůli těm sítím může vstávat ten vkus takový jako homogenní. Jak se na tohle díváte?
2: Ten kapitalismus sežere všechno a takže teďkon ty sítě pomohly tomu, říkám, můžeme se bavit o tom, jestli třeba jakoby zrychlou, ale v zásadě je to stejným způsob komodifikace, který se děl vždycky a ono na druhou stranu to není jen otázka těch sítí, ono prostě, když se člověk podívá na podniky ve městě, tak to je taky vlastně komodifikace vkusu. Prostě někdo, kdo ví, co bude trendy, tak vlastně pak z toho vytěží tu prémiovou hodnotu. Jo. Může tam to kafe mít o 50 korun dražší, protože tam ty lidi přijde a zaplatí o těch 50 korun víc, protože ví, jak to má vypadat.
3: Jo, všechny takový ty instagramový kavárny, které jsou si vlastně jako hrozně moc podobný a asi je najdeme tak všude po světě.
2: Jo, a určitě. A, je tam, a zároveň je tam i tenká hranice, kdy to je vlastně to, že někdo v potu tváře řemeslně to jako vytvoří, tak to vzniká, všechny ty věci, taková ta klasická gentrifikace, kde řekneme, tady už je to jako úplně už zkomodifikovaný využití. Jo. A taky je to trošku v pohledu toho, kdo se na to kouká. Pro někoho to bude furt jako zajímavý, pro někoho už to bude prostě komercializovaný. Jo. To je kus a ten rozdíl je vlastně v těch očích těch lidí, kteří se na to dívají.
3: A nějaký asi, řekněme, jakoby výchozí pozici, podmínkách, ve kterých oni se nachází.
2: Tak, no. A vlastně z hlediska těch individuálních, tak myslím, že ty sociální sítě samozřejmě nejde říct, že to je všechno furt stejný. Jo, jsou, vytváří ty věci jinak, akcentují jiné věci, jinak distribuují ty věci, jak se odehrávají, co je důležitý. Ale to, že jsme byli vždycky pod vlivem médií a v dalších jako kontextů, který ten náš kus vytvářeli, vlastně celý ten sociologický pohled říká, že tady není nic jako jádro nějaký vnitřního našeho, co je ten náš kus, který my teda jako projevujeme, může být nějak jako ohlej tím okolím a jakoby ten řekne, to je to, ten náš kus je právě ten výsledek toho kolem nás.
3: Takže taková ta představa, kterou vlastně třeba tvrdil jeden ten instagramový post, který já jsem tady uváděla jako příklad, že se rodíme s nějakým vkusem konkrétním, je mylná.
2: Já bych řekl, že jo. Že můžeme se bavit o spoustě věcí, které jsou takový trošku složitý rozhodnout, jak se rodíme a kde tam ta výchova, ale já myslím, že u toho vkusu. Když si vezmeme i tam širokým slova smyslu, ta kulturní vrstva, co považujeme za to, že je dobrý jídlo, chutný jídlo, prostě nechutný jídlo, co bychom nikdy nejedli, to i tak v tom kulturním srovnání vidíme, jak je rozlišný, že vlastně zrovna ta vrstva toho vkusu je vlastně ta dobovost i ta společenská podmíněnost je tam jako strašně vidět.
3: Já bych se ještě taky ráda zaměřila na jednu takovou hodně specifickou sociální síť, která s vkusem podle mě má hodně co dočinění a je to možná spíš teda platforma, která sama přímo pracuje s inspirací a to je Pinterest. Protože na rozdíl třeba od toho Instagramu, mi přijde, že vlastně na ní se úplně jako nedíváme na životy jiných lidí, ale vytváříme si takové jako vlastní moodboardy, já nevím, třeba byt, který by jsem jednou chtěla mít, nebo oblečení, které bych chtěla nosit. Jakou roli vlastně hraje ten algoritmus ve formování toho vkusu v tomhle kontextu? Jako objevuje on ten můj vkus, nebo ho zároveň sám vytváří a neustále mě sytí tím, co bych teda jako ten svůj ideální vkus měla cítit.
2: Tak asi odpověď mi tady nezbyde než jako chytrá horákyně, že jo? Prostě, ale tyhle věci často bývají vlastně obousměrný, že možná jakkoliv to určitě jiný než ty klasický média, tak v zásadě možná každý ten feed máme jiný, asi podobný lidi s podobným vkusem, možná ten feed budou mít hodně podobný a pak se může říct, ono to je možná něco jako televizní kanál. Jo, prostě my si zapneme ten svůj feed a vlastně tam vidíme něco asi jako podobného a někdo jiný vidí úplně něco jiného. To, když se člověk někdy zahlídne jenom v tramvaji někomu přes rameno, co tam tak vidí, tak říká, to je úplně jiný svět, to, co tam jako vidí. A je to jako kdyby měl ten člověk zaplay jiný kanál, akorát, že u té televize jsme to aspoň věděli, jaký kanál jako máme zaplay a občas jsme viděli ten jiný, když jsme si přepínali. Jo? A tady vlastně ta síť, jako nám vlastně ty, máme pocit, že tohle je ten svět, ale on to jako je algoritmem vygenerovaný kanál. Na to připodobnění tomu televiznímu kanálu, jestli to teda vlastně lidi ještě znají, ty televizní kanály přece, jenom už to pomalinku stává minulostí, ale to, že vlastně já si vybírám televizní kanál podle toho, který mě zaujme. Zároveň tam mě ten kanál pak formuje a samozřejmě nejsem v tom zavřený, není to jakoby nějaká pevná věc. Tak možná ty algoritmy v tomhle můžou a ta diskuze o vlivu algoritmu právě na samozřejmě na tu distribuci toho, co se ke mně dostane. Protože jedna věc je o tom, jestli se mi to líbí nebo nelíbí, ale vlastně ty algoritmy, ať už to je v tom Pinterestu, nebo když se vezmeme Netflix, tam vlastně taky sítí něco nějakým algoritmem, něco doporučuje, pokud nejsme hodně aktivní, tak vlastně spíš pojedeme v tom, co, kdy už jsme jako vlastně v těch doporučeních budeme dál sledovat, tak ty algoritmy samozřejmě potenciálně vytváří velký nebezpečí. Asi bychom to mohli označit jako nějaký nebezpečí nebo tendenci k tomu uzavření se, protože prostě ty jiné věci neuvidím. Neuvidím ty věci, které algoritmus má pravděpodobnostní předpoklad, že by se mi asi nelíbily. Což jako vlastně zase není to nic neobvyklého, když prostě si představíme televize prostě s 20-30 kanálama, tak spousta lidí se dívá na dva a taky by se dalo říct, že vlastně nepůjde mimo tu svoji zónu, o kterou se mu někdo stará. U těch algoritmů vlastně ale může být podle mě zajímavý to, že si to nemusíme tolik uvědomovat, když zase taky není to nic nového, myslím, že dneska už to lidi běžně reflektují to, že vlastně jsou v něčem jako zavřený, ale a takhle obecně by řekli, ano, jsem v tom zavřený, ale že by si uvědomilo v té každodennosti, že ten svět je vlastně neustále jako vlastně konstruovaný vlastně stejně a do jaký míry vlastně vůbec ta konstrukce toho světa, ve kterém se pohybují, vlastně ta architektura toho prostoru, kde žijou celkem hodně hodin denně, není postavená nějak s ohledem na ně, ale s ohledem vlastně na ten profit těch firm, který ty algoritmy provozují. Což jako by vlastně asi bychom nechtěli celý život žít třeba v shopping mallu, že jo? Prostě, což je taky prostor, který je konstruovaný s ohledem na jako profit toho, kdo ho provozuje.

0: Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Nenechte si ujít na webu ČT Art. Kam jezdí odpočívat osobnosti české kultury?
2: Šumí nám tady potůček, běžně se nám tady pásty na zahradě srnky.
1: Nahlédněte do jejich chat, chalup i netradičních staveb.
3: Nevím, jestli se chci vrátit do bytu, prostě no.
1: A každý týden soutěžte o vstupenky na kulturní akce. Více na arttoulky.cz.

Tohle je domácí hudebnice Lenka Zbořilová alias Ivy Z, známá také s Billou anebo Strangers in the City. Tohle je její skladba Kingdom of Love, a to v 16 hodin a 40 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave. Posloucháte odpolední on air s Anou Mikolandovou, čtvrtá hodina odpolední. Tady u nás jako každý čtvrtek patřila podcastu Hotspot. Dnes jste slyšeli novou epizodu Hotspotu, která se zaměřuje na fenomén taste maxing. Jehož cílem je vylepšit vlastní vkus, a to jak třeba v oblastech kultury, tak i módy anebo designu. Proč se vkus stává v současnosti nejvyšším platidlem a jak ho proměňují sociální sítě, tak to byla jedna z otázek, na které se autorka podcastu Hotspot, respektive jedna z autorek Barbora Součková, ptala sociologa Ondřeje Špačka. Tento díl Hotspotu jste v našem vysílání slyšeli tedy po čtvrté hodině odpolední a tento díl taky teď najdete na webu wave.cz anebo v dalších podcastových aplikacích. A my se teď chvíli před 16:45 vracíme do odpoledního on airu a taky do playlistu Rádia Wave, kde nás teď třeba čeká novinka, a to konkrétně novinka od Sary Rikas, pak si dáme Boy Hersher a na závěr ještě Ghost of You. Hezký poslech a pěkné odpoledne vám od mikrofonu Rádia Wave přeje Anna Mikolandová.

0: Tohle je brněnská čtveřice Ghost of You v odpoledním playlistu Rádia Wave. Ghost of You mimochodem také účastníci hitparády neobjevených starter, třeba že už je to více než 10 let, tak stále jsou stálicí v našem playlistu. Tohle je jejich All My Fault v 16 hodin na 54 minut a my do 5. hodiny odpolední zůstáváme dále v playlistu za pár okamžiků třeba domácí Laser Viking a jeho Bored in Jeans.
1: Hej, tady Cringe Prince. Letos zase děláme s Foxem série Open Air koncertů. Jeden z nich kurátoruju já. Máme pro vás klasický, skvělý jména. Máme pro vás fresh, nový jména. Máme pro vás jména i ze zahraničí. A tohle všechno na Štvanici, takže když ti bude horko, můžeš skočit do Vltavy. A že je špinavá? To mi taky. Mediálním partnerem je Radio Wave a více najdeš na fox2.cz.
2: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
3: Playák. Hudební mix Rádia Wave.
4: Hudební mix
2: Rádia Wave.
3: Každý pátek od 8 večer na Rádiu Wave.
5: Rádio Wave.
6: Děláme vlny.
3: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: venezuelská producentka a zpěvačka Arca. Tohle je skladba Puta, první část z dvojsinglu Puta Sola a právě teď chvíli po 5. hodině odpolední nám dohrála v odpoledním on airu Rádia Wave. Stále posloucháte odpolední vysílání Rádia Wave, u kterého vás stále vítá a zdraví Anna Mikolandová. Před námi už pomalu ale závěr tohoto našeho společného odpoledne, protože se nám pomalu ale jistě blíží začátek pořadu Studovna. Ta dnešní Studovna bude nová, respektive nová epizoda, a tahle epizoda vám nastíní, jak to vypadá, když se zapojíte do sociologického výzkumu. Právě o svých zkušenostech z tvorby výzkumu budou vyprávět Markéta Plešková a Alexandra Lebriez, které zkoumaly víru v Česku a taky úspěch knihy Bílá voda. Do začátku Studovny nám ale ještě nějaký ten čas zbývá, a tak než se na Studovnu vrhneme se ještě do playlistu Rádia Wave. Tam nás čeká rovnou novinka od domácí kapely Curtain Please. Ty můžete znát jako vítěznou kapelu letošního ročníku hitparády neobjevených Starter. Už vydali skladbu s názvem Darkness Inside, na které tematizují pocity úzkosti, tlaku okolí a taky neupřímnosti okolo nás. Curtain Please letos na podzim chystají taky vítězný videosingl za finanční podpory Českého rozhlasu a díky výhře právě ve Startéru už stihli vystoupit třeba na Colors of Ostrava anebo na festivalu Kamenice. A jsou samozřejmě i nedílnou součástí právě playlistu Rádia Wave, kde nás teď taky čekají. Tak tady jsou Curtain Please a jejich novinka s názvem Darkness Inside.
1: Novinka.

Velská hudební vizionářka Kate Le Bon v 17 hodin a 19 minut v odpoledním on airu na rádiu Wave. Kate Le Bon se taky po několika letech vrací do Prahy, a to konkrétně už v pondělí 17.8. můžete vyrazit na její koncert, který se bude konat v Meet Factory právě tady v Praze. Přiveze novou už sedmou solovou desku s názvem Michelangelo Dying a společně s ní jako předskokanka vystoupí Korut, experimentální ambient projekt výtvarnice a hudebnice Anny Root, která přinese s nové melodie flétny svého hlasu a taky elektroniky. Lístky na tuhletu akci jsou stále ještě k sehnání, třeba na webovkách meetfactory.cz, takže pokud byste rádi u téhletý, já si dovolím říct, historický události byly, tak určitě nepropásněte šanci si právě lístky na Kate Le Bon v pražské Meet Factory pořídit. Máme 17 hodin na 20 minut a po téhle krátké koncertní pozvánce se vracíme zpět do playlistu, kde nás čeká třeba Mes a skladba Chcem ťa v sebe najsť.

0: Rich Amir In and Out v 17 hodin 24 minut, posloucháte Radio Wave a Odpolední on Air, který se v tento čas taky pomalu loučí. Vysílání Radia Wave totiž už za pár okamžiků bude patřit premiérovému dílu našeho podcastu Studovna. Moderátorka Aneta Štokrová si tentokrát k mikrofonu Studovny pozvala Markétu Pleškovou a Alexandru Lebriez, které v rámci výzkumu zkoumaly víru v Česku a taky úspěchy knihy Bílá voda od Kateřiny Tučkové. Nová epizoda Studovny vám nastíní, jak to bude vypadat, když se třeba vy zapojíte do sociologického výzkumu. Co všechno výzkum obnáší, co se Markéta a Alexandra naučili a co by doporučili těm, kteří zvažují zapojení do akademické práce. To je tedy téma nové Studovny, kterou na rádiu Wave uslyšíte už za pár okamžiků. A společně s touhle pozvánkou teď přichází na řadu i moje rozloučení. Děkuju, že jste i dnes odpoledne poslouchali Radio Wave a budu se na vás těšit opět příští týden. Od mikrofonu se loučí a pěkný podvečer přeje Anna Mikolandová.
1: Studovna. Studovna. Podcast o škole, učení a tipech, jak zvládnout studium. Studovna Anety Štokrové na Radio Wave.
2: Jaké to je pracovat na výzkumu v oblasti sociálních věd? Na výzkum a přípravu publikace se dneska podíváme z obou stran. A to z pohledu studujících, pro které to byla celkem nová zkušenost, a taky z pozice zkušené vedoucí, která do výzkumu často své studující zapojuje. Ve studovně vítám Markétu Pleškovou a Alex Lebrie, teď už absolventky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, v době práce na výzkumu ještě studentky.
3: Ahoj Anet, děkujeme za pozvání.
2: A také sociální antropoložku Barboru Spalovou, která je tady s námi připojená přes telefon.
4: Dobrý den.
2: Pojďme na začátek načrtnout, čím jste se zabývali, co bylo vaše téma?
3: Tak my jsme se zabývali vlastně v sociálních vědách, se mu říká studie paměti a konkrétně postsekularitou, to asi vysvětlí potom Bára. Ale v našem článku, který tady byl o českém prostředí, jsme se zabývali Bílou vodou, knížkou od Kateřiny Tučkové, která v českém velmi ateistickém prostředí měla obrovský ohlas.
4: Ta naše kapitola se jmenuje Ženy, držte hubu a vařte. S podtitulem Postsekulární paměť náboženství nebo persekuce náboženských řádů v České republice. Kniha Bílá voda Kateřiny Tučkové na 700 stranách popisuje velmi detailně osud řeholních řádů v komunistickém Československu. To, co bylo na tom překvapivé, je, že tahle publikace získala ohromný ohlas, prodalo se jí spoustu vytisků, Tučková dostala státní cenu za literaturu a mně vlastně přišlo jako zajímavý výzkumný problém, jak je to možné, že kniha pojednávající o historii, která je víceméně neznámá, která právě v těch učebnicích dějepisu takřka absentuje, respektive se objevuje jenom v nějakých doplňkových materiálech, tak jak je možné, že jako získala takový ohromný ohlas. Takže tuhle záhadu jsme se snažili naším výzkumem a naší kapitolou řešit. Já jsem měla velkou radost, že Alexandra a Markéta se zapojili do výzkumu, který mi osobně taky přišel velmi fascinující. Byl to projekt, který vycházel z takového malého vyšegrádského grantu. Vyšegrád financuje projekty ve střední Evropě a sdružil badatelky a badatele právě z těch středoevropských zemí, takže byly tam kolegyně z Polska, z východního Německa, z Česka, ze Slovenska, z Maďarska, z Bulharska a jeden kolega také z Ukrajiny. A tématem byla postsekulární paměť, respektive postsekulární paměťová studia. Paměťová studia je takovým odvětvím sociálních věd, které vzniká už na začátku, řekněme, 20. století z takového filozofického proudu v rámci té rané sociologie se právě formuje hodně ve vztahu k náboženství. Nicméně potom ty paměťové studia zažívají takový boom v 80. a 90. letech a jsou hodně propojeny s nacionalismem, s politickými vědami, nebo z politologií a vlastně ten náboženský aspekt se z nich poněkud vytrácí, jakoby se ztrácí ta citlivost pro tato témata. A právě kolegyně Zuzana Bogumil, která se dlouhodobě věnuje, taková významná badatelka v oblasti paměťových studií, tak chtěla tenhle aspekt do toho oboru vrátit. A proto vyzvala právě kolegy z toho středoevropského regionu, abychom se o to pokusili a přinesli nějaké originální studie, které by ukázaly, jak důležité to náboženství pro tu paměť je. A právě vychází z takového předpokladu, že ta zkušenost střední východní Evropy v tom může přinést nějakou novou perspektivu.
2: Co vám to tedy přineslo? Zeptám se rovnou i vás, Market a Alex. Co vám přinesla práce tady na tomhle tématu? Jak to vlastně vzniklo? Vy jste se chtěli zapojit do výzkumu nebo vás Bára oslovila? Jak to bylo?
3: Tak já možná začnu. Já jsem se vlastně zapojila v prváku na magistru. Já jsem přišla na sociologii z jiného oboru a našla jsem tam vlastně předmět, ve kterém jsme se mohli zapojit do výzkumu a bylo tam vypsaných několik výzkumů, několik vyučujících, kteří to nabízeli a mně se právě tenhle projekt hrozně líbil, tak jsem napsala Báře, jestli bych se mohla zapojit. A naskočila jsem vlastně už docela do rozjetýho vlaku, Alex už na tom pracovala nějakou dobu a já jsem vlastně dodělávala to, co bylo ještě potřeba a bylo super, že vlastně i takhle na konci jsem se do toho mohla docela dost zapojit a tak.
2: Kdy jsi naskočila do vlaku ty, Alex?
5: Tak já jsem naskočila vlastně o dost dřív, tehdy jsem dokončila bakaláře a byla jsem zrovna v San Francisku na dovolené. A já jsem tehdy napsala Báře, protože jsem věděla, že tam je také. Byla tehdy v Stanfordu a věděla jsem to, protože jsem chtěla, aby mi vedla diplomku a teda bakalářku. A ona právě z tohoto důvodu nemohla, že byla pryč. Tak jsem jí napsala, že jsem zrovna jako nedaleko, jestli se nechce se mnou vidět. A ona mě provedla Stanfordem, bylo to moc fajn a tehdy já jsem uvažovala o tom, že bych se do nějakého výzkumu zapojila. Právě ta antropologie, náboženství pro mě byla strašně zajímavým tématem a psala jsem na to bakalářku, tak jsem jí řekla, že teď budu mít trošku víc času, kdyby měla jakoukoliv, cokoliv s čím můžu pomoct, takže se moc ráda zapojím. A vlastně to se mi strašně odsvědčilo, tenhle přístup. Bylo super, že Bára byla velmi, jako mě uvítala do toho výzkumu a lobovala za mě, aby mě i ti ostatní výzkumníci tam do toho vzali, což byla jako skvělá zkušenost a jsem za to strašně moc vděčná.
2: Tak pojďme ještě krátce k tomu tématu, co vás na tom bavilo, co vás na tom zaujalo, na co jste přišli zajímavého.
3: Já vlastně, když navážu na tohle, tak já vlastně jsem se do toho taky mohla zapojit jako fakt hrozně rychle, že vlastně myslím, že to bylo, že jeden den jsem se s Bárou sešla a povídali jsme si o tom, co já bych vlastně mohla dělat a další den už jsem se přidávala na nějaký výzkumný rozhovor, co měl zrovna domluvený, takže vlastně ze dne na den jsem se ocitla v tom tématu a to byla pro mě hodně nová zkušenost. Já jsem předtím nedělala nic antropologii náboženství, takže jsem se musela hodně dostudovat a vlastně jsem se do toho hned ponořila a tak a to mi přijde, že mi jako přineslo hodně. A taky za mě byla super zkušenost vidět, jak spolupracují výzkumníci. Protože třeba když dělám nějaký vlastní výzkum ve škole, nebo píšu seminárku, nebo tak, tak dělám ty analýzy, píšu teorie a tak, ale vůbec nevidím, jak to funguje v tom vědeckém prostředí, jak se spolu domlouvají, a jak to vypadá na konferencích a tak. Takže to je za mě jako velký přínos.
5: Já úplně souhlasím.
2: K tomu se ještě dostaneme určitě i podrobněji k těm různým fázím. Jak jste na tom výzkumu pracovali konkrétně vy dvě? Co bylo vaším úkolem, Market?
3: Já jsem dělala analýzu učebnic dějepisu. Zkoumala jsem vlastně, jak se ve výuce na základních a na středních školách tohle téma prezentuje, co se o něm studenti dozvídají a tak, a jaké jsou tam narrativy. Takže já jsem analyzovala učebnice, chodila jsem do knihoven na pedagogickou fakultu, jsem si počovala učebnice a hledala jsem, co tam je za zmínku o tom tématu.
2: Jako o náboženství.
3: O náboženství a konkrétně o perzekuci řeholních řádů. A potom jsme ještě dělali, vlastně účastnila jsem se těch rozhovorů výzkumných a potom jsem dělala takový dotazník pro učitele, jak pracují s tím tématem, který jsem potom rozesílala různě přes známé a neznámé na učitele.
2: Jak vypadal tvůj výzkum, Alex?
3: Já jsem dělala analýzu médií, což pro mě bylo docela nové, protože předtím jsem neměla zkušenost. Vlastně jsem objevila hodně moc nástrojů díky Báře, typicky Anopress nebo Newton Media, což jsou vlastně online archivy, ze kterých máme z Fakulty sociálních věd přístup, do kterých máme z Fakulty sociálních věd přístup. A já jsem vlastně zkoumala právě to téma perzekuce také řeholnic a řeholních řádů, akce K, akce Ř. Podle toho, v jakých časových rámcích se o nich v médiích mluvilo a kdo o nich mluvil, a byla to teda jako mediální analýza těch mluvčích, a v jakých souvislostech se o tom psalo.
2: Jaká byla vaše role, Báro? Jak si to představit, když už ten výzkum začal, probíhal? Jaká je ta vaše práce vlastně a to, co vy děláte na tom výzkumu?
4: To je dobrá otázka. Já si připadám spíš vždycky jako takový motivátor a moderátor, když takhle spolupracuji ať už s kolegy z řad studentů nebo z řad už absolventů. Protože to si myslím, že je největší výhoda právě té týmové spolupráce, že člověk to nemusí mít, nebo že není vhodné to mít všechno naplánovanou do puntíku, co je potřeba udělat, a pak si jako jenom rozdělíme úkoly. Ale že vlastně to nadšení pro tu věc rodí nějaké nové nápady a ta týmová spolupráce to vede ten výzkum cestami, který bych si já dopředu nevymyslela. Takže, jak říkala třeba Markéta, že ještě pak dělala dotazník s učiteli, tak to vlastně původně jsme nad tím vůbec nepřemýšleli, jak se to objevilo v rámci toho postupného odhalování toho tématu. Takže já myslím, že já jsem spíš takový jako, že držím nadšení v týmu.
2: Roztleskávačka výzkumu.
4: Holky,
2: jaké byly vaše obavy nebo očekávání, než jste se do výzkumu zapojili, a jaká potom byla ta realita?
6: No, já jsem se vlastně už do jednoho výzkumu zapojila předtím. Ještě než jsem přišla na Institut sociologických studií, tak vlastně jsem se zapojila na tom institutu do jednoho výzkumu a to mě vlastně pak motivovalo se jako přihlásit na to studium. A tam jsem byla hodně jako sběrač dat, že jsem vlastně jenom filtrovala data a potom jsem je předávala dál a nic dalšího jsem tam už s tím nedělala. Takže tady mě moc mile překvapilo, jak moc jsem se mohla zapojit a že to fakt nebylo jenom, že bych měla jakoby svůj úkol, který bych splnila a hotovo, ale že jsme se pak i zapojovali jako do komunikace s těmi výzkumníky a teďka vlastně, že jsme i obě pořád nějak v procesu, když vychází knížka, takže to bylo super.
3: Já jsem měla strach, že mě to téma v půlce výzkumu přestane bavit a že ztratím motivaci, a v tom si myslím, že opravdu Bára byla skvělá roztleskávačka, protože naopak, jak jsme vlastně pokračovali v tom výzkumu a nabalovalo se na to víc a víc různých jako aspektů, tak jsem naopak do toho šla jako hlouběji a o to víc mě to přišlo zajímavý.
2: Co všechno se musí udělat pro to, než vyjde jako vám to knižní vydání, ta publikace, jaké fáze musíte projít od začátku, abychom to nastínili někomu, kdo třeba je na bakaláři a říká si, že by ho ten výzkum zajímal, tak aby tušil, do čeho jde, co ho čeká, a že je to asi dlouhá práce. Market.
6: Je to hodně dlouhá práce, no. My jsme tohle dělali v roce 2024 a vlastně až teďka ta knížka vychází, takže vlastně než se to sepíše, než se to schválí v nakladatelství a tak je to běh na dlouhou trať. Ale vlastně je super, že i doteď z toho můžeme čerpat, že z práce, kterou jsme dělali před 2 lety, tak pořád prostě to má nějaký dosah. K těm fázím výzkumu možná to je spíš na Báru, protože já jsem se fakt zapojila později.
2: Tak Báro, čím vším jste si museli projít od začátku až po vydání publikace?
4: Tak myslím, že úplně na začátku bylo nějaké týmové setkání toho celého toho projektu, kde jsme diskutovali ty návrhy, diskutovali jsme to celkové zaměření té knihy, aby ty naše kapitoly, i když budou tematicky každá o něčem jiném a z jiného regionu, tak aby mířily k tomu společnému cíli. Takže to byla hodně důležitá a skvělá práce. Musím říct, že ten tým byl opravdu skvostný. Myslím, že to jsem taky právě měla radost, že u toho Alex může být, protože to se ne vždycky podaří, aby všichni ti odborníci nebo ti seniorní výzkumníci byli opravdu takhle jako angažovaní v těch diskuzích, jezdili na ty setkání, snažili se najít tu společnou linku, společnou řeč. Takže tohle se vyjasňovalo, tam my jsme už prezentovali právě na nějaké návrhy na tu naši kapitolu, jak jsme to právě diskutovali, jak to ještě jako vyprecizovat. No a pak jsme se posílili do práce, myslím, že začínali jsme vlastně s rozhovory s pamětnicemi, které také cituje ta Tučková v tom svém románu. Chodili jsme na veřejná čtení, pak jsme zjistili, že Bílá voda a příbuzná témata o té persekuci těch náboženských řádů jsou také zpracovávány na divadle, takže jsme začali chodit do divadla, tam právě ten název té kapitoly přebírá název jednoho divadelního představení o Růženě Mackové. Přesně, a mezi tím se Alex vnořila do toho mediálního, do té mediální analýzy, kterou udělala tak pečlivě, že jsme i uvažovali, že bychom to vydali jako samostatnou kapitolu v té knize, protože toho materiálu bylo naprosto ohromující množství a do té kapitoly o té Bílé vodě se toho vešel jenom zlomek, ale to je věc, kterou je potřeba počítat, že člověk udělá mnohem víc práce ve výzkumu, než kolik se mu vejde do publikace. Typicky je to tak 10%, jo, ani ne, možná. Takže to možná může být frustrující, ale jak říkala Markéta, právě máme ten materiál, máme, můžeme se k němu vracet. Není to určitě nějak jako ztracený čas. No, takže takhle ten výzkum pak právě takhle vede různými zákoutím, že někam jsme se taky dostali, někam jsme se nedostali, takže jsme museli něco nahrazovat, pak já jsem se trošku unesla ještě takovou jako vedlejší linkou náboženských pamětivých aktivistů, takže jsem ještě pak dělala trošku takový výzkum tady těch nevládkách. To jsem pak úplně musela vyškrtnout z té kapitoly, protože už to opravdu byla přílišná odbočka. No a pak jsme měli zase další projektový setkání, mezi tím samozřejmě jsme se setkávali jenom s Markétou a s Alex, aby jsme řešili nějaké praktické věci a na těch projektových setkáních, myslím, že byly další dvě, tak jsme prezentovali tu pokračující práci a nějak se vyrovnávali s kritikou kolegů. A na závěr byla konference velká ve Varšavě, kde jsme teda taky tu práci prezentovali a takže to byla i taková příležitost vlastně tu práci nějak trochu jako zviditelnit a prodiskutovat v nějakém širším plénu, poslechnout si podobné příspěvky nebo podobné výzkumy odinout. No a pak už přišla teda ta samotná editorská práce, která lvým podílem je teda dílem Zuzany Bogumil a Kamily Baranecký, který tomu věnovali spoustu času, aby se teda dotáhla ta publikace s tím nakladatelstvím. Dokonce se jim podařilo to dostat do Open Accessu, takže od 27. srpna teď letošního roku by ta knížka měla být volně ke stažení na stránkách nakladatelství Bryl.
2: Tak děkuju za vhled do toho, jak nějaká taková výzkumná činnost může vypadat. Je to obrovská škála různých dovedností. Mě by holky zajímalo, co nejvíc vám to dalo, jaké ty dovednosti vy jste třeba nejvíc ocenili, Markét?
6: Jako pro mě byla hrozně zajímavá ta konference, protože to byla první konference vědecká, který jsem se mohla zúčastnit. A dalo mi to nějakou trochu možná odvahu se zapojit do dalších konferencí a sama jako se snažit někam dostat. Takže já jsem teďka byla v dubnu na konferenci prezentovat svoji diplomovou práci a myslím si, že jinak bych se asi neodvážila je tam takhle sama, ale tím, že jsem trochu věděla už, jak to funguje a měla jsem za sebou tohleto setkání, tak to vlastně pro mě nebyla taková výzva. Nebo byla to výzva, ale taková příjemná.
2: A jak zmiňuješ tu diplomku v tomhle ohledu, ty můžeš být sám ten aktivní student, který se někam přihlásí a jede to prezentovat.
6: No já jsem vlastně v roce 2025 obhájila diplomku na žurnalistice a pak jsem se přihlásila společně s mojí vedoucí tady na tuhle konferenci, kterou jsme našli a tematicky to odpovídalo. a napsali jsme abstrakt a přihlásili jsme ho tam a tam nebyly žádný problémy s tím se přihlásit jen tak. A pak mi vlastně napsali, že se mám zúčastnit, takže jsem tam jela. Takže tam nebyl žádný problém.
2: Co to dalo tobě, Alex? Co jsi nejvíc procvičila, naučila?
3: Já souhlasím s Markét, že vlastně mi to taky dodal opravdu odvahu. Mě totiž ten akademický svět předtím strašně imponoval a vlastně byl takový jako neproniknutelný, jako že se do něho nedalo proniknout. A vlastně, když jsem se do toho pak zapojila, ono to vlastně stačilo položit jednu otázku, jestli má Bára kapacitu. A najednou jsem se odstla jako v podstatě v srdci toho. A tam jakoby mi začalo docházet, že ano, je to velmi jako impozantní, ale v podstatě všichni ti výzkumníci jsou lidi, kteří jednou byli prostě mnou. A že vlastně ty jejich dovednosti jsou naprosto v mém dosahu, a možná ne za rok, ale postupem času. A to mi dodalo obrovskou motivaci a vlastně je to dovednost, kterou používám doteď, že vlastně jako stačí se zeptat a retrospektivně jsem si říkala i, že jsem se měla ptát už během toho studia, že to jsem nemusela čekat, až jako jej dokončím. Takže stačí se prostě zeptat, no.
2: Zaznělo od vás, že vás to bavilo. Mě by, Báro, zajímalo, jak nastavit práci na výzkumu tak, aby ti studující dělali něco smysluplného, aby se právě učili ty nové věci, aby to nebylo jenom, že teď budou dělat nějaké rešerše a vyplňovat tabulky a dělat práci, která na ně zbyde.
4: Tak tohle je věc, která trochu naráží na nějaký temporality toho studia, protože ten výzkum se prostě neudělá za semestr, to se nestane a když se to stane, tak to asi za nic moc nebude stát. Takže tenhle ten vyšegrádský projekt třeba trval 2 roky, jo? A pak ještě další rok a půl jsme teda jako se blížili k té publikaci. Když máte magisterský studenty, který teda dejme tomu v prvním ročníku se zapojí do výzkumu, v druhém ročníku už potřebují psát diplomku, ještě do toho jedou někam na Erasmus, nebo změní obor, nebo tak něco, tak to může být jako výzva. Takže já se snažím vždycky na začátku, když se někdo přihlásí právě přes to výzkumní kolokvium, jak to udělá Markéta, tak říct, jo, mám tady takovýhle výzkum a víte co, už ho dělám třeba 6 let, takže nebude hotovej během tohohle semestru. A jestli z toho chcete něco mít, tak spíš si to naplánujte tak, že třeba to nebude tak intenzivní, nebo že vždycky je to intenzivní nějak nárazově, když třeba se jede nějakam na výzkum nebo je nějaká konference, nebo něco takového. Ale zkuste si nad tím přemýšlet spíš takhle, jako jestli jste ochotní tomu třeba i věnovat nějaký čas o prázdninách nebo v dalším semestru a tak dále, protože ten proces právě vidět, jak se to jakoby posouvá od toho prvního nápadu přes ty diskuze k něčemu, co se dá publikovat. Tak to si myslím, že je to, co jako těm studentům asi nejvíc dává a přesně vidět takový ten běžný provoz je něco, co v té škole vidět normálně není.
2: Mě by zajímalo, co byste udělali jinak. Teď, když už máte něco za sebou, co byste třeba i jinak udělali do svých dalších výzkumů, nějakých dalších prací, kdyby nás poslouchal někdo, kdo se na to chystá, má z toho třeba trošku obavy, těší se na to, neví, co ho čeká, tak jaké zkušenosti vy byste chtěli takhle studujícím předat dál?
3: Vlastně mě překvapilo, když jsme byli na tom setkání už s tím výzkumným týmem, tak oni tam z toho, co si pamatuju, aspoň 2,5 hodiny opravdu diskutovali o každém pojmu, jak se bude používat. Zazněl tu pojem postsekularita. Oni řešili, jestli to bude postsekularita nebo postsekularity jako v množném čísle a myslím si, že to jim možná mě Báro oprav, pokud to se pletu, ale jim to podle mě pomohlo i mít jako dobře v hlavě, co přesně teda zkoumají, co má být jakoby ten celek a rozmyslet si každé to slovo, ono to je jako taková mravenčí práce, ale je to opravdu, myslím si, že z toho výzkumného hlediska to opravdu pak dává báze na opravdu celý ten projekt.
6: Já bych asi řekla, že bych se míň bála třeba říkat nějaký svůj pohled, protože jsem tam přišla v prváku, moc jsem toho nevěděla a měla jsem pocit, že jako student musím jako hodně poslouchat a tak, ale vlastně tím, že já jsem dělala jakoby nějakou svou část analýzy, tak vlastně jsem do toho měla jako vhled a vlastně si myslím, že jsem mohla víc říkat jako svůj pohled a míň jenom poslouchat, takže nebát se zapojit.
2: Báro, co byste doplnila? Co byste poradila těm, kteří se do nějakého výzkumu chtějí zapojit?
4: Já ještě takhle zareaguju na Markétu. Já bych chtěla říct, že také teda ten seniorní výzkumný tým byl úplně odvázán z našich studentek, jo? Že to je potřeba říct, že možná ne všichni mají tak dobré zkušenosti, ale to, že se stali opravdu jaksi zcela platnou součástí toho výzkumného týmu, je taky právě hodně teda jejich práce a jejich jaksi nadšení pro věc nebo prostě pečlivost a důslednost v té výzkumné práci. Co bych doporučila studentům? Doporučila bych jim to zkusit a zároveň vědět, že to není seminárka, že to bude náročný, že to je těžko nějak predikovatelný, co všechno to bude obnášet, že to možná bude znamenat víc času, než třeba jako i ty kurzy, třeba my to máme teda jako kurz jako výzkumné kolokvium, prostě do kterého, nebo to je nějaká strategie toho našeho institutu, že chceme ty magisterské studenty co nejvíc teda zapojovat do nějakých reálných výzkumů, protože nakonec v době AI to je asi takto nejdůležitější, co na té škole můžeme předat, takovou tu opravdu to řemeslo toho dělání toho výzkumu a ty kontakty a tak dále, tak je samozřejmě možné, že to přesáhne třeba nějakou časovou dotaci toho kurzu. Je zcela očekávatelné, že vlastně za to nedostanete zaplaceno, nebo možná i ty kredity tomu nebudou odpovídat. Já si trošku na tohle někdy jako narážím, studenti žijou v různých prekariátních situacích, potřebují si vydělávat na svoje bydlení, na svůj život a tak dále a vlastně opravdu nemají moc času navíc a když se mají zapojit do toho výzkumu, tak je to jako výdaj, jo, energetický výdaj, s tím je potřeba počítat, ale je to v jistém smyslu to, bych řekla, skoro nejdůležitější, co si z toho studia odnesete, pokud chcete ten výzkum dělat. Pokud chcete dělat něco jiného a vlastně tady potřebujete jakoby získat nějaké všeobecné vzdělání a diplom, tak asi dobrý, ale pokud chcete ten výzkum dělat, tak tohle je krok, kterým stejně budete muset projít, tak určitě je fajn tím projít co nejdřív.
3: Já jsem vlastně nastoupila na konci bakaláře a pak jsem měla vlastně mezi magistrem a bakalářem gap year. A v té době já jsem pracovala na 3/4 úvazek, abych si nechala i trošku času na ten výzkum a myslím si, že to byl jako nejlepší věc, co jsem mohla udělat, hlavně s tím, že jsem věděla, že chci pak jako na toho magistra v podobném oboru, protože třeba terénní výzkum, který jsem v rámci té práce dělala, nebo i vlastně ten článek, části toho jsem mohla odevzdávat jako práce do toho studia a samozřejmě jsem je prosila, aby to dál nereprodukovali, že ta kniha ještě nevyšla a že prostě zatím je to tajné. I když to zabralo hodně času, tak si myslím, že ty zkušenosti, co jsme z toho dostali, to, že jsem dál mohla využít tu produkci, která je, jakoby to byla naše práce, takže vlastně není důvod, proč to nepoužít dál. Pak v hledání práce já jsem tím mohla prokázat, že mám analytické schopnosti, že jsem schopná rozumět i něčemu víc než jenom datům, ale že mám i jako cítění pro tu žitou zkušenost lidí. To, že jsem to mohla dělat jako v době, kdy jsem nestudovala, mě pomohlo do toho možná investovat trošku víc a

0: pokud někdo jako uvažuje o tom, že by dělal gap year, tak si myslím, že tohle je opravdu možnost a já jsem z toho opravdu jako čerpala hodně dobrých věcí.
1: Mně přijde vlastně hrozně fajn, že já jsem jako moc nepřemýšlela o tom, že bych šla do výzkumu, třeba na bakaláři. A takhle, když jsem si to mohla vyzkoušet, tak jsem vlastně zjistila, že mě to zajímá a že mě to baví. Takže i když třeba někdo jako neplánuje kariéru ve výzkumu, tak mi přijde jako určitě fajn si to vyzkoušet, když je ta možnost a zjistit, jestli by to třeba bylo pro něj.
2: Zmiňovali jste ten obrovský tým, který se musel nějak koordinovat, domluvit a tak. A co když třeba na tom nejsem tak dobře s akademickou angličtinou? Co byste mi poradili, jak jste to třeba měli vy, když jste psali ty texty nebo komunikovali s těmi kolegy a kolegyněmi?
0: Já myslím, že to je předsudek, že člověk musí mít tak dobrou angličtinu, aby se toho účastnil, protože vlastně akademickou angličtinou nikdo nemluvil během těch konferencí nebo tak. Oni mluvili tak, jak uměli a vlastně ten konečný text, i když je napsaný velmi zkušeným akademikem, tak projde několika kolama editací a i když vy si myslíte, že to máte napsáno sebe líp, tak i tak vlastně i Báře to bylo jako několikrát editováno. Ano, a myslím si, že to je jako součást opravdu toho a myslím, že to pomáhá nemít velký ego.
1: A nikdo nejsme rodilý mluvčí a myslím, že s tím se počítá.
3: Já si myslím, že studenti obecně umějí anglicky mnohem líp jako ta generace těch starších podatelů, takže v tomhle ohledu opravdu není potřeba se nějak si dělat tu rasky, no, bych řekla. To, tak, jakoby to, že všichni musíme mluvit anglicky, není naše volba. A lidi můžou být různě nadaný na jazyky a nějak se to asi bere jako, že jde o to, jestli ten člověk má co říct a pokud mu to prostě díl trvá nebo potřebuje nějakou pomoc, tak to stojí za to.
2: Já myslím, že teď se ulevilo spoustě posluchačů a posluchačkám, kteří si možná mysleli, že právě tohle je, může být nějaká překážka nebo bariéra. Já se ve studovně ráda ptám na oblíbené vaše knihy, zdroje vždycky k tématu nebo filmy nebo další studie klidně. Tak Markéto, začni, co byste doporučili číst, vidět?
1: Tak já bych doporučila jít do divadla, do Stavovského divadla na Bílou vodu. A já jsem tam vlastně už nebyla jako na etnografii, ale šla jsem tam potom volnočasově, když jsem byla v tom tématu a hrozně se mi to líbilo, takže doporučuji.
2: Alex, tvůj tip?
0: To bude velmi kliše, ale já opravdu doporučuji tu Bílou vodu, tu knížku. Prostě moc citlivě napsaná, hlavně k těm ženským zkušenostem a to, že dostala tu cenu, opravdu není náhoda.
2: Báro, váš tip?
3: Tak tady z toho tématického oboru, nebo prostě k tomu tématu pro následování řeholí, tak teď jsem akorát dočetla knížku Petry Dvořákové, která se jmenuje Návrat. Petra Dvořáková je taková brněnská spisovatelka, která právě v raných 90. letech jako teenagerka ještě vstoupila do řádu, potom ještě vlastně tajně, potom odešla a napsala o tom první knihu která se jmenuje něco jako Zklamané sny, ale přesně se to nepamatuji. A teď vlastně po letech se k tomu tématu vrací v takovém jako mnohem teda intimnějším prostředí, než je ta jakoby monumentální freska té Kateřiny Cučkové. Ale přesto to aspoň mě, ale já jsem teda fanda tématu, jo, takže musíte brát s rezervou. Přišlo zajímavé. Ale chtěla jsem ještě říct, doporučit jednu knihu, která se jmenuje Euforie. Napsala ji Lily King a pojednává o takové známé antropoložce Margaret Mead a její jaksi antropologické i řekla bych osobní kariéře. A ten název odkazuje k tomu, když v tom výzkumu dojdete k takovému jakoby malému aha, jo, nějakému malému poznání, tak výzkumníka zachvátí ta euforie. Takže to si myslím, že je taková kniha, která může člověka natchnout pro to dělat malá aha v životě i ve výzkumu.
2: Tak pojďme na závěrečný tip. Co byste doporučili sami sobě, než jste se na tomto výzkumu začali podílet, Market?
1: No, já už jsem to vlastně říkala, jako nebát se a zapojit se, když můžeme, tak se zapojit.
0: Určitě, zeptej se dřív vlastně, jako ono to je, pro mě to byla strašná zábava a opravdu zkušenost, kterou bych klidně zopakovala hned teď.
2: Doporučila sama sobě, než jste se začala na tom

0: na tu spolupráci.
1: Hostkami studovny byly Markéta Plešková a Alex Lebrie a taky antropoložka Barbora Spalová. Já myslím, že jsme v tomhle díle možná některé posluchače a posluchačky navnadili k tomu, aby se nebáli do výzkumu zapojit. A děkuji za všechny vaše tipy a přeju vám hodně štěstí do dalšího výzkumu.
2: Děkujeme za pozvání.
3: Děkujeme.
0: Tak díky.
4: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou dnes od 7 večer na rádiu Wave. Starter.
5: Starter.
4: Hitparáda neobjevených.
5: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
4: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Čelisti.
0: Čelisti.
2: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na Rádiu Wave.

0: Nemám rád pavouky, pavouk.
1: No vy jste velký poštěvák teda.
2: Poštěvák?
1: Ano.

0: Žišvara, jako vždycky famózní TV on the radio, úvod čelistí, úvod Spidermana.
1: Jsme teda dneska i v televizi, jo?
0: Trio Panická ataka, nastoupený na místě, pochopitelně.
1: Karce,
0: a je
1: ataka.
0: To kdo? Ježíši Kriste, je to... Já začnu Martinem. Je to Martin jako Pleštil, nazdar.
2: Ahoj.
1: A taky... Ten má nejčerstvější tu ataku.
0: Načichlej, to se nesmí chat ta značka, ale takovým tím jako, takovým onkologickým smradem, kterým se čistí baráky. Víte, Švárc.
1: Nazdar.
0: A Aleš Stuchlý, pochopitelně. Prosím vás, máme tady sérii Ripek, který pochází ještě z LFŠ, jo. A jedna z těch novějších, ale že jsem možná měl knížňák. To už všichni víte několik týdnů, ale nás to pořád nějakým způsobem mrzí, i když škrábal na ty vinily strašně.
1: Přesně, Aleš, můžeme mu vyčítat spoustu věcí, jako jeho politický názory a podobně, ale ty vinily, se odpustit nedá.
0: To absolutně ne. Jo, lámal je, přelepoval je, izolepo, maloval na ně, škrábal, nehnusí se ti to, Martine? My jsme se shodli, že všichni teďka na vinylech zase zpátky jdeme, máš nový gramofon, máš, ne?
2: No mám teďka nový gramofon,
0: kupuji si. A starý desky.
2: Starý desky, Hanička Zagorová, Volda Mačeška, jedu
0: všechno. To se nemělo stát s tou Haničkou.
1: Máš doma aktuál?
2: Aktuál? No jasně.
1: Máš taky aktuál, jo? No tak krásný. Prostě neškrabej po něm, jo?
0: Mistrovi smyčcové kvartety, pochopitelně. Zavrý hudební dvojrybka, v 50 letech náhle zemřel francouzský DJ Kavinsky. Nedávno se zářil na Colors, znám zářil vždycky tím Nightcallem, samozřejmě Drive, klasika, ale obecně byl dobrý.
1: Já jsem teďka trochu zaslzel, když jsem byl na Brutal Assaultu, kde byl koncert Carpenter Brut a byly tam pasáže, které toho Kavinskyho strašně připomínají. Já měl opravdu rád.
0: Carpenter DM, prostě užívejte den, nevíte prostě, kdy to na nás přijde, samozřejmě. Jo, ale přežil Hrušinskýho, teda nejstaršího. A pak samozřejmě při dopravní nehodě zemřel taky podle irských médií zpěvák Glenn Hansard, ale podle všech médií už samozřejmě. Já jsem ten snímek...
1: už je to potvrzený.
0: Je to potvrzený. Já jsem ten snímek vám zvalně nemiloval, ale Steven Spielberg a Vítek ano.
1: Ale že ty taky padáš z motorky slowly, ne?
0: Jo, Falling Slowly, jednoznačně, miluju to. Rybka, Milenec a vrak, ještě pokračujeme, přátelé, zemřel Vítkův oblíbený spisovatel Vladimír Páral. Shodli jsme se, že jsme měli zemřel už tak dekádu zhruba.
1: Mně se líbilo, on se s tím nepáral, teda opravdu. Ne. Byl to autor vlastně velkých bestsellerů, jeden z těch autorů, na který se stály dlouhý fronty a já byl přesvědčený, že už dávno není mezi námi.
0: A
1: ale
0: je,
1: byl, zemřel na den svých narozenin, v 94.
2: Já jsem četl to jeho jako 4 zásadní publikace z těch jako 60. a skoro 70. let, ale je to trošku člověk, u kterého mě mrzí, že vlastně on byl celou dobu pokládají za jako nonkonformistu, ale zase se stal jako symbolem oficiální kultury, no, ale to smutný trošku.
0: A stalo i nám?
1: A ty filmy podle něj jsou teda příšerný z většiny.
0: No, to je opravdu obludý chudák.
2: Je Jireš točil jeden, ten je pro mě jako nejpovedenější z těch
1: ten
2: jako
1: katapult, ostatních. Ne?
2: Jo,
1: ten je opravdu, ten je jaký příšerný, ale...
0: Já jsem říčko, že se to nedožil a dožil. Akorát jsme to nevěděli. Nevadí, rubrika Wild Wild Country. Děti na americkém táboře vypadali jako zombi. Snědli sladkosti s halucinogenními hubami. To je stejskýho cesta.
1: Byl to tábor YMCA. East Orange, jo. Ty děti byly úplně oranžový, protože
0: silně psychoaktivní děti.
1: Byly tam zřejmě teda lysohlávky v těch všech dobrotách. Rodiče to samozřejmě trošku vyděsilo, 13 dětí a všechny vypadaly jako zombi a byl to opravdu teda smutný pohled. Tohle se vůbec nemělo stát. Říkaj,
0: posíláme děti na letní tábory, protože očekáváme, že tam budou v bezpečí a smyslu plně trávit čas. Za mě to je naprosto smysluplný. Rozšířený vědomí.
2: Jo, my jsme měli něco podobného na táboře. My jsme tam vždycky v kiosku kupovali takový lízátka, ale nebyly to tradiční lízátka, byla to prostě taková tubička, kde jste měli kuličku plastovou, no, kterou jste lízali a nalízávali jste tam ten sliz a pak jsme se tam měli rozřezaný
0: tam
2: a modrý jazyky.
0: Rodiče tam posílali. Zdravíme.
1: Martin nám na LFŠ vypravil krásný historky ze svých táborů, který bohužel nemůžem říct ve vysílání, ale jsou nádherný.
0: A pak mu to v noci najíždí, hele, to je strašný. Rubrika mistrně. Jo, po zdehodě provídka, cítím takový švihov vibes malinko. Dvě opilé ženy ukradly meč ze slavné sochy Šermíře ve Vratislavi. Policie je sledovala v přímém přenosu. Je to na kamerách.
1: Epická operace, museli teda překonat vodní příkop v podobě fontány. Akrobatickým výkonem se vyšplhala jedna z nich nahoru k soše a vytrhla teda meč, přičemž tu sochu pochopili.
0: Očkovat sochy, jak řekli seriálisti, okamžitě.
1: Hele, podala to spolupachatelce, sestoupila dolů, ale ten její výkon teda nebyl úplně korunovaný úspěchem, že celou dobu je sledovala policie, takže okamžitě takzvaně lízli.
0: Sátana, to mě mrzí. Rubrika Perkele, sátana, medvěd se zamkl v autě, celou noc troubil. Hele, to se Slavíkovi taky nedávno troubil, nebyl k utišení ten člověk.
1: Já furt troubím, já když se jdu do auta, okamžitě začnu troubit.
0: Horská výzka Gold Hill, severovýchodně od Denveru, taky by to natočil někdo hezky. Hele, jak se na naše oblíbená
1: filmačka. Nikdo nechápe, jak se mu povedlo se v tom autě zamknout, teda jo. To ale byl
0: to... šikovný. Tajemná motorika medvědů už je mnohem lepší než moje třeba, jo.
1: Tajemná, mrzí, se mi líbí tajemná motorika medvědů, to je nějaká odborná publikace.
0: Záchranu přinesl až místní muž, který ke klice na dveří vozu přivázal dlouhé lano a s jeho pomocí pak z bezpečné vzdálenosti to auto otevřel, takže další šikula.
1: Ale to je Ukryt, to je ten film, o kterém tady budeme mluvit, jo. Ukryt nebo past.
0: Wagner Moura takzvaně. Máš rád medvědy, Martine?
2: Mám a já vlastně jsem za něho trošku jsem smutný, protože on se tam jenom nevešel do toho autíčka a troubil, protože měl prostě velkou prdelku, no.
1: To znáš, Martine, ne?
0: A ta prdelka vám bude svítit, tak říká Igor Chávna, ale samozřejmě. Rubrika Letní škola 2026, to je ostřejší kávečka, včera jsem se viděl s Dužanem Duongem, s Nošovan Tangem, samozřejmě fantastický kluci.
1: Prodali ti zase nějaký saklo?
0: No, zatím žádný kraťas si jsem nevzal, ale probírali jsme lecos, nicméně tady ten Vietnamec řekl u soudu, že byl ve stresu, byl jsem ve stresu. lesu. V pražské prodejně vytáhl na turisty pálku a posekal je katanou. Jako krikekome teda, ale tvrdí. No,
2: jako fascinuje, že někdo nosí jako v kapse jak pálku, tak katanu. Ne, jako, to je fakt jak z nějaký videohry vytáhneš z inventáře a
1: oboruč. Byli to Italové a znervoznili, on myslel, že by mohli něco ukrást. No, takže byl ve stresu z toho.
0: Třeba vlastně za ty vietnamský prodavač kvíkivo.
1: Kvíkivo. Má taky kvíkivy.
0: Malinko jsem slyšel kvičet ty lidi, co odcházeli od tamteď. Rubrika špíc zároveň, jo. Američan se na to, že propíchl trekkingovou holí a s tou tyčí v těle ušel za záchranou krásných 16 km. Teď tam Rakousku jsem to měl podobně trošičku.
1: Ty si ale nevylezl nahoru, která se jmenuje Granit Peak,
0: to, to mě strašně mrzí, jo. Rád bych to ty granity. Tady
1: teda tvrdý granit uklouzl nešťastně, probodl si tělo trekkingovou tyčí a pak teda 16 kiláčku musel takzvaně dojít, jo.
0: Nejkrásnější dovolená, to bude vzpomínat do konce života. Uvidíme, kdy přijde. Zvolíš ten náš.
1: Brzy.
0: Sun, čelisti, radio, pes, trochu toho shoegazu, Dave a Doused.

Dobrý večer. Kouzlo Filipa Jakubské noci ozdobí měsíc v úplníku. Pršet nebude, a tak myslím, že pálení ohňů, symbolické očišťování před přicházejícím lásky časem může narušeně probíhat.

0: nová deska, takzvaně za horizontem, už to na nás čeká. To byl fake, ne? To zatmění slunce, to se nedělo, já to neviděl.
1: Já to neviděl, že to nebylo.
0: Martine, nebylo to, nebo to bylo?
2: Ježišmarja,
0: pořád pouštíš další písničky? Já ne, dneska mám chuť pouštět další písničky.
2: Jediný zatmění, co znám, tak je z té série Twilight, jinak vůbec nevím.
0: Ach boha, rubrika do hlavy, mám prostě celý asijský vstup. Humanoidi totiž soutěžili ve freestyle boji, vítěz připravil soupeře o hlavu.
1: Pozor, humanoidní roboti, mě teda velice zneklidnilo, že to bylo ve váhové kategorii T-800, což máme teda spojený většinou tak jako s koncem civilizace. Nicméně jsou to humanoidní roboti o výšce cca 1,75 a váze 75 kg. Martine, to by navážil bys ještě?
2: Jo, no tak to ani náhodou teda. Bych je zalek, prosím tě, by si ani neuprdli jako.
0: Údery mnohdy až akrobatické útoky, při kterým jsem dostal nadšených reakcí publika.
1: Jo, pozor, a teda ten bílý humanoidní bojovník urazil svému soupeři krásným teda jako máchnutím ruky hlavou. Ten ještě chvilku pokračoval v boji, ale pak to teda vzal.
0: Ale ten 10-kilogramový zlatý mistrovský pás, my ho dáme Martinovi dneska. Máme ho pro tebe.
2: Ale já ho neuzvednu.
0: A pak hlavadlu, čistá dekapitace vajec.
2: Já si vzpomínám, ještě ve Varech tak chodil právě tenhle ten humanoidní robot, že tam byla nějaká akce a on neměl hlavu a on jenom chodil to torzo, to byl on. Já jsem chodil skopnout do řeky, protože já tak jako koukal a řekl jsem jako skoncovat s tímhletím a když se budu mlátit mezi sebou, tak je to v pořádku.
1: Vzpomeňme na krásný film Žena bez hlavy, jo?
0: Jo, ano, syn Kabeza takzvaně. Prosím tě, Argentina, rubrika na kolitáce dneska pes, ochrana ve vedru podle KLDR, uvažte psa, to je jako s tím hrubě nesouhlasíme.
1: Se krásně samozřejmě ukazuje rozdíl mezi jeho korejcem a severokorejcem a zatímco jeho korejci mají ty klasický trojice, voda, stín, odpočinek, také stop move check, jo, přestaňte s venkovními aktivitami, přesuňte se do chladu a zkontrolujte své blízké, tak severokorejský stranický deník Rodong Sinmun.
0: Fantastické.
1: Tak přišel úplně jako jiný maradama, Martine. Jo? Jak na to vedro?
0: Rybí kaše teda.
2: Nevaří ty pejsky, ale oni jako tam mají jako klasiky, že jo? Jakože vodní melon, okurky, mungo fazole. A teď jako místo rybí kaše a kaše z červených fazolích, tak se objevila i vysoce výživná psí polévka, ale on má dlouhou tradici, jo? Ten pokrm tak je v KLDR známý jako Gangokiguk. A polévka, čili jako polévka ze sladkého psího masa, jo? Jako už dlouhou dobu je to propagováno jako tradiční posilující prostředek. Ani ne jako potravina. To je prostě palivo.
1: Jestli za něco hodit na KLDR atomovku, tak za to.
0: No je pochopitelně. Rubrika Deadman, a to miluju, přátelé. Dnešní vrchol. Číňan fingoval vlastní smrt i s pohřbem, aby se vyhnul vězení za řízení v opilosti. To je fantastická story. Pomáhala mu celá rodina. Takový kuriózní příběh, stal se to už někdy. No, začalo to v lednu. Policisté z města Anjiang, jo, které leží někdy ve východní čínské provincii Chenan, tam to mám moc rádi, přistihl při řízení pod vlivem alkoholu muže, označeno pouze příjmením Si. Takhle si přihnul, ale pak to vzal zpátky.
1: A pak si teda trošku
0: nechtěl jíst následky.
1: Pak si trošku káknul, protože už měl vlastně dva škraloupy, takže by ho čekal pobyt za mřížemi, takže přišel s fantastickým plánem, jak zinscenovat svou smrt, jo. Když se dostal k soudu, koupil si loni v červnu rakev, podobně rozházel lahvičky od léku a také se různými způsoby ochlazoval.
0: Ochlazování těla, jak to dělal?
1: On chtěl, aby ho tělo vykazovalo znaky po otravě.
0: Moje tělo tak vykazuje mrtvolné příznaky,
1: ale samo od sebe, nemusíš ani chladit.
0: To je strašný. Máte, slyšel jsem, že mu pomáhala taky matka a babička.
2: Mě právě tahle jako rodina souhlasitost přijde mimořádně sympatická, jo, protože oni mu ještě jako zakryli tvář nějakým hábitem a přišli s odůvodněním, že má skřivenou tvář.
0: Smrt mu nepěkně skřivila tvář.
1: Ne, nepěkně.
0: To je krásný
1: nepěkně.
0: Úvod
1: a pak
0: filmu.
1: Pak vlastně rychle pohřbili tu prázdnou rakev, tak rychle, že se nikdo nestihl ani jako zpamatovat a to začalo být
0: policie. Začali to nějak prověřovat, jakým způsobem, nenašli samozřejmě nic, žádný záznam o tom, že by rodina zavolala zdravotníky, nějaký úmrtní list, záznamy z nemocnice, prostě nic, v případě pohřební ústav nula, takže vodítko přinesli ty záběry z těch bezpečných kamer, záznamy o bankovních transakcích a telefonních hovorech. Pozor.
1: A bohužel ho usvědčili, dostal 5 měsíců ve vězení a k tomu ještě pokuta ve výši 20 000 čínských juanů, což je přes 62 000 korun.
0: To si Ksimu nesmí nikdo dovolit.
1: Ksimu.
2: Pursi, no.
0: Rubrika Poslední pivko. Horor v indonéské džungli tentokrát. To tam sedím a pičat ponga trošičku někde. Mladý muž se stal kořistí obří krajty při cestě domů z baru. Martin, dívám se významně na tebe, to bylo hezké konec, ne?
2: Jo, jako
0: že
2: já jsem
0: to v Indonésii.
2: Já vždycky, když jsem kalil jako mladý, prostě na Vysočině, tak jsme chodili z jedné vesnice do druhé a jednou se tam potkali. A no, tam krajty nebyly, ale byla tam nějaká taková úžovka, jsem se jí taky lekl, ale znamenil. Jednou jsme tam potkali, prosím
0: tě,
2: ale jednou jsme tam potkali lišku, prosím tě, a ona na nás vrčela a ty jsem se tam hodně bál.
0: A ty se dneska mohl lovit komínem!
1: Oni mají vsteklinu, jo. Musíš lovit zásadně komínem.
0: Takže blízcí jsou z té tragédie zděšení, prosím vás, mám chtěl říct. Jo, my jsme ty zděšení taky samozřejmě, ale ještě trochu míň. Rubrika Opičí had, ale ptylko potribulásky. Žena vyrazila na koupaliště a to z hady na krku. Navazujem volně, zasahovala až policie, jo. Město Piotrkov, tribunalsky.
1: Jo, tak nezbudilo to příliš velké pochopení. Plazy skončily v teráriu, zatímco ženě hrozí opletačky z úřady. Tak už nebude opletená jenom těma hadama, ale i úřadama.
0: Policejní mluvčí Edita Darochová. To si zveme do vysílání, prosím tě, jo.
2: Já tuhle diskriminaci plazu vlastně jako podporuji, já se fakt hadů bojím, kluci. jako hodně. Já mám takový jako syndrom toho Indiana Jonesa, ale fakt je nesnáším.
1: Ale oni jsou příjemní. Ten nejhorší, když ti dají kolem krku, oni se jako hřejou a jsou suchý.
2: Aha, tak to bych nedal.
0: Mají šaty na zip. Jo, pozor.
1: Šaty na zip.
0: No jistě. Hele, rubrika Green Goblin útočí. Martin, co se stalo na promítání?
2: Promítání, a je to filmu Spider-Man, tak přerušila plyna to z diváka. Museli evakuovat celé kino. Celé kino. Což je ostrý teda.
0: A kde to bylo, prosím tě?
1: Bylo to někde v Chile, ne? Nebo v Kolumbii, pardon, v Kolumbii.
0: Nedýchatelno v Kolumbii.
1: Ale já to teď chápu, jak mám předepsaný jako dietu kombuči a fermentované potraviny. Chápu to. 18, tak bych přerušil.
0: 18, 19 a už bych Vítka mírně přerušil.
1: Tu Odysseu v IMAXu jsem dal tak.
0: A lidi s tebou. Rubrika i duchovní člověk, ale lidé pod schody. Myslím teďka na naši kamarádku Jarku Kolibačovou, která momentálně je v Přerově, snad i z Přerova. Nahý muž se v cizím domě v Přerově zmarně snažil o erekci, jeho snahu ukončili strážníci důraznou výzvou.
1: Mně se líbí teda, jak to zveršovali, že se nejspíš ukojí, ukájí.
0: Ježiši Kriste.
2: A jak tomu krásná doprovodná fotografie. Stojí za to.
0: To opravdu musí být.
1: To je liška, to, co máme zatím. Pravý
2: úhel, takzvaně.
0: Tak ty věci o Viagře, k tomu se vrátíme v příštím vysílání. Viagrou proti rakovině, to je esence příštího vysílání. Škoda, že to Vítku nebudeš. Ale byl jsi na koncertě
1: a tady. Já to budu testovat.
0: Tam jsi byl, Tommy Koivusaary. To jsou krásný, no tak pojď!

0: skutečně skládám!
1: 30 let od geniální desky Die!
0: A furt by u toho Čech chcípnul.
1: Symfonický death metal pořád nejlepší. Last House, Ukryt nebo Pas.
0: Taky pořád nejlepší.
1: Takže to pořád nejhorší. To je film na Netflixu, kde jako M. Night Shyamalan v takový jako slabší chvíli režíruje sám doma. Nic jiného mě u toho nenapadá.
0: Podle mě to režíroval ne Leterrier, ale Fox Terrier.
1: Fox Terrier, ve spánku samozřejmě. Chvílema se jako dokážu bavit nějak jako takovým srandovním kutilským jako postapem, ale jinak z toho, především z toho pohodementního, teda dálýho konce, průběžně vodomírají mozkový buňky.
0: Teda Matthew Robinson, což je takový specialista na apokalyptický filmy s nějakým jako humanistickým přesahem.
1: To je taková analogová Robinsonáda, jako, takový mega hyper v obýváku.
0: Jako, ty jo, filmy jsou vždycky jako lehce žertovní, mají nějaký jako komický twist, Láska a příšery, Zlom, Bavsa neumře, to jsme tady kritizovali nedávno a vždycky jsou jako trochu nablblí, ale v tomhle případě se mu to podle mě jako fakt vymklo z ruky, tohle reverzní Sám doma, jo, plný takových jako Cthulhu monster, mě opravdu neudělal úplně dobře.
2: Ještě to kombinovaný s Farming Simulátorem, jako jo, on sbírá nějaké ty plodiny, ty jo.
0: Trošku Marťan, jo.
1: Pěstuje to v bytě, komínem mluví lišky a samozřejmě voda jako taková inteligentní zlomyslná hmota. To je Šemalovský hodně v tého pokleslý fázi.
0: My vlastně žijeme na planetě, která se jmenuje Země, ale spíš by se měla jmenovat jako oceán. Už ten úvod mě malinko zneklidnil a ono to pak jako pokračuje. Ten nápad, že začne padat déšť, který všechny uvězní v domech a vlastně
1: to se stane.
0: Odvíjí se takový jako covidový příběh o tom, jak lidi hledají novou pospolitost a hledají nové způsoby, jak jim udržet rodinu pohromadě a vlastně jako část toho filmu je taková jako prostoduchá oslava rodinné síly, kdy Wagner Moura a Greta Lee vlastně vytváří takový jako homeschoolingovej
1: jako dost ačkový obsazení
0: organický systém a oba teda hrajou naprosto příšerně za mě, ale ten film jako je vlastně ubíjející tou svojí jako zvláštní pozitivitou a neschopností teda, když se tam objeví ty scary, tak aby se člověk opravdu něčeho bál, protože ta kombinace teda toho Sám doma a ty jako Lovecraftovský linie je trošku uncanny pro mě.
2: Já jako se má odehrávat v Seattle, přitom je to naprosto očivně točí někde v Británii prostě, jo, jako mi trklo jako do očí,
0: to,
2: jako
0: to,
2: první,
0: to mě ale... to vadilo ze všeho nejméně.
2: Jo, samozřejmě, jo, absolutní jako fikční svět, rovná se absolutní freestyle, a mě by se to bavilo zahrát si třeba jako tu videohru, jo, že jako ty nějaký mechaniky tam jsou, je to vlastně v něčem jako půvabný, ale jako tím, jak je to exekuovaný, tak vůbec, jo, já to přesně umím představit jako nějakou jako indie survivalovku, jo, prostě, kde si buduje ten svůj baráček, za mě v pohodě, ale je to tonálně tak jako rozstřelený a nemá to v podstatě žádnou vlastní identitu, je to přijde jako takový eklektický patvar, jak mít přesně humanistický poselství, být radostný, pozitivní, ale zároveň tam docpat trošku toho artičku rádoby, jo, toho, který je jakoby sebereflexivní, ale vlastně vůbec, je to přijde úplně prázdný.
1: Ono to přepne do takového Marťana Prochudý na chviličku v tom obýváku, těma fyzikálníma zákonama se to řídí jako hodně mdle, nebo spíš jako extrémně zjednodušeně.
0: Chytání lišek přes
1: komínu. Je to tak jako roztomile na blblý chvilkama, chvíleme tam nějaká jako cítit tak zbytky té řemeslné jistoty, kterou tohle tady kdysi u nějakých rychle zbysil, jako
2: je,
1: měl,
2: je dlouho,
1: ale je to fakt jako hodně pryč, jako ten, to finále toho filmu prostě v tom podkroví, prostě ty slizký emzáky mi ho chytí do pasti, moc se pak dojme trošičku nad tím gestem těch lidí. To je opravdu ten konec je hrůzostrašný.
0: Já jsem si trošku vzpomněl, na asi spousta těchto těch filmů je nucená řešit ten problém těch střetů těch civilizací nějakým způsobem, nějakou zkratkou, ale dokonce ani James Cameron v tom režisérském sestřihu Abyssu nepůsobil jako takhle přiblble jako Louis Leterrier a tenhle ten film, který se opravdu snaží jako najednou po tom, co nás jako strašil těma mimozemskými entitama, přijít s nějakým jako humanistickým obrazem dobrého skutku. A soucitu.
1: Tak Martine, můžeš mi odpovědět na otázku, proč jako nějaká entita, která umí ovládat jako molekuly vody, se pokusí někoho vyhladovit nějakým způsobem. Je to hodně zajímavý jako koncept, ale...
2: Jsi, proč jsou lidi tak, a nejenom lidi, proč jsou entity tak zlý jesterko, jako ty jo.
0: Já
2: nemůžeš mít film o lidství, když ty postavy vůbec nejsou lidský, že jo, to jsou prostě takový jako chodící, groteskní, jako figurky.
0: Kameru dělal Roxette, no, je to trošku...
1: Škoda, že si nemůžeme pustit ty Roxetťáky, ale máme tady nový Shinvo, teda to je můj oblíbený vinyl. To je nádherná záležitost. Za chvilku už taky Spider-Man, ale pozor, já nevím, jestli si dáme 6 gramů, nebo 2 deci.
2: A já už to rýsuju, ale chlapci, já už to rýsuju.
1: Ner

0: Daydream Unbeliever z desky New World. Objevujeme nový světy, tekutý světy, přátelé.
1: 6gramový.
0: Taky sypaný světy nějaký. Do toho se nám tady ponoří Martin hezky pěkně do nového českého snímku Miroslava Ondruše, taky scénáristy toho filmu 6gramů. 6gramů.
1: Já jsem viděl 21 gramů, to byl těžší film trochu, ne, Martin?
2: Jo, ten byl rozhodně těžší, ale hlavně lepší.
0: Zase Ondra Vetchý, on po 15 letech, Vendetta, jo, předchozí film.
2: Po 15 letech.
1: Jako, to jsem viděl,
2: to bylo opravdu jako velmi zajímavý, jako eklektický experiment, který se takzvaně nevydařil, abych parafrázoval tady Jirku Luňáka, protože Ondra Vetchý tady dělá svou desátou variaci Jirky Luňáka z Okresního Přeboru. Je to teda věc, která stojí na těch hercích, kteří mají nějaké své osvědčené silné typy. Je taková anekdotická zápletka, kdy jako ředitelka, kterou hraje Lenka Vlasáková, tak přichází za otcema, protože ona se bojí, že když jako jakýmkoliv způsobem bude nahlodána ta její ředitelní autorita, že o to vedení školy přijde. No a až na lyžáku tak se stane, že u synů čtyř otců najdou drogy.
1: Ne.
2: Jo, tak jim právě zavře do tělocvičny ty fotry a řekne jim, tak a teď mi do hodiny řeknete, kdo za to může, jinak prostě vyvodím z toho důsledky. Nějaká anekdotická situace, to jako ty drogy, jakože se nalezly u těch chlapců, je vlastně jenom nějaká ta rozbuška, jo, vlastně o ně tam vůbec nejde, spíš sledujeme ty rodiče, jak se k ním chovají, jaký mají vůbec vztah se svými dětmi, nebo jak o nich mluví, vyzdvihuje to v tom jako druhém plánu, ten film není moc sebereflexivní, jo, ale já jsem si z toho aspoň vzal, že tam vidíme jako odraz generace, která jediný, co dělá, tak odhazuje zodpovědnost na někoho jiného, neustále se vykrucuje, odmítá vlastně jako si uznat, že by dělal něco špatně, to je vlastně sympatický
1: o své generaci.
2: Ano, to je vlastně sympatický. To je sympatický koncept těchto těch jako tatínků 40+, hraje tam teda Martin Pechlát, který hraje neurotického Martina Pechlát a samozřejmě jako vždycky je tam David Novotný, který se tak jako zopakoval svoji úlohu z vlastníku, takový jako úlyslý podnikatel, který každému strká své vizitky. Pak je tam Ondra Vetchý, který hraje teda jako policistu a má takový ten jako správňácký, ale cholerický přístup k životu. Zároveň on tam má být jako jediná ta postava, za kterou se trošku jako svlíká ta masku. Liní maska, že je vlastně křehký, ale je to tam nacpaný dost na sílu. A pak tam je Jirka Mádl, u kterého se furt jako sdělají vtipy na to, že je mladý, protože on měl to svoje dítě asi ve 14 letech a měl ho se svojí učitelkou ze základní školy, jo? Takže tohle, kterou hraje Klára Isová, tak mimochodem, jo.
1: Klárku, 10% navíc tomu filmu.
2: Takže je to samozřejmě film, který Jiří Mádl popsal co by Tarantinovku a vlastníky dohromady, což jako opravdu nefunguje ani na té nejpovrchnější úrovni. Je to fakt jako čistá dialogovka, jestli si myslí, že Tarantino je jako epitomem jenom těchhle těch jako rychlých a drsných dialogů, tak ne, opravdu to jeho tvorba skýtá trošku víc rovin. Tady bohužel jsme jenom omezeni na ten jako vulgární rapidní slovník. Ten film sice se tváří jako že je na kokainu, ale spíš je to nějaká jako kouřová clona před tím, že nemá absolutně žádnou dramaturgii, jsou to fakt jako poslepovaný gegy, který pro mě byly dost nevkusný, ale kdo jsem, abych soudil, jsou tam vtipy, jako...
1: Mně se k tomu nelíbí výrok uživatele Hovadina na ČSFD, který napsal, omezil bych také humor s koulema, který je vyloženě trapný, ale šitr bys taky omezil.
2: Humor s koulema, tomu jsem se zrovna asi zasmál párkrát, ale spíš tam jsou takový jako vtipy na ten grooming, na poškozování sebe sama a tak dále, kde už vlastně jakoby necítím zatím moc koncept, ale nepobuřovalo mě to nějak zvlášť, protože furt to beru jako nějakou nadsázku, která nám chce ukázat, že ty jako chlapi jsou prostě jako zlí lidé v tomhletom ohledu, ale nejsou tam žádný niance na to, že to chce být jako tepat nějaký ty český stereotypy, třeba jako ty vlastníci, tak tohle vůbec není nějaký řez společností, ty postavy tam jsou podmíněný tomuhle jako humpoláckýmu humoru a moc jsem si to teda nešňupnul, no a vlastně mě překvapuje, že třeba ta starší generace jako kolegyně Věra Míšková nebo Jana Podskalská, tak tenhle ten film jsem vlastně hrozně líbí a Věra Míšková tak naprosto odsoudila tu dovolenou v českém ráji, kterou já jako zbožňuju a přišlo mi to jako super komedie, tak mě vlastně jako zajímá
0: a nebo dává tu cenu.
2: Spíš mě fascinuje tenhle ten jako generační kleč, kdy jako máme úplně jiný typ humoru a tohle mě fakt jako přijde humpolácký humor, který je odvážný jenom tak, aby si jako přesně jako nikdo nad tím extra neznechutil, jo? Prostě řekneme tam to naše prdelkování, zatkování a tak dále,
1: to jako pancel, naprosto.
2: Jo, ale nikdy to není jako skutečně odvážný, že by to bořilo nějaký bariéry vůbec, je to fakt jako těžce jako komfortní počin ze všim, jo. Konformismus to max, jako a pak jako si děláme srandu, že se někdo sebe poškozuje.
1: Hezky to schrnul. No. Ale dává podobně jako Věra Míšková a 10%
0: dává. A jenom za Klaru Isovou. Kierouac, jump up in here.

0: listeners watching. Senzační beat před Hugo s tím Chirouac. A teď už režisérka a výtvarnice Ester Geisterová, která zkoumá takový komplikovaný otisk svého otce, popravdě zcela fascinující figury, Petra Geislera, takový výjimečný intelektuál, japanolog, taky kaligraf, podobně jako Vítek, který unikal rodině, stejně jako unikal takový té realitě, řekněme, normalizačního Československa do toho pulzujícího Tokia 80. let. Je to takový to vnitřní hledání otce, dcerou, který probíhá skrz nějaký nalezený rodinný archivy, skrz nějaký tahy štětcem a vlastně i docela nekompromisně skrz nějaký démony na dně flašky. Kdo by to neznal, Vítku?
1: Má to docela zajímavou genezi, protože ten film samozřejmě v něčem tím svým příběhem připomíná Libuši Jarcoviákovou a Kláru Tasovskou a ten jejich jako výjimečný dokument Ještě nejsem, kým chci být.
0: Takhle silný
1: vlastně
0: koncept to nemá.
1: Ester Geislerová vlastně původně uvažovala o tom, že by teda ten příběh svého otce vyprávěla prostřednictvím jeho fotografií a voice-overu, že se dochovalo dost jeho nahrávek. Jo. A ty momenty, kdy to dělá, jsou vlastně ty nejpůsobivější z toho filmu, protože Petr Geisler je jako nesmírně pronikavý a má jako nesmírný vhled jak sám do sebe, tak teda do toho zvláštního střetu kultury, který vlastně žil, ale myslím si, že ona si nakonec vybrala asi dobře takovou jako konzervativnější cestu, která občas prozrazuje určitý jako dokumentaristický limity, ale je to vlastně cesta jako velmi poctivá k té postavě svého otce a velmi jako metodická, kdy se opravdu snaží najít tu figuru toho zvláštně jako putujícího otce.
0: A Martin už se v něm trošku vidí. Už ve 24 už se v něm trošku vidí. Jak skončí, jak dopadne.
2: Já vlastně to hrozně cením, že si tady na nic nehraje, nesnaží se být nějaký způsobem alibistická, by tyhle ty jako dokumenty portrétující své příbuzné, nedej bohu, právě od svého matku. Přesně jako přijmeme Janžurku, Karla Soboru, Jiřího Trnku, to jsou všechno šílené věci. Takže vlastně mám radost, že ona se vlastně jako nesnaží právě jako najít nějaký.
0: Ale
2: že to není žádný pomníček, naopak je to nějaká forma terapie trošku i s těma jejíma sestrama. Zároveň se mi vlastně líbí, že tam jsou zpovědi i ty jako jeho bývalý manželky, jak tam rozkrýváme ty rodiny pouta. Pro mě vlastně bylo hrozně zajímavý rozklíčovat tuhle tu mapu celý té rodiny, protože to jsou fakt jako fascinující vztahy a ty lidi jsou tak zajímaví, že vás vlastně na to utáhnou a mě tam s nima bylo vlastně hezky a tak jako zároveň teskno, melancholicky. Líbí se mi, že to není takový ten výstražný film, jako pozor, co se s váma může stát. Spíš se to ptá po těch důvodech, ukazuje to, že ten alkohol je nějaká příčina v tomhle jako ohledu. Není to jako ten. Naopak, je to následek, není to příčina, jsem se přeřekl samozřejmě. A on jako ta osobnost taky nesmírně bohatá, ale právě jsem myslel, že mě bude spíš zajímat to dílo, protože já o něm tolik nevím, a nakonec mě spíš zajímal jako on, člověk, který ordinoval v té rodině s těma přesně svými osobníma démonama, který jako neskrýval a jako jak se vlastně v tom životě snažil chodit, tohle mi to přijde hrozně nosný a něžný.
0: Jo, proto aktivuje nějakou tu touhu se s ním jako fakt potkat, propít a prokecat s ním noc. Pro mě to ale celý trošku ambivalentnější, rozkročený někde mezi nějakým osobním projektem na AVU, nějakým polokoncepčním festivalovým dokumentem, trochu televizní publicistikou v různém poměru s různým úspěchem. Ta druhá polovina je určitě silnější. V té první půlce se to trochu hledá, jaký rytmus, tempo, výraz, vlastně i styl. Po půl hodině jsem opravdu měl pocit, že na to koukám skoro tři. Taky chvíli trvá, než se to oprostí od toho pro mě aspoň trošku tu otravného celebritního nánosu. Mnohem víc těm sestrám sluší nějaká bezprostřednost, nějaká absence té masky, ale jinak ten masivní průřez s těma archivama má svůj sílu chvílema.
2: A ještě dodám, že pro mě to hlavní téma toho nevyléčitelného smutku, jo, tak mně právě přijde, že díky té upřímnosti a tím, že to je i podepřený tou dokumentaristickou formou, tak to na mě mělo jako silnější účinek než jakýkoliv hraný film, byť právě jako tenhle ten smutek a deprese a tohle jako krize, jako nějakého i mužství, jako de facto také předmětem spousta fikčních filmů, tak málo který mě táhl za srdce jako dvě deci tuše teda.
0: To ví, že jo, srdíčko, bacha ti neprdne srdce, J. Jerome 87, což je samozřejmě pseudonym zpěváka LJ, jeho solovka a track Juicy. Bylo to ještě Juicy dneska?
1: Bude, to ví, že jo, to se podojíme.
0: Spidey, pojeď!
1: No,
0: dobrou, hejty!

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

Celý vesmír čekal na to, až to Kačenka vstřebá, uchopí a řekne to. Tím, že to řekla, tak to vyjádřila a aktivovala. 12. ledna jsme aktivovali Kristovo vědomí na naší planetě.

tu bolest použít i, řekněme, mírně jako to sebepoškození a přesto nějakým prospěšným způsobem? Já vím, že to je možná divná otázka, jo? Ale setkal jsem se v okruhu mých přátel na střední a na vysoké škole, tak jsme se občas naschvál tak jako faskovali.

0: nový den. Bohužel po každý se probudím Vítku Helenka, si to nechci, já to nechci, já už nechci.
1: Není to nic, bo nic lepší.
0: Člověk na tom pí prostě a zároveň to nechce, to jsou nervy. Spider-Man má z Bruce nový den, ale taky jako mizerný. Jo. 4 roky po událostech bezdomová, Peter Parker žije pro mě jako Martin v izolaci. Prostě svět na jeho existenci v podstatě zapomněl. Já skoro taky teda musím říct.
2: Já bych rád zapomněl.
0: I když oba animovaný celovečeráky samozřejmě miluju a považuji za jasně nejlepší filmy celého univerza. Tady režisér s krásným jménem Destin Daniel Cretton, jak se to čte?
1: Cretton.
0: Jo, Shang-Chi samozřejmě.
1: Cretton velký.
0: Spidey mu teda ordinuje takový zemitej restart, nějaký osamělý návrat na špinavou ulici, žádný miliardářský jako high-tech udělátka, hezký šití kostýmu na koleni, tak to musí být. Jo, v kontextu toho přeplácaného pro mě z větší části neskonale nudného Marvel univerza je to jako sympatický tak, bohužel teda neúplně zvládnutý nějaký pokus o dospělej civilní tón, co ty Vítku?
1: Já myslím, že tak úplně nefunguje, ono se to skutečně snaží vlastně zasadit ten příběh do toho New Yorku, který my známe z toho Daredevil univerza, to znamená známe postavy jako Punisher a podobně. To je takový ten reálný New York, je tam pár jako hezkých pasáží, který skládá jako poctu skutečnému New Yorku. Nicméně ve chvíli se tam objeví jako John Bernthal poměrně rychle a ta postava Punishera, tak najednou cítíte, jak to jako fakt to nelepí dohromady. To je jako takový to jako klasický spandexový univerzum toho Spidermana a John Bernthal, který má teda skvělou chemii s Tomem Hollandem, což je velký štěstí toho filmu, ale pro mě je to vlastně hrozně nepřesvědčivý. Tohle to jako spojení, ta fúze těch dvou světů, najednou ta postava toho Punishera působí strašně banálně. Je tak zvláštně schazovaná a mě to trošku uráží, protože musím říct, že to univerzum Daredevilovský je pro mě jako asi nejpůsobivější, vlastně, který jako bylo vytvořený, ale to je jako jenom jeden z mála problémů toho filmu. Ten film je strašně dlouhý, dramaturgicky zopakuje chyby těch klasických Marvelovek. Napřed se musí porvat dva superhrdinové dohromady, aby se v tom filmu něco dělo. I to, jak se tam najednou dostává to X-menovský univerzum, mám strašně otázek a málo odpovědí z toho filmu.
2: Kus Bruce nový den, jako kde? Jakože když se to fakt jako vezmeš kolem a kolem. Tady prostě 20 let teďka od Ironmana, tak jsme jako byli zvyklí na tu novou formu jako superhrdinských blockbusterů, začalo se to formovat těch multiverzů a tak dále. Ale teď jako přijde film, který se tváří svěže, návrat ke kořenům a vrací se k tomu Samu Raimimu, který tohle udělal jako 100x lépe, jo. Vlastně furt se jako ptáme teda, co znamená být Spider-Manem, jak skloubit ten osobní život s tímhletím jako superhrdinským. To už tady bylo 100x, jako to, že to vytáhnete po 25 letech z vás nedělá nic originálního. Já jsem jako u toho filmu úmorně umíral, mě to přišlo především extrémně nudný, opravdu jako koukat se na děti v vlastňácích, který si snaží hrát na dospělý témata, jako téma hledání sebe samotného, deprese a tak dále. Já to nemůžu brát vážně, když se tam ten frajer pak rozcvičuje jako před těma záporákama v těch elastiácích a hází tam vtípky, jako film, který na vás jako hází ADHD podněty, jako neúprosnej, nemáte tam čas, kde rozjímat, prostě hlavně se bojí, aby vás nenudil a já se do tohohle mám jako ponořit, jako pardon, ani omylem, jo. A jako podsta New Yorku, tyjo, jako nejorganičtější záběry jsou úplně ty poslední, kde nikdo není. Jako to je nejlepší film, jakože opravdu, jako ty 3 minuty, kde vidí jenom vyprázdněný ten New York s těma lidma a tak dále. A je to opravdu věc, která mi nepřijde svěží vůbec v ničem, jenom výsostně otravná.
1: Pro mě to drží dohromady Tom Holland, kterýmu já prostě tohle věřím.
0: A Zendaya.
1: Přesně tak, ale upozornil bych, že i Sam Raimi si pro mě teda docela nabil hubu, když zkoušel tohleto, tu dualitu Spider-Manu v tom třetím díle, který tak jako nešťastně jako upadl do
0: takového extrémně slabého
1: tanečního muzikálu, ale tady skutečně jako těch problémů, oni se tam vršejí, najednou je tam ten pokus dostat tam Jean Grey, že jo, která je opravdu jako ikonická. Místama to připomene ty starý X-meny, hlavně tu dvojku, ale člověk si v té chvíli jenom bolestně uvědomí, jak vlastně to trošku zdebilnělo, jo, tyhle ty komiksové filmy, protože zatímco druhý X-meny pokládám za jeden z nejlepších komiksových filmů, tak tady ty jako temné scény, takový to probouzení se temné síly, ty postavy, jenom vždycky přináší jako zklamání, že to vždycky spadne do takové jako infantility a člověk si to vlastně nikdy úplně neužije, nikdy úplně nemá ten pocit, jako ten wow efekt. Mně se moc líbil ten předchozí Spider-Man, že byl v něčem takový jako rozívenější, tolik si nehrál na nějaký jako temný já a pro mě to fungovalo jako líp, jako nějaká zvláštní jako koláž. Tady musím říct, že teda vlastně zpětně cením málo co na tom filmu.
2: A hlavně jako to reflexe těch mentálních problémů nebo jako nějaký jiný typ, tak to už jsme tady měli i loni, jako byly tady ty pomožte mi, taková ta týmovka nový Avengers. Víte, ale co?
1: Thunderbolts,
2: ano. Tak Thunderbolts to byl vlastně obdobný koncept. I ta Supergirl jako se ptá po obdobných věcech, takže to není, že by tady bylo ještě něco nového v tomhletom ohledu, ale ani na mě to nefungovalo ani jako ten akční spektákl, jako ten digitální bordel je tak omšelej, stylisticky pro mě absolutně nenápaditý.
0: Za mě to spíš jako mid, než úplná katastrofa, asi hlavně díky té chemii Zendaya a tomu Hollandu. Zendaya bych chtěl vypíchnout v podstatě za poslední dobu její effortless presence, ten celý film charisma automaticky nějak zachraňuje zášně a vytahuje z průměru, ale taky bych asi nešel dál.
1: Pro mě ještě to trošku zachraňuje druhá polovina, kdy je ta akce povedenější, je tam pár jakoby reálných stunt pieces, kde naučíte ty souboje jsou jakoby fluidnější, jsou líp natočený, a tyjo, ta první první část, kde máme ty POV průlety.
0: Je to celý je to posta kladnu. Celý je to posta kladnu.
1: Bylo to natočený na kladně.
0: No jasně.
2: A ještě úplně poslední věc, jako, jak je to ještě průhledný, jako, no. Je krásný, že my se tady snažíme vybudovat nějaký něžný vztah mezi tím hrdinou a tou záporačkou. No. Ale stejně tam musí dojít k té trapné situaci, kdy najednou musí ohrožovat celé to město. Já se ptám jako proč?
0: Já se ptám,
2: proč?
0: Esterko, proč?
1: Já ohrožuju celý kladnu.

0: toxický lásky, to jsou celý čili, samozřejmě Toxic Love Story, Netflixovský dokument, na začátku to vypadá jako taková banální true crime pohádka o žárlivý ex, bývalá snoubenka, jako Michelle má údajně po rozchodu pro následovat svýho ex-snoubence, federálního šerifa Ayana a jeho novou partnerku Angelu, policie jim uvěří, jo, jenže všechno to je asi pětkrát, všecko úplně jinak a totálně bizarně.
1: Ne, když zjistíte, že už máte pocit, že ten dokument bude končit, protože už tam bylo tolik twistů, tak se podíváte a jste přesně v polovině, protože ten největší twist samozřejmě přijde v té polovině. Ono to není nějak invenčně udělaný, ale je to jednoduše tak dobrý příběh a je tak dynamicky odvyprávěný, že se o to nemůžete odtáhnout.
0: Ono to docela obratně nakládá s takovou tou naší potřebou rychle určitě nějakého vyníka, jo, to vytahuje na ten klasický jako WTF a že to opravdu WTF je true crime. Zároveň to není dokument jenom o tom, kdo vlastně spáchal nějaký zločin, ale o tom, jak a proč tolik lidí přijalo nějakou jednu verzi reality jako nějaký nespochybnitelný fakt. Je to i skoro thriller o nějakým jako nějaký výrobě reality, všechny ty e-maily, Craigslisty, fakeové identity, falešné inzeráty, kterými s Vítkem podáváme s těma bizarníma sexuálníma fantaziemi, screenshoty, telefonní identity. Nádherný.
1: Bohyně identity, opravdu.
0: Bohyně identity. Oni z toho dělají takový jako whodunit, ale vlastně to funguje, jako tu formu to vlastně využije proti vám klasickou tu netflixovskou jako gramatiku. Ten timing těch twistů se jako vlastně poved, má to necelých 90 minut a všechno to jako využije, přichází poměrně přesně jako v odměřených intervalech, každý nový detail jako přepisuje nějakou tu předchozí jako interpretaci, nečekejte nějakou psychologickou hloubku, není to jako žádný Rashomon, ale líbí se
1: ta rakovina.
0: Chtěl jsem říct, že ten motiv toho předstírání rakoviny mě obzvlášť zaujal. Lidi to nechápou, já ano. Já to velice chápu. Hele, jdeme dál, prosím tě. Co tam máme, prosím tě, dál?
1: Vraždy v Idahu.
0: Noční mora na vysoké. Martin, byla to noční mora pro tebe na vysoké?
2: No já jsem na vysokou chodil jenom distančně, takže ne.
0: No, to je režisérka Sky Borgman, docela známý jméno, producentský kmotr toho true crime Joe Berlinger. Zkoušej místo nějaký jako fetišizace toho vraha vrátit lidskost obětem toho dokumentu, případu, o kterém už bylo natočeno asi 5 dokumentů, jo. A řekl bych, že některý spíš lepší.
1: Joe Berlinger, bohužel jako producent, dělá takový ten white noise platformový, tohle trošku spadá do toho ranku. Příběh je to samozřejmě působivý, ale je to takový dokument, který jako hodně v těch třech dílech tahá čas, dramaturgicky není moc dobře vystavěný. Samozřejmě pracuje teda s tím, že se dostal k těm samotným obětem a přeživším, ale nemůžu říct, že by byl vystavěný tak dobře a tak citlivě, že by skutečně jako vracel nějakou důstojnost. Nepřišlo mi, má to v sobě takový ten bulvární nádech, což ty berlingerovské věci mají, bohužel.
0: Oni docela dobře tam ukazuje takovou tu zrůdnost toho fenoménu těch internetových detektivů z toho TikToku a z Redditu,
1: no
0: těch
1: jo,
0: jako
1: no.
0: Pošahanců, kteří se na to slítli jak vosy a generovali takový ty bizarní konspirace. Teorie. Je tam taková ta absence té katarze nebo té odpovědi na otázku proč. Nechybí tam takto klasický nějaký žánrový zadosti učinění, ale jinak je to plný vaty a natahování. Prostě takový to klasický už první polovina toho prvního dílu, to jako idylický městečko Moskva, no. Jo, musí vám
1: nesmysl.
0: Ukázat.
1: Něco se jmenuje Moskva, ale může být idylický.
0: Ten bělostný americký sentej se pak ušpinil, prd je to hnusný to město a přejmenoval bych to. Jo. Takže snaží se to vyhnout nějakou exploataci, ale jako silnějším tím dramaturgickým prvkem jsou ty

0: rodina,
1: je to
0: tak,
1: prostřední,
0: no,
1: opravdu.
0: Prostřední záležitost. Ale ty jsi zažil ještě nějaký bombing Penem.
1: No, další samozřejmě jakoby ceněný netflixovský seriál Bombový útok na let Penem 103, což je samozřejmě ten slavný incident nad Lockerbie, nad kterým vybouchlo letadlo Penem. Tohle to je seriál, který mapuje vlastně celý ten proces vyšetřování. V hlavní roli Connor Swindles, který ho znáte ze Sex Education. Tady trošku hraje starší verzi, teda ředitelova syna opět, ale je to teda šestidílný, nemuselo by být, i když ten příběh je neobyčejně silný, neobyčejně působivej.
0: Tak jsme se teda z dokumentu přepnuli na hrany.
1: Jo, je to teda příběh hojení nějaký skotský komunity a proti tomu příběh takového toho odličtěného amerického vyšetřování, který se tak zvláštním způsobem potkávají tyhle dva světy. Je to spíš příběh o nějakém hledání sounáležitosti po strašné tragédii, příběh o překvapivý lidský náklonnosti, která se rodí teda z nepředstavitelné katastrofy. Kdyby to mělo 4 nebo 3 díly, byl bych mnohem smířlivější, hlavně teda prostřední část toho seriálu je trochu vatová, nemá to příliš jako přesvědčivý postavy na to, aby to udrželo těch 6 dílů, ale musím říct, že vlastně ty příběhy těch komunit, samotný to pátrání jsou dostatečně vtahující a ten příběh toho Lockerbie a celého tohle teroristického útoku je dostatečně jako strhující na to, aby to člověk odkoukal docela s chutí.
0: Martin, o tom neslyšel nikdy, o tom?
2: No vůbec, já vůbec nevím, co to je. Já jsem rozuměl, že říkáš bombový útek Perem.
1: Perem, ano. Bylo to v podstatě kufrem.
0: Ty moc nejedeš v těch leteckých katastrofách, Martina.
2: No moc ne, já se toho bojím právě, mám tíseň z toho lítání, tak se tomu nechci moc vystavovat.
1: Martina, od té doby se to všechno zlepšilo. Když bouchne dneska bomba v takovým tom jako v tom kontejneru, tak už to letadlo nespadne. Perem. Je to uklidní.
2: No jo, a trošku.
0: A ty Strokes snad užívají trošku, ne, ten autotune na té nový desce.
1: Kamaráde, musím říct, že teda jako jo.
0: Bizarní deska.
1: Jako pro mě teda dost nadužívají.
0: Dine and Dash.
1: Ale když to tam není, tak je to dobrý.
0: Přesně tak. Přátelé, příští díl dáme kompletně vokurérek. Bohužel teda bez Martina a bez Vítka, bylo tady s Tondou a s Tomákem. To bude hruzostrašný, pochopitelně, ale za 2 týdny zase pořádný folklor.
1: Tomák už aktivoval svůj pivní vokodér.
0: Ježiši Kriste,
1: někdy to bude
0: zase úplně bombový útok si dali. Pozor, posílá ti fotky. No, konečně mu vzali tu rezervaci v té restauraci. Nádherný.
1: Dobře.
0: Tohle byl Vítek Švárc.
1: Nazdar.
0: Natáhli sami tohle Martin Pleštil.
1: Nazdar.
0: Ale to chlíčeli jste Radio Hlíst.
1: Já posílal pro sanitu už.
0: Tak kolikrát se dneska hlíst, prosím tě.
1: Hlíst? A dneska je na 12.
0: A je 20 za něm.

0: milí, já jdu do stávky, já jdu do, až do erekce, jak se to postavím do té stávky.
1: Každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
2: Já přiznám, že ne úplně, ale...
1: A proč? Vy jste blbej?

0: ale báli jste se zeptat.
1: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
0: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
1: Hergot.
0: Každou neděli od 18 hodin
1: na rádiu Wave.
2: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
3: Rádio Wave.
4: Český rozhlas Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
0: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho na Rádio Wave.
5: Ahoj.
6: Ahoj.
5: Tady Kája.
6: A tady Pavel.
5: A my vás vítáme u nového dílu našeho podcastu Psycho.
6: Hele Kájo, víš, co je Psycho?
5: Povídej.
6: Hele, zkus si představit, že tě někdo na 3 roky jo, zavře do poměrně malý krabice s pár lidma, který jako jsi vlastně nevybrala, jo, a ty máš nějak jako fungovat po ty 3 roky.
5: A víš, co je na tom nejhorší? Co? Že většina z nás, to byl náš dětský sen. že spoustu z nás tohle tu představuje jako náš dětský sen. A ne, není to pobyt u nějakého sériového vraha. Hodně z nás se chtělo stát kosmonauty, astronauty.
6: je to tak. Já jsem měl jako dítě jako stejný sen. Samozřejmě, když se o tom člověk dozví něco víc, tak už to potom přejde, ale mě to teda přešlo.
5: Ale mě to taky přešlo, když jsem si uvědomila, co za kým všechno stojí.
6: Ale proč se o tom dneska budeme vykládat, nebo z jakého úhlu pohledu se o tom budeme vykládat? Ono teď přednedávnem proběhla první pilotovaná mise Artemis, což je návrat lidí na měsíc. A šlo tam o to, že teda posádka amerických kosmonautů z NASA, tak obletěli měsíc, přiletěli že ona zpátek na Zem, všechno to proběhlo cca jak mělo, snad tam měli problém akorát se záchodem, který se jim podařilo opravit.
5: To mě škoda, že tam nebyl teda Howard Wolowitz, který by ho opravil.
6: Ale taky mě to napadlo, když jsem slyšel tuhle zprávu, že Big Bang, že to
5: stejně
6: jako
5: nemá
6: krásně
5: doktorát jako my, ještě mohl opravit záchod.
6: To bylo na tom vtipný, že vlastně to, co jim to jako byl ten problém, takže jim zamrzal, takže oni ho museli jako otočit směrem ke slunci a sluníčko to rozehřálo, pak to šlo, jo, pak to se nějak něčem takovým to spočívalo ten závod. Mm-hmm. Hele, ale proč se o tom bavíme? Já jsem viděl u Jimmyho Fallona, to je show Jimmyho Fallona, taková ta, že se tam vlastně bere, já nevím, takový jako něco jako Kraus u nás.
5: Jo, prostě si tam bere ty hosty. A
6: nějak je zpovídá a je to informativní a zároveň zábavný. Tak tam právě takhle měl posádku těch kosmonautů. Mm-hmm. A ty lidi, jak tam že spolu fungovali, tak jsem si říkal, tyjo, to je fakt docela jako dobrá partička, že věřím, že jim to mohlo jako nahoře fungovat, jo. Různě zpovídal o tom, jak se znají navzájem, třeba kdo nejpozději usíná, jo, nebo...
5: Nebo hrozně vtipný, že oni vlastně znali fakt takový ty svoje divný návyky, jako ty tiky, co kdo dělá, jako, že když máš někoho fakt hodně nakoukanýho, jo,
6: no,
5: jako,
6: jasně, no, jasně.
5: Máš svého partnera nakoukanýho, teď víš, že když se podívá takhle, tak už víš, že je naštvaný a jako... I bylo vidět opravdu, že o sobě hrozně jako mluvili, jako genuinely hezky o sobě jako mluvili.
6: Jo, prostě taková jako banda kámošů, jo, by to člověk viděl na tom.
5: No akorát, jak tu bandu kámošů, že udávají dohromady.
6: No právě. Já, když jsem se právě jako nad tím koukal na tu show Jimmyho Fallona, jsem si říkal, tyjo sakra, ale ono jako třeba, když se poletí na Mars, jo, což teď teda není konkrétní plán, ale v té představě, ať už nějakých jako soukromých lidí, jako je Elon Musk, nebo státních agentur, že by teda se jednou letělo na ten Mars, tak ta představa existuje, že by tam jako letěli lidi. A rozhodně to bude z největší pravděpodobností prostě zase jako jedna z nejsledovanějších věcí. Jo. To je ta první cesta, ty ostatní, to je otázka, že jo, stejně to bylo jako s tím Apollem, tam nejvíc sledovaný bylo přistání na měsíci, což vidělo 600 milionů lidí jsem našel číslo, což má být jako každý pátý člověk v té době.
5: Jo? Krása.
6: Takže si to představ, tohle to byla ta jako úplně primární reality show, když si to tak vezmeš.
5: No, asi první reality show, no. Jako dneska jsme si i říkali, že to vystojíme na těch reality show, ale my se na ty reality show podíváme příště. Tak máte teaser na příště.
6: Nicméně, já si dovolím takový jako smělou předpověď, jo, že kdyby měl někdo vybírat nějaký jako budoucí kosmonauty, který poletí na Mars, tak si myslím, že jako velmi jako dobře zběhlej v tom může být člověk, který vybíral lidi do reality show. Akorát, že by je měl vybírat přesně jako obráceným můstrem, než jak vybíral ty lidi do té reality show.
5: Určitě, no.
6: A dneska si řekneme proč, jo. Dneska si řekneme, jaká je v tom vlastně souvislost. A...
5: Ale tak se pojďme podívat na to, jak třeba nějaký ty experimenty vlastně vypadají, nebo jako jak tam ty lidi vybírají. To je můžeme ještě jako fun fact, jo. Jasně. Když se dějí tady ty experimenty, že asi jste slyšeli někdy o tom Mars 500. My jsme tady měli taky experiment v Československu a jmenoval se Štola 88. Mm-hmm. Mně došlo, že to zní jako název v hodě neonacistické kapely.
6: Ne, je to
5: ono to bylo opravdu, protože to probíhlo.
6: Proto bylo v roce 88.
5: Bylo to v roce 88 a ještě ve Štole.
6: No pun intended.
5: V té době, dneska to by mělo asi jiný konotace, ale bylo to docela zajímavé, protože jako i ty výsledky toho výzkumu, samozřejmě dneska bychom to asi vystavili trošku jinak, ale byly docela zajímavý a vlastně docela dost podobný tomu, co i tam furt ty astronomky řeší dotek, že jo?
6: Jasně. To je vlastně docela zajímavý, jako jak se studuje, jo? Jak to teda si to lidi vlastně vůbec zvládnou, nějakou takovouhle jako dlouhou cestu, tak se dělají takzvaný analogový studie, teď co se tím chce říct, jo, není to analogová televize ani tak dále, ale je to vlastně něco, co se nejvíc blíží, je to nejlepší jako analogie, co se nejvíc blíží té realitě toho, jak by to asi mohlo vypadat, jo, když se poletí na ten Mars. A my vlastně takových zkušeností jako lidstvo máme řadu. Jo, jako aniž bychom mysleli na cestu na Mars, tak už nějaký staletí zavíráme lidi do vězení, což je jako docela malý prostor, kde musí vydržet x let. Existují, že jo, ponorky, na kterých musí lidi strávit, Bůh ví, jak dlouhou.
5: Ono prostě i takový dobu. Ty vlastně lidi na ropných plošinách, že jo.
6: Těžební plošiny, zase, jo, jako tam je náročný pracovní prostředí, je to jako, jde vám tam taky o život, když na to přijde a musíte se tam jako vystát s řadou dalších lidí na malém prostoru. Jo, vlastně jako tyhle ty představy nějakých jako podobných prostředí známe, takže s tímhletím vlastně máme docela intenzivní zkušenost. Uh-huh. Já neříkám, že dobrovolná, intenzivní zkušenost. Uh-huh. Nebo když si vezmeš, jak se cestovalo prostě, že jo, jako první zaoceánský plavby byly v malých kocápkách a i když byly ty větší parníky, tak furt jako to je relativně malý prostor.
5: Ale pořád se tam byl jako několik týdnů vlastně zavřený a neviděl se kolikrát pevninu, což si myslím, že taky musí být jako docela v tom vesmíru, nebo i když jsi zavřený v nějaký tý experimentální štole nebo nějaký bublině, tak jako vlastně nevidět, to není světlo, nevidět ten svět, jak kolem
6: to běží. Kolumbus říkal těm svým námořníkům, že nejsou ještě tak daleko od pevniny, aby se mu nezbouřili. Jo?
5: No, ale to je vlastně pravda.
6: To,
5: že?
6: Je to jako podobný efekt, nebo jako vlastně řadu podobných věcí tam můžeme nacházet, jo, s nějakou zkušeností lidí, která existuje. A víme, že to jako lidi dali, jo? Že to nebyly úplně skvělé podmínky, jo? Třeba na plachetnicích britského námořnictva, tam mohlo být až 500 lidí prostě na jako malém prostoru. Jo? Zvládali to údajně jenom díky zásobám alkoholu, který, jako když došel, tak
5: byl problém.
6: Hrozilo povstání, jo? Hrozila spoura. Takže jo, jako víme, že tohle z toho lidi jako dokážou zvládnout. Ale zároveň my, když takhle jako někoho pošleme do vesmíru, tak chceme nejen, aby to zvládnul, ale byl toho ještě jako co možná nejfunkčnější.
5: A jo, a ideálně se vrátil domů netraumatizovaný.
6: Tak, no,
5: aby byl ještě v pořádku, jo, tak, a v dobrý kondici. No, a nejtem právě třeba zajímavý, že když to dějí v té štole, to je jako fakt vám doporučuji, najděte si fotky Štole 88 a je to fakt děsivý. Ale jestli máte rádi nějaký takový ty post-apo hry, tak je to dobrý, je to přesně pro vás. Je to trošku takový metro, no, ale bylo to vlastně dost zajímavý, protože tam bylo dokonce v tom výzkumu žena neuvěřitelný. Jo, wow. Ale ne, bylo to spíš zajímavý, I z toho důvodu, že třeba co tam jako u těch kosmonautů říkají, že největší průšvih, co třeba nejvíc narušuje tu psychiku, je prostě nedostatek spánku.
7: Jasně.
5: A to je i z toho důvodu, že tam prostě hodně hučí ty přístroje, nebo někde si najděte zvuky, jako co jsou na ISS, jo, takový ASMR si můžete dát, ale je to dost, ne, je to jako nepříjemný, je to, je to prostě permanentní hučení, bzučení, něčeho.
6: Nějaký přístroj údajně v projektu Mars 500, což byl teda projekt Ruska, ale zúčastnili se ho i v té době jako vlastně ESA, jo, jako Evropská agentura a dobrovolníci jak z Evropy, tak z Ruska. Tak tam taky, jo, jakože vlastně to, co bylo nejvíc stresující, bylo to, že se lidi zase až tak dobře nevyspali.
5: A to právě i tady právě, jak říkali, a že vlastně v té štole to měli, že tam jen pražsky hručili ty přístroje, zářivky huče, že jo.
6: Jasně,
5: a
6: jasně.
5: Že je tam nejvíc narušený takový ten přirozený biorytmus, ty, ty biologické hodiny.
6: Ale zároveň, že třeba to bylo jako asi mi přijde nejzásadnější výsledek toho Marsu 500, takže tohle to hrálo roli především první dva měsíce. Jo, to bylo znát, že se na to prostě lidi museli zvyknout. A když se tomu přizpůsobili, tak už tam dokázali nějak chodit a nějak fungovat. Jo, takže to je taky jako zajímavý prvek, aspekt toho, že když někam jako takhle se poletí, tak pravděpodobně prostě to nejtěžší bude si ze začátku na to zvyknout. Ale potom už od určitý fáze, třeba to, jak se člověk dokáže vyspat nebo ne, tak už se dokáže jako nějakým způsobem se tomu přizpůsobit, pokud nemá nějaký jako opravdu jako zásadní problémy s tím prostředím.
5: No a to je další vlastně věc, co když jsme právě na to koukali, i třeba co se na těch misích jako popisováno jako jedna z dalších stresujících věcí, s čím oni hodně pracují, je to, že prostě nevidí to denní světlo a mají rozházený ten cirkadiální rytmus. Že? A že vlastně ty tam nevidíš den, světlo a oni i třeba na tom ISS mají to tak, že ta stanice oběhne tu zemi 16krát.
6: No, tak to je.
5: Takže oni jsou vlastně v podstatě
6: to udělat, že jo, s nějakým jako cirkadiálním rytmem, no.
5: Takže oni mají v podstatě oni jsou v permanentním jetlagu. Ale co říkají, že je dobrý, co i třeba popisují, že si myslí, že právě u těch misí na Mars, že bude problematický, že říkají, že a to i popisují v těch výzkumech, že jako jedna z věcí, která jim tam třeba pomáhala jako udržet si nějakou psychickou pohodu, že koukali prostě z okýnek na zemi. Jo, že koukali, jak je hezká, jo, že co se tam děje.
6: Oni tam teď mají takovou docela jako pěknou vlastně pozorovací místnost, člověk může vletět, protože tam člověk
5: vítá, jako chillout zóna.
6: Taková chillout zóna, no, a tam má člověk pod sebou, že jo, tu zemi, nebo nad sebou, podle toho, jak to vnímá.
5: Zrovna jsou, ale u toho, u té mise na Mars, že to bude fakt velký problém, protože pak v jednu chvíli uvidí Zemi a bude to prostě jako hvězda, nějaký modrozelený hrášek, co tam je, prostě floutuje ve vesmíru.
6: Ale rozumím, ale jako nemlik to samý vlastně jako měli ty námořníci, prostě když odpluli někam od pevniny, tak jako neviděli pevninu.
5: No, přesně, že to vlastně bude jako asi...
6: Jako, že je blbý, ale zároveň to něco, na co se si člověk jako může zvyknout.
5: Asi jo. A taky další věc je ta, že samozřejmě dneska už se třeba taky ví o nějaký jako práci s barbama v tom prostoru, že třeba ruský sektor má na ty ISS víc do béžova interiéry. Že je to lepší na oči než ta čistě bílá.
6: Nebo
5: ty právě i pracují s těma různýma světlama, chytrýma osvětleníma, který ti vlastně simulujou nějaké stmívání, rozsvěcení. Ale i opravdu, že jsou měkký, teplý, že to není prostě zářivka, jak ve škole, prostě v 8 ráno. A to nebo, taky jako pomáhá.
6: A nebo nově instalovaný bílý pouliční osvětlení. Potom musíme udělat díl.
5: Ano, uděláme. Ale právě jsem na to hodně koukal, že vlastně se teď budou snažit třeba využívat hodně AI.
6: Jasně.
5: Jako já jsem AI terapeutů.
6: Hele jo, ale s tím AI je to vůbec zajímavý, jo. I krz to, jako, jak se uvažuje o tom, koho teda vybírat. Jo. Protože co se třeba týče toho AIčka, jo, tak dneska se vlastně už uvažuje o tom, že člověk, který takhle někam poletí, nebo třeba poletí na ten Mars, tak spousta těch systémů, ať už prostě v rámci té lodě nebo nějakých vědeckých, tak bude v sobě obsahovat nějaký druh umělé inteligence. Mm-hmm. A vlastně ta schopnost jako pracovat s umělou inteligencí ve smyslu dobře jí zadávat úlohy, vědět, v čem je její silná stránka, v čem naopak jako může mít své slabiny, schopnost rozlišit mezi jako dobrým a špatným výstupem. To bude jako vlastně jedna z klíčových dovedností pro budoucí kosmonauty. Jo, jako ten původní představa bylo vybírat teda ty testovací piloty. Jo, prostě člověka, který je schopen zachovat klidnou hlavu v nějaký jako situaci náročný. A dneska už se uvažuje o těch lidech, kteří jako lítají do vesmíru, že by spíš měli mít takzvanou jako expeditionary mind, tomu říkají, jako vlastně mysl expedičního účastníka. Jo, prostě jako člověk, který by rád jel někam, já nevím, na Antarktidu, nechá se tam zavřít na půl roku, je s tím v pohodě, protože tam bude mít nějakou zajímavou práci, která ho naplňuje. Jo, tak vlastně jako tato ten
5: opravdu,
6: typ člověka.
5: Jo, jo. Je to právě o tom, že oni právě dřív vybírali hlavně odborníky, že jo, aby to vůbec zvládli ovládat. Že ve chvíli, když se jednou něco stane, tak aby ten druhý uměl zastat jako jeho práci.
6: Jasně.
5: To byla největší, nejdůležitější věc.
6: Oni vlastně furt musí být tvrdá mravenec práce všeho druhu. Jo, že když jako by tam měli jednoho úzce specializovaného, tak ten kdyby nějak vypadl, tak najednou tu specializaci nemají.
5: A pak se začalo najednou ukazovat, že vlastně nejlíp jim začínají fungovat smíšený týmy, muži, ženy, protože se nejlíp ty lidi socializují mezi sebou.
6: Co se týče Trumpa a letů do vesmíru a jeho administrativy, tak teď jako ten příští let, co se poletí kolem měsíce nebo se na měsíc, tak tam poletí jenom muži.
5: Aha, zajímavý.
6: Prý vyšli, jako, že jsou zrovna nejlepší na tuhle misi a že to jako žádný jako další, prostě zatím jako nehledejte žádnou další motivaci.
5: Mm-hmm.
6: Jsme slyšeli od různých lidí, že jo, ať už vedení NASA a tak dále. Ale vzhledem k tomu, jak se jako Trumpova administrativa staví k jako vlastně vyrovnání mužů a žen, tak...
5: No, tak jako když tam jsou jako i výzkumy, že jo, jako když máš tam napsaný, že co gender,
6: ano,
5: nebo women, tak máš zarazit tě výzkum, jo.
6: Jasně, tak to jako všude různě ruší. Ale to je jako právě docela zajímavý a studuje se to, jo, do jaký míry teda tyhle ty namíchané skupiny jsou fajn, dokonce teďkon z té americký zase analogový studie, to znamená, že máš lidi zavřený někde jako na Havaji, na jedné sopce a že to teda připomíná povrch, já nevím, Marzu nebo měsíce a že to jako seš na tom povrchu a tam teda chodíš pracovat prostě do toho okolí, do toho prostředí, tak tam zkoušeli teď třeba jenom čistě ženskou posádku a různě jako zmíchaný posádky a teď teda budou vyhodnocovat,
5: jak, co jim z toho vylezlo.
6: Co jim z toho vyleze. Jo, takže.
5: Jako já si myslím, že moje taková jako představa je, že to je právě takový ty stereotypní představy, že jo, když jsou tam jenom ženský, tak to bude hrozný, to blbě dopadne a chlapi, ty jsou takový ty bros a ty si to prostě říkají, ono vůbec, jako, tyhle jsou úplně, jako, tyhle lidi fakt jako uvažují hlavně jinak a jsou opravdu tam jako mission oriented.
6: Jasně.
5: A ty konflikty tam prostě se během té mise nevytváří, nebo se vytváří minimálně.
6: Tohle je hrozně zajímavý. Četl jsem jeden článek, kde právě studoval ten výzkumník, jak třeba řešili různý problémy kosmonauti jako z různých komisí, ať už Američani, Rusové. A vlastně studoval to na základě jejich výpovědí, jo, že oni teda říkali, jak s čím se setkali a jak teda co dělali a tak. A na tom bylo zajímavé, že teda za A měli vždycky jako tendenci to řešit nějakým jako konstruktivním způsobem, jo, nebo případně, že šli za ostatním, jo, řešit to nějakou jako sociální podporou. A vlastně třeba my jako úplně minimálně mluvili o nějakých konfliktech v tom letu. Ale pokud mluvili někdy o nějakých konfliktech v rámci posádky, tak mluvili buď to před letem, anebo po letu.
5: Což mi ale vlastně vychází dost podobně, že když já jsem třeba zažila nějakou, jako, nebo když se řeší nějaký mimořádný události, tak během toho, jako během té události, kdy tam třeba zase už jako hasič, policista, kdokoliv, tak si ty lidi nehádej. Prostě jedou jednak podle nějakých protokolů, který mají, a druhé prostě jsou orientovaný na to vyřešit tuhle situaci.
6: Jasně.
5: To, že se pohádej předtím nebo potom, to se řeší jako jindy.
6: Jo.
5: Vlastně to je zajímavé, že to takhle může fungovat i z dlouhodobého hlediska.
6: Jasně. Jo, takže jako dá se říct, nebo dá se předpovědět na základě těch našich zkušeností, že bez největší pravděpodobností ten let proběhne v klidu. Jo, že se lidi nezhádají, i kdyby si zrovna úplně super nesedli. Že pokud se zhádají, jak se zhádají před nebo po. A že opravdu, když člověku jde o život, tak jako poslední, co chceš, tak je řešit nějaký jako napnelizmy.
5: To já si myslím, že je to vlastně je opravdu daný tím, že fakt máš tu hlavu nastavenou na to, jako hledat úplně jiný, jak řešíš úplně jiný problémy, než v běžném životě. To není, že jsi tamhle v kanclu zavřený s pár protivnýma jako lidma, ale jsi tady, jako jednak jsou to odborníci, druhé prostě už to nejsou žádní amatéři, to jsou lidi přesně, kteří jsou od vojáků, jsou to výzkumníci, jo, mají za sebou dlouhé zkušenosti, jako už ve tak dost extrémním jako povolání.
6: Jo, ale ty, co lidi poletí, tak to nebudou nutně jenom jako vojáci nebo výzkumníci, asi jo, asi budou mít nějaké jako zázemí vědět, to vlastně museli mít už.
5: Museli všichni, no.
6: I jako ty první astronauti museli mít alespoň nějakého jako bakaláře něčem, co souviselo s tím jako lítáním nebo s kosmonautikou. No a potom je ještě takové zajímavé se podívat na to. Dobře, tak je tady nějaká jako kvalita. Jo, mluvili jsme o tom, že by člověk měl být takový ten ala, jo, jako pokud by má člověk blízko k tomu vyrazit někam na expedici, takže takovýho člověka chtějí. Ale dobře, existují teda nějaký jako opravdu jako osobnostní předpoklady, které jako se hledají. Jo, když se třeba člověk podívá na nejpoužívanější model osobnosti, což je teda Big Five, jo, což je teda jako těch pět nějakých základních rysů. To, co vychází, že jako je preferovaný, tak jsou lidi za A s nějakým jako střední mírou, nebo jako vyšší střední mírou otevřenosti ke zkušenosti. Ale to totiž taky jako upřímně často, kdy koreluje s inteligencí, takže tam je to jako
5: trochu další věc,
6: složitější.
5: No.
6: Ale určitě jako nízký neuroticismus, co z toho vychází. Přívětivost z tom modelu je vlastně nejlepší korelát jako antipsychopatie, jo, že to jsou vlastně jako málo psychopati.
5: No, protože ono si člověk řekne, no jo, když tam musí přesně zachovat tu chladnou hlavu a to v těch stresových situacích, tak ten psychopat je dobrý. Ale tady, když tam má fungovat v tom týmu, tam nemůže jako nikoho skopnout, jo, nemůže se, tam musí být všichni na stejný úrovni, případně jo, teď velím já a teď tady budu velet já, takže to je jako hrozně důležitý a to si myslím, že odlišuje třeba právě třeba u těch reality shows, kde tam může být takovýhle člověk, ale může být opravdu psychopatický.
6: To je jako je zajímavý, že jo, toho tam vlastně jako chceš vidět, protože to bude zajímavá show.
5: Jo, tak jako oni pak, když tam tom Survivoru, že mají různě jako taktizovat a podobně, jak je to prostě fakt zajímavý, kdy oni jako takovýhle člověka vyhledávají, no, tak to máme týzer na příště, jo.
6: Ale a proto já říkám, že člověk, který psycholog, který měl někdy zkušenost s výběrem do nějaký reality show, tak by zároveň byl dobrý na výběr kosmonautů, ale přesně tím obráceným způsobem. Jo. Jo, že ty chceš vlastně najít lidi do situace, která je velmi podobná nějakému Survivorovi nebo Big Brotherovi, ale přitom chceš, aby tam k tomu dramatu nedošlo. Zatímco, když to chceš jako tu show pro lidi, tak chceš, aby k těm dramatům docházelo.
5: Ale co bylo vlastně zajímavé, že my jsme se říkali, když jsme to připravovali, jako jestli opravdu jako byli psychopati ty astronauti nebo ne. Jo, aby to zvládli.
6: Jo, jo. A to je zajímavý, ta diskuze skutečně jako existuje, jestli třeba Armstrong. Jo, jako
5: ten vlastně, správnej.
6: Ano, ten správný Armstrong, který vystoupil, ne Neil Armstrong, ale ten, o tom víme, že asi jo, ale...
5: Počkej, ne, Lance Armstrong byl...
6: Lance Armstrong.
5: Aha, jo, Neil vystoupil na měsíc, Lance Armstrong byl psychopat.
6: Tak, Neil Armstrong, tak teď jsem to teda pěkně zvolal já, jo. Takže Neil Armstrong z největší pravděpodobností ne, Lance Armstrong z největší pravděpodobností ano, a teď proč? A existuje kolem toho ta debata, jestli teda Neil Armstrong byl nebo ne. Protože on byl pověstný tím, že byl jako, dokázal být klidnej v situacích, ve kterých by asi většina lidí úplně klidná jako nebyla. Jo. A to vlastně něco říká o výběru astronautů právě do ať už jako projektů Gemini nebo Mercury a nebo Apollo, jo, kdy vlastně se tam z začátku jako NASA především vybírala z řad testovacích pilotů. A musím říct, že...
5: Jsou sami o sobě dost odolný.
6: No ale to byl asi jako fakt prostě dobrý nápad, jo. No, vlastně je to podobná situace, je to jako nějaký nový stroj, jde tam o to, že člověk je schopen podstoupit nějaký riziko a zároveň se v tom jako riskantní situaci chovat racionálně i jako na bázi toho, že potřebuješ rychle se rozhodovat. Jo,
5: jo, ale i vlastně umět udržet opravdu tu klidnou hlavu v nebezpečné situaci, umět třeba nevomdlít, jo, prostě při nějakým vysokým přetížení, protože už jsou na to naučený, jsou na to nacvičený.
6: Člověče, to jako, oni jako letěli právě, to byla jedna z těch Gemini projektů, jo, kde tam právě zkoušeli vlastně jako setkání ve vesmíru, že teda dvě lodě se potkají a spojí se dohromady. Tak při té příležitosti se z nějakého důvodu, teď už přesně se nebojím, někde byl asi nějaký problém, nějaká průcha, tak se začaly točit, to je jedno z těch trysek, začala roztáčet. A mě teda jako museli se záv odpojit a to točilo dál. A pak už se dostali do takových obtáček, obrátek, že začali ztrácet vědomí. A v tomhle právě ten Armstrong byl schopen zachovat chladnou hlavu a vyřešit tu situaci, že teda za A vypnul tu trysku, která je roztáčela, a za B se nechal se zpomalit tryskou, která byla určená pro návrat na Zemi. Jo. Tohle se to, jo, jako, když si představím sebe v té situaci, no já bych to za A nemám rád kolotoče, takže to, já bych byl jako naprosto hotový. Jo, to prostě si, jo, a ten člověk byl schopen vlastně jako zachovat klidnou hlavu a zvládnout tu situaci, kdy opravdu jako šlo o život. Nebo když přistávali na měsíci, že jo, tak oni tam s tím lunárním modulem, tak přistávali na místo, kde bylo nějak jako spousta šutrů a nechtěli to riskovat. Tak teda, že popoletějí dál ještě za kráter. No a jako přistál asi jako se to, co mu zbylo v nádrži, tak byly asi jako 3 vteřiny práce toho motoru. Jo. Takže by chtěli ještě popoletět o 5 metrů dál, tak už by to jako možná nedali. Jo. Takže byl schopen zachovat jako klidnou hlavu i v těle těch situacích, které jako byly dost na hraně a vlastně tam o ten život šlo.
5: No a to je právě, my jsme jako na to koukali, on opravdu byl popisovaný jakože hodně jako hodný člověk, takový opravdu přátelský, on i když, jestli jste viděli třeba s ním i nějaký interview, tak je takový, jako je fakt ten klid čiší, jo? Jasný, že to je jako vidět. A myslím si, že právě i teď ty astronauty, kosmonauty, který tam prostě vybírají do těch misí, tak vlastně hledají rezilientní lidi. A my jsme jeden z našich minulých dílů mluvili o tom, že rezilience může být trošku taky jako
6: no, může být člověk rezilientní z různých důvodů. Jo.
5: Ale tady opravdu jsou rezilientní, že jsou fakt odolný. A já jsem se teda koukala, jakoby podle jakých kritérií třeba do toho Apollo vybírali ty, tu posádku. A tam bylo to samozřejmě fyzický testy, všechno možný, to jako jo, ale psychologický testy nikdy vyloženě zmíněný nejsou.
6: No, to je takový, jako já jsem našel teda nějaký psychiatry a psychologi, kteří se na tom podíleli, ale vlastně co používali
5: zač... To je Rorschacha snad, to jsou ty skvrny.
6: Jasně. Jo, ale když se na to člověk podívá, na tím zamyslí, tak oni především, co hledali, je, jestli nemají ať už nějakou jako duševní nemoc nebo nějaký jako náznak duševní nemoci.
5: Já jsem totiž našla, že třeba v protokolu NASA je, když má nějaký stav psychózy, ale tam se může dát i to, že člověk dostane panický záchvat nebo jasně, něco. Jasně. A že tam je opravdu, že tě mají spoutat jako lepenkou nebo duct tape, tam říkají, že to je taková ta lepší lepenka. A prostě ti dají nějaký uklidňováky. Jo. Protože stát se to může, tam jsem právě poslouchala taky rozhovor s jedním astronautem, který byl na ISS.
6: Jasně.
5: A ten říkal, že jeden jeho kolega, že se mu stalo, že se mu nějak v noci zdálo, že ho bolí zub a vlastně se nějak vyschýzoval, že ho bude bolet zub dál a že se nedostane na zem a že neví, co s tím dělat a i to tam jako popisal, říkal, ale když mě to bude, tam byl nějaký záznam té konverzace, co budu dělat, jako já tady nemám nikoho, kdo by to odoperoval nebo něco takového. Naštěstí pak se nějak sklidnil, ale jakože třeba takováhle hloupost, která vám přijde jako Ježíš Maria, no tak co, tak tam v tom vesmíru, kdy víte, že jste fakt odstržený od pryč.
6: Že vlastně jako malý problémy můžou být životohrožující, že jo?
5: Jo,
6: jako co je zajímavý, tak vlastně furt to, co platilo ještě jako za toho prostě na začátku toho lítání, že pravděpodobně, proč se jako na ně koukali psychologové, tak bylo, jestli teda nemůže s nima být nějaký problém s těma lidma, tak to furt platí. Jo, a třeba teďkonc už víme, co, jo, jako v čím, na základě čeho máte sníženou pravděpodobnost, že by vás někdo vybral do takovýhle mise. Jo. Za A nějaká jako historie duševního onemocnění.
5: To je jasný. To prostě. Jako... A tak to se podívejme, že na Survivor, že jo, tam byli prostě účastníci, kteří prostě měli nebo bojovali dlouhodobě s nějakou duševní nemocí. No shame, prostě to tak je. Najednou tam byli izolovaní a prostě museli skončit, protože si jim to tam jasný, rozjelo, protože jasný. Máš málo jídla, jsi spánkově deprivovaný, problém.
6: Jo, i kdyby prostě to nebyl váš případ, máte nějakou zkušenost prostě třeba s depresí nebo s nějakým jako psychotickými stavama, jste dobře zalečený a tak dále. Jo, i kdybyste to jako tím měli projít a netýkalo by se vás, že by vás to nějak rozebralo, tak furt
5: můžu
6: je...
5: Můžu ohrozit ty ostatní.
6: No ne, ale furt je ta pravděpodobnost je větší. A ty to jako, jsi jako psycholog, tak ty lidem do hlavy nevidíš. Jo? Ty víš na základě nějaké jako zkušenosti, co je pravděpodobnější. Co další třeba, tak nějaké jako problémy doma, ať už z dětství, anebo v současnosti.
5: Jo, jo. Nějaké rozvody, nebo náročné životní situace, nějaké sebevraždy v rodinné anamnéze, to je všechno problém.
6: Může být, jo, jako nemusí se to tobě týkat, ale zase pravděpodobnost říká, že je jasně. lepší, aby to tam nebylo. Nějaký jako historie traumatu, jo, zase samozřejmě. Člověk může s tím jako velmi dobře fungovat, zase pravděpodobnost, že by se mohlo něco přihodit, nebo mohl reagovat nějak jinak, tak tam existuje. Nějaká historie závislosti. Už třeba jenom kouření může být vlastně taky jako tu pravděpodobnost, že člověk nebude něco moc zvládat.
5: Protože prostě opravdu se dostaneš do stresové situace a ty jako nemůžeš ten svůj jakoby ten špatný coping-ový mechanismus využít.
6: Se zapálit, že?
5: Jo, nemůžeš se zapálit a ty jako najednou vlastně ty budeš tam oslabovat celý ten tým a můžeš ho ohrozit svým prostě nevhodným chováním, že jo?
6: Jasně, jasně. No.
5: No ale pojďme se to teda nějak shrnout.
6: Dobře, tak jo.
5: No, prostě Neil Armstrong nebyl psychopat. To je nejdůležitější.
6: Jo, z největší pravděpodobnosti. To
5: je vlastně naše největší jako otázka, když jsme se o tom bavili, jestli byl Neil Armstrong psychopat nebo ne, protože vlastně by naplňoval hodně těch prvků, ale evidentně nebyl. Proto to tak zvládnul.
6: Jo. Co mi přijde zajímavý, asi by na Mars byl schopen doletět každý člověk, ale potřeboval by k tomu jako daleko víc prostředků, než kolik jako budou mít ty lidi k dispozici. To znamená, že z toho důvodu my vybíráme lidi, kteří budou fungovat spolu co nejsnáz.
5: Nejsnáz v co nejúspornějších podmínkách, jaký jsou možné.
6: Nejúspornějších podmínkách. A víme teda, že vlastně všechno, co tak jako souvisí s nějakou jako možným narušením psychiky, tak je věc, která tě diskvalifikuje v tomhle. Jo? A pokud teda něco tím může pomoct, tak je to jako vysoká psychická odolnost, nízký neuroticismus. A
5: vysoká přívětivost.
6: Relativně vysoká přívětivost. Tak, no, schopnost spolupracovat s ostatními lidmi.
5: No,
6: kromě teda veškerých těch znalostí, které člověk
5: tak
6: musí.
5: Tak samozřejmě, jo. Tak,
6: a schopnosti vědět, jestli ti zrovna AIčko kecá nebo ne.
5: Jo.
2: Domácí úkol.
6: To jsme teda ještě nezmínili, ale to je vlastně jako zajímavá historická věc, vlastně teď už historická, protože existoval plán ve své době, Mars One se to jmenovalo, jo, že teda vlastně by poslali lidi na Mars, na cestu jenom tam, jo, že by nebylo na cestu nazpátek.
5: Jo, to si pamatuju.
6: A že to chtěli financovat tím, že by prodali práva jako společnostem na promítání týhletý, jako ať už přípravy nebo celý té cesty, že by to vlastně byla jedna velká reality show.
5: Okay.
6: Takže to chtěli financovat tím, že by z toho udělali reality show.
5: Aha.
6: Jo, takže tohle z toho propojení cest do vesmíru a reality show tady vlastně jako furt tak nějak visí ve vzduchu. Jo. A já mám na vás dotaz, jo, jako byli byste ochotní do něčeho takového jít? Jo, protože v té době oni pozbírali asi 200 tisíc přihlášek.
5: Já si to pamatuju, protože to byla strašná akce a furt se o tom jako mluvilo,
6: ano,
5: a jako lidi opravdu to dělali vlogy a jako jak se na to připravují, že třeba i vysvětlovali rodinám, že já vás fakt nikdy neuvidím, když tam poletím, a jako to bylo úplně crazy.
6: Hele, spousta lidí jako velmi... Jo, jako velmi racionálně o tom uvažovali, jo, jasně, tohle je něco, co prostě posune lidstvo dál, já do toho chci.
5: Myslím, že tady byla právě nějaká slečna z Česka, jo, která o tom jako hrozně hezky mluvila, a jako bylo to vidět, že to má jako v hlavě neskutečně srovnaný, ale pro mě to teda bylo nepředstavitelný.
6: No, jasně, no.
5: Jako...
6: A asi z největší pravděpodobností, jako zpětně, když se na to člověk podívá, to asi byl tak trochu skem, protože ono to nikdy nemělo víc jak 4 zaměstnance, ta společnost a no.
5: Ale udělali dobrý halo kolem toho.
6: Bylo kolem toho velký halo, přesně tak.
5: Umíš si ty představit, že by si do něčeho takového šel teda?
6: Jakože bych odletěl na Mars a že bych jako šel na Mars. Hele, před 20 lety bych řekl, že jo. Dneska bych řekl, že ne. Čistě z toho důvodu, že jako já fakt dám rád kolotoče. A tam je to, jo, jako ta představa, že mám prostě, ne mořskou, to je jako varianta mořský nemoci tam někde jako na oběžný dráze, protože tam najednou nevíš, kde je nahoře, kde je dole. Brr. Jako rád bych se tam podíval. Jo? Kdyby mi někdo takhle nabídl prostě takhle jako teleport ze Země na Mars, tak bych se na Mars moc rád podíval, ale tu cestu se s dovolením odpustím.
5: Tak to máme podobný. A tímto se s vámi loučíme.
6: Loučí se s váma náš pořad.
5: Psycho.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. S Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádiu Wave.
1: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Casablanca.
1: Casablanca.
2: Cestovatelský a outdoorový magazín.
1: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca.

Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.

0: Krásný čtvrteční večer. Posloucháte Špínu na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Judita.
1: A Šamán, čau.
0: A zdravíme Dominika s kazatelem, kteří tady dneska s námi bohužel nemůžou být ve studiu, takže s námi nemůžou rokovat o tom, co se takzvaně stalo nového v hudbě, protože my jsme se shodli na tom, že i když léto často bývá taková spíš jako okurková sezona nejenom v novinách a v médiích, ale taky toho zas až tak moc nevychází, protože všechny kapely to prostě odpálí ještě těsně před prázdninama, aby měli s čím objíždět to nekonečné kolečko festivalu, tak letos se toho jako zábavného a zajímavého sešlo extrémně moc, takže jsme se rozhodli, že si tam ty novinky jedny ještě takhle šoupneme a pokud jste poslouchali velmi dobře, tak vám musí být jasný, že tenhle ten novinkový díl bude novinkový díl zahraniční, protože nám to odpálili, jak to říct, takový až jakoby disbeatový dětci.
1: Přesně.
0: A byla to kapela Totaliteur a já nevím, jestli se mám vůbec pokoušet o to pojmenovat nebo přečíst, jak se jmenoval ten song.
1: Nebudem to zkoušet.
0: Já myslím,
1: vůbec.
0: Že si to každý zvládne přečíst pak v duchu sám, až si najde tu novou nahrávku, což je prostě klasický pěkný STčko.
1: Přesně. Oni po 19 letech vlastně vydávají novou desku, což je neuvěřitelný, protože ta kapela funguje navíc podle mě skoro 40 let, jako. A takže musí být fakt kolem 60, bych tak typoval. A na to,
0: mě to jako
1: na tady ten věk, je to podle mě to je jako naprosto skvělý. Já to normálně budu poslouchat, což mě překvapuje samotného.
0: Já si myslím, že taky zavdám. Teďka mám takovou jako přesně náladu jako do toho rozpáleného města vždycky jako vyrazit a pustit si něco takového odpíchlýho, ať se dobře přesouvá. Dětce jakoby zadělili.
1: No, zadělili zatím dva songy z té desky, která vyjde nějak brzo a vyjde na labelu Prank, kde vycházelo spoustu punkových desek svý doby a ten label už je teďka docela takový zpomalený a občas tam vyjde právě nějaká kapela takovýhlech jako dětku nebo bab. V tomhle případě dětku a ceníme jako.
0: Mega ceníme.
1: A můžeme jít dál.
0: A můžeme jít dál a tady tenhle ten Obscene Extreme jmenuje Brutal Assault jako a Make More Noise for Life styl, který vlastně ale tenhle ten díl bude možná docela jakoby dost držet, protože těch věcí na tuhle tu notu se nám sešlo překvapivý množství, ale myslím si, že to je dobře, ale teďka si to trošku naředíme nějakým punkem a chvíli se o tom budeme bavit, pak si to pustíme, čeká nás smirčení, takže pouštění z novinky kapely Smirk a jestli ještě pořád vzpomínáte na žánry eggpunk a chainpunk, tak tady se rozhodně chytíte jakoby, toho, co je potřeba. Ale jakoby Smirk to není žádná kapela, kterou bychom tady vlastně asi nikdy nezmiňovali, jako, protože to je takový, bych řekla, že to je jedna z těch kapel, kterých se i tady zdravím ještě jednou Dominika shodnem, že nám pořád z toho punku dost chutnej.
1: Jo, a hlavně tady ta nová deska je spíš postpunková, i když tam je pořád takový ten eggpunkový, jakože ironický ocásek. A přijde mi zajímavá, jakože tam jsou hodně silný songy, i když je to poskládaný z takových, tam je, když se díváte na Bandcamp, tak tam je napsaný, že to nahrávali na x různých místech a song 1 a 2 byl nahrán tady, song 3 a 4 tady, smíchaný to bylo tady. A je to na tom trošku poznat, že to je takový jako pelmel všeho, co kde různě nabrali, ale funguje to.
0: Různě ty vajce tam z toho kurníku vybírali.
1: Přesně, ale mě právě na tom baví, že to je víc do toho, že to je víc takový postpunkový a takový melancholický, ale myslím si, že ta kapela je i hodně relevantní kvůli tomu, nebo relevantní prostě se o ní lidi zajímají i kvůli té osobnosti Nika Vicaria, který vlastně zatím stojí, který má za sebou minulost jako plnou drog, alkoholu a takových jakoby divných věcí. Přesně, hodně temných věcí a tady s tím projektem se posouvá jako dál od toho, že to je vlastně podle mě věc, která mu pomáhá uzavřít tu kapitolu, kde dělal tady ty temné věci. Jako v té době hrával v kaplech jako Autistic Youth nebo Public Eye a tak.
0: Což myslím, že zároveň ta melancholie i dává to smysl, jak se kudyma se tam, kterýma dvířkama se tam jako dostává.
1: Jo, jo.
0: A ještě než se to pustíme, tak ještě bych zmínila takovou zajímavost, která úplně nesouvisí se Smirk, ale souvisí s tím eggpunkem, když jsme teda otevřeli tady tenhle to platíčko, košík, nevím.
1: Plat.
0: Dneska mě to nějak to, jak se tomu říká, osvítili mě tři kafíčka ranní, očividně. Ne, ale že pokud nebudete mít ekpanku dost, tak nedávno vyšla z toho syn spouštět nebudem, protože to bychom si mohli pustit vlastně celou tu záležitost, ale nedávno vyšla poměrně dost zajímavá a řekla bych i zábavná kompilace, který, jo, občas tomu trošičku spadne řetěz, ale jakoby, kdo jsem já, abych tam se týká, jakoby soudila, protože je to prostě jakoby jako celek to funguje velice dobře, ale vyšla kompilace Ekpunk para todos mis amigos, což je vlastně taková kolekce asi 6 kapel právě mexických ekpunkových, takový ten prostě jako latino ekpunk. Takže pokud toho ekpunku nebudete mít dost a budete chtít něco, co má ještě takovou jasně uchopitelnou a dejme tomu nějakou prostě typickou, taky ten typický jakoby zvuk a trošku se to vyděluje z toho takového klasického epigonského ekpanku, s jakým se roztrh pytel v těch posledních x letech zpětně, tak rozhodně doporučuji ekpank para todos mis amigos, není to tak těžký najít, je to myslím i na Tremendo Garay.
1: Tak to byla Judity divoká karta a my pouštíme Smirk a track Victimly.
2: Špína. Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, právě jsme si pouštěli Smírčení, takže kapelu Smirk a jejich skladbu Victimry a hnedka na to nám navázal Kinetic Orbital Strike a jejich Nuclear Confrontation a my dneska se Šamanem ladíme zahraniční novinky za uplynulý víc jak 2 měsíce, ale méně jak 3 měsíce, protože se toho sešlo velké množství a bylo potřeba se tím prolistovat už teďka zavčasu a během léta. A zároveň, jak řekla Šaman, potřeboval prostě trošku nějakého Crusher Crustu a já musím říct, že mi taky chyběl jakoby v žíle Crusher Crust, takže jsem moc ráda, že jsme si dali Kinetic Orbital Strike.
1: Je to pravda, je to potřeba a teďka se urodilo ty Kinetic Orbital Strike.
0: A taky ten, ty velký hřiby, jakoby jo, po Černobylu.
1: Dva velký hřiby se urodili. Jedni jsou ty Kinetic Orbital Strike a jejich deska The Terrifying Power of Bombardment. Výborný název, jako doporučuji i název jednotlivých tracků. Je to celý package, prostě, že to funguje takhle dohromady. Tu desku vydali v Americe na General Speech Records, ale na podzim by to mělo vyjít v Evropě na Phobia Records, českým labelu.
0: Takže budíček dávejte.
1: Jo, a myslím, že ta kapela jako tím, jak zní a tak, že je tam vidět, že ty lidi mají za sebou spoustu zkušeností a přesně vědí, jak to mají dělat. Dřív tam hrál třeba Bubeník z Devil Master, Mammoth Grinder nebo Innumerable Forms a kytarista Trish Quinley taky nahrává kapely jako Gel nebo Psychor, takovou tu scénu okolo Iron Lung, která je podle mě hodně specifická s tím zvukem a tady to úplně funguje. A ten druhý hřib, o kterém jsem mluvil, tady tady jenom zmíním a nebudeme ho hrát, tak je, že Destruct, kapela z Richmondu, že mají nový splitko a taky výborný. To je podle mě úplně jako špička toho Crusher Crustu současného. A viděl jsem nedávno video, oni hráli v Evropě pár koncertů spolu s Frantit. A je video z nějakého francouzského festivalu. To úplně na to člověk kouká a říká, proč jsem tam nemohl být. Je to fakt jako skvělý, doporučuji.
0: Je to extrémní Crusher.
1: Jo, je to výborný.
0: Tak to si dohledám, až bude třeba někdy taky venku pršet a budu mít čas jako vytrávit jako ty minuty a vteřiny.
1: Bacha, aby nepršely bomby.
0: Wow, ale pak víš co, když jako potom budou jako ještě víc růst ty obří hřiby.
1: Jo, tak to je v pořádku.
0: Takže je to v pohodě. Prostě musí na to člověk vždycky koukat jako z toho pohledu, protože ta sklenice je víc plná, že? A my se teďka vydáme trošku někam žánrově jinam, sklidníme to, protože jsme tentokrát takový opravdu ostře skočili do problému a dáme si Cinderwell, skladbu Ashes. A Cinderwell tu si prostě vždycky nějak musíme dát, že? Když jo, něco vyjde.
1: Jo, musíme, no. Teďka vydala novou desku Blooming Body. Připomenem, že to je písničkářská songwriterka z Ameriky, která ale má hodně návazností na tu evropskou scénu, vydávala na evropských punkových labelech, spolupracovala s lidma okolo takových těch kapel Fork a Regn, prostě z Norska. Jela turné s Blackbird Traum a kdysi dávno hrála na Klinice, což je vtipný, jakože teďka má koncerty třeba na Tajný desku a kdysi tady hrála na Klinice, ale
0: prostě kořeny má v punku, jako jasně zapuštěný.
1: Jo, ale je to perfektní, jako mně přijde, že málo kdo má takový talent jednak dělat takovouhle hudbu, ale zároveň k tomu, aby ještě fungovaly ty texty a aby to celý mělo nějaký jakoby uvěřitelný koncept, je to super.
0: Jo, jakože třeba za mě, co se týče i tý, jsou teďka ty jako naší snůžky novinkový, tak třeba tohle je přesně ta, jakoby, ta věc, která i v tomhle s tom, jako, tak my se tady o tom hodně často bavíme, která hudba se hodí do jakých jakoby v úzovkách povětrnostních podmínek nebo prostě jakoby do toho počasí nebo ročního období a tohle mi fakt jako úplně asi nejvíc konvenuje ze všeho. To je, a ono v tom písničkářství je občas velmi těžký dělat přesně, jak jsi říkala, ty věci zajímavé a ještě, aby to všechno jako sedělo, protože tak to všichni jakoby víte, že prostě čím omezenější prostředky, tak když tím člověk nevládne nebo nemá nějaký takový fakt jako zvláštní talent, tak je to těžký to prostě dělat tak, aby to nebylo prostě nudný a neoposlouchalo se to, nevím, po třech poslechách desky, což zároveň tady u té Cinderwell je zajímavý, že na první poslech se to může zdát, že tak jako OK, v pohodě, ale je to, jak se říká, ten klasický grower. Jakože s každým dalším poslechem tam najdete strašně moc zákoutí a přitom je to takový, by se dalo říct na první dobrou, jakože jednoduchý.
1: Jo, jako já musím říct, že ty předchozí 3 desky, že to jsou prostě jedny z mojich nejposlouchanějších nahrávek jako za posledních třeba 10 let. Že to
0: znám lidstva.
1: Z paměti a když jsem slyšel tady, tak jsem říkal, OK, prostě další A pak jsem to začal poslouchat a jasný, není to prostě vůbec nic novýho, je tam pořád ten stejný pattern, ale ty písničky jsou prostě fakt tak dobře udělaný, že já jsem úplně spokojený.
0: Očaruje vás to, co víc k tomu dodat, takže my už to pustíme nebudeme to dál okecávat, přesně tak, pustíme si Cinderwell a skladbu Ashes.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Posloucháte Špínu na rádiu Wave, pouštěli jsme si skladbu Ashes od Cinderwell a ještě nám na to navázali Instinct of Survival, Fridays for No Future. A my tady dneska se Šemanem rokujeme nad tím, co se za poslední dobu urodilo v zahraničních novinkách, protože toho bylo tak moc, že jsme nemohli čekat na začátek podzima. A odjistili jsme to ještě teďka. A co ty Instinct of Survival, jako dneska nám to tak
1: další,
0: dobře. Jako,
1: další krastový dětci.
0: Přesně, paně. Další krastový dětci. Jako by dneska tam ta krastovice nám tam se stáčí ze sudů v enormním množství. Jo. Nevím, možná je to tím, že jsem nebyla na žádném takovémhle festivalu, jenom na nějakých takových malých až jakoby skoro hippizáckých nebo punkových, takže si to musíme teďka asi vynahradit v novinkách.
1: A já myslím, že jsme to už tady nedávno probírali, že je teďka těžký poslední dobou narazit na nějaký fakt dobrý stench a ty Instinct of Survival, který teďka si vydali novou desku sami, vydali ji tak vtipně, takovým jakoby, takovým starým způsobem, nebo starým, tak takovým,
0: jak se vydávají desky starým způsobem.
1: Ne, taky jakože každý týden pouštěli jeden song na YouTube, že to je takový jakoby, jak kdyby z MySpaceový dobře.
0: Je to takový oldschoolový, to je pravda.
1: Jak to popsat.
0: Ta kapela hraje skoro 30 let,
1: jo,
0: je taky
1: jo, právě,
0: asi důležitý zmínit.
1: Jo, je to zajímavý, no. A jsou z Hamburku a je to kapela, která podle mě objezdila neskutečný množství koncertů prostě po celém světě.
0: Lodí, doufám.
1: Já jsem je viděl tady i v Praze na takovým koncertu, když je z Visions of War a to si pamatuju, že přijela taková dodávka stará.
0: A z ní vylitly vrány.
1: Ne, otevřel se dveře a nejsi vyběhal smečka psů a pak takový ty krasteři v těch holinkách krastových. Úplně, to vidím to jak dneska.
0: A kde to bylo? Já se to ještě potřebuji zase.
1: Na sedmičce.
0: Takže tam ty psy měli pořádný výběh, kde mohli začít to. Studentíci to tam nabrali.
1: Každopádně, Instinct of Survival dřív podle mě čistě krastová kapela, pak postupně začali do toho inkorporovat takový jako postpunkový vlivy, takový hodně temný a tady na té nové desce to je úplně taková až, to je prostě mix různých punkových subžánrů, že tam je trošku ten stench, ten tam hraje tu hlavní roli, pak trošku právě nějaký ty postpunkový věci, ale zároveň tam...
0: Takže první housle stench, druhý jako postpunkový vlivy. A...
1: Přesně, ale třetí je peacepunk.
0: Normálně, to jsou ty bicí?
1: Ne, oni tam normálně na nějakých deskách tam zpívají melodicky, že to zní, že to jsou jak nějaký starý The Mob nebo něco takovýhleho. A baví mě to, že právě každý ten song je takový, je to takový hitový, mají tam i takový ty refrény, co si fakt jako zapamatuješ, že třeba
0: We
1: Are The Last of the Dying Breed, že úplně si představuji, že jsou ty poslední z těch Dying Breed, těch pravých krasterů v těch holinkách. A jako doporučuji tady tu desku, nemá žádný název, je to jenom na tom YouTube, ani to není na Bandcampu a najděte si to.
0: Zároveň aj písnička s vtipným názvem. Jo. Já myslím, že v pořádku, ale jak jsi tady teďka zmiňoval ten postpunk, tak vlastně k tomu postpunku se svým způsobem teďka vydáme se mu vstříc a asi nebyla by to zahraniční novinková špína, kdyby se nám tam nepropsali nějaký záležitosti, které v poslední době vyšly v Austrálii. Takže ani tentokrát to nebude výjimkou. Pustíme si Chrome Cell Torture, bude to skladba Bury the Boy a já musím říct, že jakoby za mě je to velmi, velmi příjemný, ale zároveň je tam z toho hodně cítit i co prostě členstvo Chrome Cell Torture asi velmi rádo poslouchá a poslouchalo, protože napněte uši, až to tam odjistíme, je tam hodně moc znát a řekla bych především i v tom jakoby songwritingu znát vliv Diet anebo třeba i Low Life, což jsou taky takové věci, které tady ve špíně probíráme častějc a hodně často se k ním vracíme, ale musím říct, že je podle mě těžký udělat jakoby podobné věci, nebo dělat podobnou věc, ještě co se týče kapel, který mají takový hodně jako signifikantní prostě styl toho, jak ty písničky znějí, kdy tam přichází, který moment, jakoby, kdy se tam vlastně zpívá, jak se tam zpívá, tak aby to neznělo prostě nějak blbě, nebo tak, mý oblíbený slovo, tak jakoby prostě epigonsky, nebo že to je prostě taková jenom jako, nevím, vyvařený prostě fusky, jakoby týhle z té kapely a jinak je to vlastně o ničem, tak to se tím Chrome Cell Torture daří se tomu absolutně vyhnout, že i když si prostě berou něco, co je takovýho hodně specifického už pro jiný kapely, tak daří se to. Daří se jim to velmi. A když už jsme tady na téhle vlně, tak já bych ještě dala takovou zmínku, to, že to si tady pouštět nebudem, ale pokud jste na to třeba s nastupujícím létem trošku zapomněli, že se to stalo, tak doporučuji se k tomu vrátit. Ale vyšel právě Živák Diet z jejich koncertu v Berlíně v klubu SO36 někdy z roku 2022. Nepamatuju si přesně to datum.
1: A vůbec jako živák.
0: Zní to absolutně výborně, je to skvělý. Takže dejte si Chromsal Torture s náma, pak si dejte sami celou desku a pak můžete se ještě jakoby vrátit k těm Diet, k tomu živáku, anebo taky k těm Station Model Violence, který jsme si tady pouštili už na jaře a ke kterým já se asi vracím úplně nejčastěji.
1: Takže pouštíme Billy the Boy od Chromsal Torture z desky Ibiza.
0: To jsme zapomněli, výborně, takže Ibiza.
2: Špína. Špína. Na rádiu Wave.

0: Pořád posloucháte Špínu na rádiu Wave a náš novinkový díl, kde právě dohráli Cromsell Torture a hned po nich Sin Offering, další z těch dnešních novinek, kterou přinesla Judita.
1: Protože jsem si tak říkala, když už tady máme dneska takovej široký, ale spíše jakoby temnější žánrový záběr, tak je potřeba taky k tomu přisypat trošku nějakého takového pěkného klasického detroku, gothic roku. A zároveň třeba za mě, já jsem na tohle tu kapelu narazila, nebo jako na tohle tu desku jsem narazila tak částečně náhodou, protože oni vlastně fungují jenom pár let, před třema rokama vydali nějakou takovou debitovou kazetu Charnel House a nějak to tak jako profrčelo kolem mě, jenom mi tak jako by trošku utkvěl ten název a teďka nedávno na mě vypadl z nějakého takového toho klasického YouTubeho kanálu typu No Deal, na který už se prostě vlastně ani nekoukám, protože mám pocit, že tam se objevuje hromady desek a je tam bohužel strašně moc balastu nebo takových těch věcí, které prostě zní jak jiný věci a přiznám se, nemám prostě čas ani energii se proposlouchávat jako věcma, který už jsem bohužel slyšela jako hodněkrát, nebo jako, že prostě nevím, nějak mi úplně tohle to odjelo a tady u téhle kapely mě prostě jenom fakt jsem si říkala, wow, tohle je takovej neúplně typický obal prostě třeba pro věci, které se objevují právě tady na tom kanálu, kde prostě fakt jako, tam se většinou to objevují taky ty hromady chainpunku a eggpunku, jakože sympatický a člověk to rád třeba občas vidí naživo, ale fakt naposlouchávat 20 tisíc nějakých EPček 20-minutových, to je prostě podle mě úplně, jako jestli to někdo zvládáte, tak Ježišmarja, totální provzdávám, já už bohužel ne. Ale tady tohle to mě prostě fakt úplně tak mašťácky zaujal ten obal, který byl prostě trošku netypický pro tenhle kanál. Já jsem si říkala, jo, to mi něco říká, jak se to pustím a musím říct, že třeba za mě to bylo fakt velký překvapení a jsem z toho dost nadšená, protože jednu dobu taky hodně píkoval prostě gothic rock i a ty různý jakoby mutace detrokový a podobně a on taky se jedná o jeden z těch žánrů, který je dost těžký hrát v dnešní době, protože už se tam všechno tak nějak plus minus objevilo a hrozně rychle to může sklouznout k nějaký kopírce a máte ty dva hrady, oba dva jsou strašidelný a buď se vydáte nevím cestou prostě jakoby trošku jako Misfits nebo prostě trošku jako Christian Dead a nebo trošku jako Siouxsie and the Banshees v nějakých obdobích a mě tady třeba na Sin Offering extrémně baví ty vokály, baví mě i to, že se to vlastně jako střídá a oba dva jsou takový, vlastně jo, jsou takový jakoby klasický, ale zároveň prostě to, ta hudba občas není taková ta jakoby epicky jako gothic rocková, občas je tam i prostě přiznaně to trošku jako v uvozovkách tupý nebo taky jakoby jednoduchý.
0: Mně se líbí, že tam je taky to výskání.
1: Jakože je to fakt jakoby zajímavá kapela, zároveň ten hlas, který jsme slyšeli tady v tom songu, patří Madeleine Scott, což je hudebnice, která vlastně předtím žádnou kapelu neměla a do toho ještě jako Sin Offering, který jsou původem teda z Austinu, z Texasu, tvoří Chris Corey, kytarista, který prostě hrál v milionu různých malých bandů, to ani nemá smysl tady vyjmenovávat, a Albert Limonek, který je asi jakoby nejznámější tady z té trojice, protože ten krom toho taky, že hrál prostě ve spoustě jakoby podobně žánrově vymezených kapelách, tak ještě dělá právě jako grafický design. Myslím si, že i stojí právě za tím obalem té desky, který opravdu na mě tak jakoby správně zafungoval, jak by to asi mělo být. Ne, už to nebudu jako úplně okecávat, ale rozhodně si dejte celý Guilty EP, zvlášť pokud taky potřebujete doplnit nějakou dávku tady těchto z těch gotických vibes, protože já to vřele doporučuju.
0: No a my už se blížíme ke konci.
1: Víceméně už v něm jsme.
0: No a dneska netradičně nakonec zahrajeme dva tracky, protože ten první bude hodně krátký.
1: A řekneme vám, co to je za dva tracky, občas tam nějaký šoupneme a řekneme to.
0: To je pravda. Když zjistíme v průběhu, že nám tam ještě chybí nějaký čas, tak to rychle doplníme. Každopádně ten první budou Screwjob, kapela ze Sydney, taky úplně primitivní skinheadský hardcore, který nám poslal teďka Dominik během toho, co my natáčíme.
1: Přesně tak. Děkujeme. Ještě jednou zdravíme Dominika. A těšíme se, jak si tady zahrozíme ve studiu na tvojí počest.
0: A to, co bude úplně na závěr a o čem se dá mluvit trošku díl, tak budou One Leg One Eye, což je kapela, původně to byl solový projekt Jana Lynče, zakladajícího člena Lancum. takový jako drónový projekt, ale postupem času se k němu ještě přidal druhý týpek, George Brennan, a oni letos vydali desku, která se jmenuje Crown, a je to jakože fakt intenzivní, podle mě fakt brutální drone, že jsem to ani jako nečekal, jak to bude přísný, že to není takový ten drone, jako že si sedíte a pohoda, meditace, ale jo, je to tak, jako to fakt jako to... intenzivní, že za tebe to někdo úplně pumpuje. Ten,
1: no, vlastně, to... Buď to máš jakoby drone, jako když ti sedí kočka na klíně a přede, prostě no, taková ta jako příjemná sonická lázeň, anebo je to jako když prostě zbíječka jede pod oknama a ty bydlíš ve zvýšeném přízemí.
0: Jo, jako mě to připomíná něčím Godspeed You Black Emperor, že se může říct Godspeed You Black Emperor, takový jako neškodný postrok, ale zároveň tam jsou pak ty pasáže, které jsou fakt strašně přísný. Tak tohle je podobný. Vlastně.
1: Já bych ani vlastně nebyla schopná zvolit jiný slovo než přísný. Prostě vám to, totálně vám to protřepe kosti, ale fest.
0: A tím se s váma rozloučíme.
1: Tím se s váma rozloučíme, takže si pouštíme Screwjob a hned na to One Leg, One Eye. Díky, že jste s náma zase byli tady ve čtvrtek a budeme se těšit na příští týden.
0: Ahoj.
1: Čau.
2: Špína.
3: Špína. Hudba bez idolů a bez hranic mezi kapelou a publikem. Špína na rádiu Wave.

hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně s Kýrou

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čágo Belo, Rytíři, vítáme vás u našeho dalšího dílu, našeho pořadu Excalibur.
2: Je tu další zelený čtvrtek, ve kterém vás čeká hodina skladeb a hodina nabitýho rozhovoru. Kasa, zeptám se tě už tradičně, kdo dneska přišel pohostit náš Excalibur.
3: Dík moc za slovo, Jakube. Dneska nám přišli speciální hosti a to jsou Pyra Boys.
2: Jedeme, zapínáme meče.
1: Zapínáme pásy.

0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti.
1: Před albem jsme si přesně řekli, to je jako Golden vyhodit tenhle single prostě, který ty lidi úplně namíchne.
2: Jsem měl jako pocit, že jako ten Czech Tech má něco jako do sebe. Do toho jsme ještě narvali pak jako Husity.
1: Nás celkem jako uchvátilo, jak lidi žijou na těch festivalech. Slyšíš různý divný zvuky ze stanů v noci.
2: Celý ten rave jako smrděl močůvkou. A borci tam stepovali tož jako na těch bednách, bylo to úplně jedno, že?
1: To už ani nepamatuju, kdy to bylo třeba u toho prvního tape, jo. Napsali bars. Jo.
2: Já jsem takový jako nepřiznaný rytíř taky už pár let. Takže jako jsem poslouchal scénu a věděl jsem jakoby o Spirálovi trošku možná z toho.

0: Rytíře na rádiu Wave.
1: Čágo Belo Rytíři, my vás klasicky vítáme u našeho pořadu Excalibur. A máme tu další speciální hosty, Jakube.
2: Je to tak, je tu další zelený čtvrtek, opět tu nejsme sami a hostíme, jak jsme slíbili, hosty z tuzemské scény. Řeknu to, je to...
1: Je to
2: Dynamic duo jak Macura a Richtář, které chtěli přezat a teď na ně vyhlašou HKO.

0: porce Excalibru a začneme tradičně porci novinek.
1: Novinek. Novinky z bitevního pole. Já to načutnu, ne?
0: Načiní to tím svým.
1: První novinka, dámy a pánové, dobré zprávy ze startu. V době, kdy bude venku tento díl, tak už bude venku album od Futura, The Real Me.
0: Yes sir, 2 týdny už to visí, má to krásný cover a jsme rádi, že to konečně není zase prostě ta fotobanka.
1: Že to není fotobanka, jinak album, i když jsme ho neslyšeli, můžu potvrdit, že je sensational.
0: A rovnou zůstanu u dalších dobrých zpráv k našemu prvnímu dílu Excalibru, kam došel Pain aka Malazy, vyšlo na YouTube Radio Wave Phono Session, kde typek doručil a je to krásný. Takže dejte to a není to a poslední.
1: Jsou v zápřehu další, takže
0: yes,
1: můžete
0: yes,
1: se
0: yes,
1: těšit
0: yes.
1: Na další fóňa. Na konci srpna zahraje v Praze náš oblíbený 4-5.
0: Yes, a to jsem moc rád.
1: To je dobrý booking.
0: Jo.
1: A v listopadu přijede Fimi Juerero, taky náš docela oblíbenec.
0: Už za toho 4-5 jsem hodně rád, toho jsme hodně rotovali u nás ve scéně a že zvou kluky z Anglie, tady ty mladý, to jsme moc taky rádi.
1: No. Tak uvidíme, jak to bude s kvalitou zvuku, protože s kvalitou zvuku je to v poslední době na rapových shows docela...
0: Co kámo, kvalita vlajek v pražský Roxy mi řekl.
1: Yes, Nine Vicious vystoupil v Praglu, mával tam izraelskou vlajkou, což vyvolalo jakože vlnu kontroverze. Teď jsem ale koukal, že vystoupil v Londýně a tam zas mával palestinskou vlajkou. Takže,
0: zajímavý.
1: Takže Nine Vicious to vzal...
0: Kam vítr, tam vlajka. Já jsem se tady kámo překřtil, že se mu teď říká Nine Yahoo Vicious a dokonce tady v Praze nahrával nějaký bangry na takým tom strahovským Skybox, myslím, studiu a jak jsme se tady krásně poznamenali, nepodařilo se žádnému tuzemskému raperovi tam jakoby trošku ho přiduchcit, takže nevznikne žádný jakoby mezinárodní nejspíš kolabo, jak to většinou tady bývá. No, okay. Nebo myslíš, nepřišel nikdo? Myslím, že ne.
2: Je to Flag Chaser.
1: Pak další vlastně zajímavá věc, Gorilla Glue a Lil Nakur, který jsou vlastně z Ruska, dva rapeři, který dělají takový vaka floka type shit, tak udělali teďka feat s Lil Gnarem.
0: Jo, Lil Nakur, Nakur.
1: Z ruskýho trap houseu, takže taky jako zajímavá.
0: No, a hodně se teď řeší nějaký jako Instagramový profily, hodně řeší, že jako proč ta ruská scéna teď jako rapová zní jak Gucci Mane z roku 2010 a tím se dostáváme k tomu, že oni nahráli s Gucci Manem vlastně
1: Gucci
0: track
1: Manem.
0: Na nějaký remix a má to přesně tu estetiku těch coverů. Prostě z té jako trapový, prostě mixtapeový éry.
1: A jsou to jako dobrý věci.
0: No. Úplně se tady jako odprostíme všech tady těch nějakých válečných věcí na tenhle release. Zajímavá dvojka. No,
2: dává to sense, no. My s těma rusákama jako skrz music děláme taky. A ten sound jako 2010 Gucci Mane, oni si tam jedou už třeba rok, dva. To můžu potvrdit, no.
0: Mají to rádi.
1: Je zase ta doba, kdy se to jako hodně vrací. Rok 2012, 2010.
0: Hej. No, dokonce to jsem viděl, to je úplně hodně jako out of boxík takzvaně, ale Kalin Archives vyhodil, že se cítí jak Barakuda z roku 2010, takže víc lidí se různě cítí jak lidi
1: vlastně
0: z roku 2010.
1: Nevydaný trik.
0: Po roce superstar. No, ale o Kalinovi dneska ne. Dneska bych to přesměroval na bitevní pole Tekna, budeme stavět bedny, takže abych se pustil do hlavní části rozhovoru, protože ta největší novinka je, že na začátku července 6-7 drop, mimo to, že Jan Hus teda jakoby ryb a Kostnice zdravíme, tak vyšla vaše další společná deska. Let's go!
3: Hip-hop je mrtev, ať žije Excalibur.
0: No, takže opět se potkáváme s Pyra Boys.
1: Ano, jsme zpět. A dáme nejdřív nějakou tu historii, dáme nějakou
0: trošku
1: tu
0: výčovku. Trošku jo, tentokrát máme i dotazy od rytířů. Já jsem úplně na začátek neřekl, že máme nově už na Instagramu náš channel, Excalibur Club, kam můžete různě jako se i třeba doptávat hostů, je tam lehce natýzováno, co se bude dít. A padly tam nějaké otázky a jedna z nich právě i byla, jako kdy vznikly Pyra Boys, jak jste se vy dva dali dohromady Boys.
2: Tak to chci slyšet jeho verzi. No já jsem se k tomu jenom už jako přifařil a Spiral to měl tenkrát s borcem, který si říkal 13 Ho.
1: Yes.
2: Ten rapoval ještě hodně anglicky a dělal beats a Spirálovi produkoval ty jeho první release, které jsou jako za mě do dneska epic. A já pak až jako jsem, když jsem se Spirálem linknul, tak on něco Piraboy za mě nějaký triko. A já říkám, hej, Piraboy, to je cool, a když jsme začali vařit první kolaba, tak to jsme nevěděli ještě, a pak jako já jsem mu říkal, hele, keep it, víš co, jdem jako dělat, když budeme dělat spolu, tak Piraboy je dobrý jako název.
0: Že starý yes. Piraboy byl 13 Ho a
4: jako pošlo, že to bylo tak na střední prostě, kdy jsme začali jako nahrávat tracky a tak, na prostě intru a pak na nějaký mini bitečku v hlavě a pak vlastně přesně tam byl 13 Ho a ještě jeden kámoš jako ze střední. Ale oni furt vymýšleli furt nový názvy, že jednou to bylo Pyramid Boys, to je jako odnož Piraboys. Pak vymysleli nějaký Cold World prostě a furt chtěli jakože
0: to vám pak vykrat Blady, Cold
4: Visions. Jasný, no prostě furt chtěli být nějak jako furt v tom neměli jasno. Já jsem jim tenkrát řekl, že hej víš co, tak já prostě si nechám Piraboys, vy si udějte tohle. A byl jsem sám v Piraboys a Piraboys byli jako lidi, který to bavilo, ta hudba, ty fans, kterých bylo asi 5, ale pak jsem právě potkal jeho a tam jakoby je ten jeho příběh, no, že jako jsme to pak už nechali.
2: Yeah.
0: Jak jsi ho namotivoval Spirála, aby tě přibral do Piraboys?
2: No my jsme se linkli na Soundcloudu tenkrát, když Spirál vydal úplně první release, že jo.
1: To byla nějaká ta Kahira?
2: Jo. Yes. A to bylo díky Jardičovi vlastně, no, to jako by byl aprop z Jardičovi, protože já jsem takový jako nepřiznaný rytíř taky už pár let, takže jako jsem poslouchal scénu a věděl jsem jakoby o Spirálovi trošku možná z toho vlastně. No a pak jsme se linkli a když on dorazil do Prahy, tak jsme začali nahrávat ve studku, no, nějaký věci a...
0: 2.20 třeba?
2: 2.20 a... 21, no, 2.20 už snad, a když vyšlo Safari EP, tak potom už jsme to odrazili, jakože jsme spíš dělali a on od té doby nevydal nic solo. Což všechny mrzí i mě. A všichni čekáme jako na nějaký Spirálovo solo, ale od té doby jsme jeli Spiraboys a teď je to čtvrtý release v řadě vlastně, no.
0: Yes. Ty jsi vydal asi 8000 solo, ne, mezi tím?
2: No, já jsem tak dropoval jako nějaký
4: byly, ne,
2: svoje japování, no.
0: Takže první projekt byl takový ten, co my tady Spiral máme ty covery, na to se můžeme podívat vlastně.
1: Vlastně nahoře.
4: Tak první je ten nahoře, že jo.
0: Je to tak.
4: To jsme jako ještě jde vidět, že to byl jaký pozitivní, že jo.
2: Je to takový LGBT cover.
0: Kdo by nevěděl, sledujte to i s videem na YouTube nebo na Spotify, máme to tady vidět všechno. No, takže to je nějakých 5-6 let vlastně, kdy vznikl Spiral and Sauce.
1: Pak vlastně Green Deal, a což všechny tyhle tři desky byly vlastně jako piratejpy.
4: Byly jako piratejpy, no.
1: Že je to vlastně na pokračování.
4: Ono jako mně to přijde trošku jak taký slovíčkaření, že teďka nějaký album nebo tape.
0: Ale prostě, už se to nemenuje tape.
4: Už ne. Se to jako tato Czech High Tech není jako tape, ale v zásadě je to hra se slovama, bych až jasně, jako řekl, že to, jsme nechtěli pak mít třeba Piratape 10 prostě.
1: No jasně.
4: To bylo jako to...
1: Pak všichni říkají, no ta sedmička už za to nestává.
4: Ona pyramida má prostě 3 strany, takže ty tapy vyšly na tu trojku a jakože se dokončila ta pyramida a teď už pojedeme alba nebo...
0: Vím, že jste to i tenkrát s Green Dealem, nebo možná to bylo s tím posledním projektem, tapem Cancel Culture Music, jste to u nás myslím v rádiu řešili tenkrát, že to chcete právě ukončit a nechcete předběhnout toho Bělocha, který má ten svůj mixtape už asi právě 6. díl. No, jaký je váš nejoblíbenější tady z těch, z té trilogie zpětně?
2: Určitě ten poslední, no. Jako yes. Vždycky. Tak to, jako tak vždycky. To pořád platí, no.
1: Což teda pro ty, co kdyby nevěděli, tak každá ta vaše deska má takovej jako svůj svět, ve kterém se většinou pohybujete na té desce, což vlastně ta první, to je asi takový jako...
0: No, jak byste popsali ty světy, jako...
1: Jak byste popsali ty světy?
4: Mně to jako připadá, že je to podle toho, co jsme objevili tenkrát za sound, že prostě na tom Spiral and Sauce, tak to byl jako super trap a takový zárodky těch glow beatů, Sean Ferrari, prostě Impact teprve přicházel a tam byly ty, jako ten ruskej vliv třeba od Stefa, přesně, který jako 17-letý týpek, co mi spamoval úplně Sean Ferrari type beats, když to podle mě ještě v Česku nikdo ani ne, týpek měl prostě 500 posluchačů na Spotify. To byl jakej myšmaš, pak Green Deal bylo, že jakože Sean Ferrari už se začal jako prokusovat a jsem tam byl nějaký Detroit, s čím přišel on. A to CCM už bylo spíš, že ten Detroit jakoby přebral nad vládu a nevím, no, spíš jsme tam nechali tak pár takových těch glow type věcí, protože jakože ze zvyku, že jo.
1: Jasně.
0: Ale... Ty už jsi Sosr poslouchal Detroit, když třeba už byl na světě tej bědnička.
2: V roce 2020 si pamatuju živě, no, když jsem jako objevil Ria, ještě předtím nešel sedět, tuším, že to bylo. Mm-hmm. S tím vypáleným friťákem na hlavě. A jako to mě úplně nadchlo, no, protože vlastně ono to znělo jako suše, ten jako Flint. A dozvěděl jsem se o tom díky Jachtymu, no, takže Jady jako má velký kredit, mě do dneška si jedu, to, co on jako načne vždycky a ukáže, tak i Jady pomohl, ale jako zvukově to je tak a jinak ještě jsme to jako nějak tak si myslím vrstvili jako trošku jako v těch lyrics a tak a už jsme byli jako už možná po té jednice znuděný dávat tu klasiku takovou, jakoby, takže pak už jsme takový jakoby geeky, yes. Takže jsme si dávali nějaký jako tematizovaný svět, no.
0: A to téma vlastně, to byl Green Deal Evropská unie, prostě jakoby naběh na Brusel.
2: Jo, tak,
4: jakoby v zásadě, no.
0: Dejte to, kdo by to neznal, podle mě to je fakt dobrá trilogie, no a když jdeme teda rovnou do té trojky, která vyšla minulý rok, jmenuje se to Cancel Culture Music.
4: Předminulej.
2: 24.
4: Po dvou letech jako release, no. Vlastně i od Green Dealu to byly dva roky na CCMko. A teď jsme to nějakou úplně divnou náhodou stihli jako taky na ty dva roky.
0: Ten Culture Music je co za svět teda? I za sound vlastně?
4: Asi jako převážně ten Detroit sound, jo. A svět je to takovej, kde jako můžeš říct úplně co chceš a když ti něco vadí, tak prostě nemáš na sobě žádný jako... Nedostaneš cancel za to, co tam říkáš prostě, no. Že vlastně jako je to Cancel Culture Music.
1: Je to trošku
4: jako, že...
1: i proti téhle době, jo, co jo. se vyvinulo.
4: Určitě přesně tak, že se jako nemáš tam bát říct, co chceš.
1: Co chceš.
0: Tam byly Deluxe nějaký, remixy, ne, vyšly nějaký k tomu.
2: Yes, asi 20 tracků to má a pak jsme to ještě zremixovali a...
4: 24.
2: Jo, a my jsme se jakoby přivykli tomu shit talkingu a myslím si, že nám to zůstalo trošku, no. Že jako ten, i ten styl toho nahrávání.
0: Jste prostě... nikdy nepsali bars, ne, ani jeden?
2: No.
4: To tak, tyjo, no, to už ani nepamatuju, kdy to bylo třeba u toho prvního tape, jsme psali bars, jo. No.
0: Rip bars prostě.
4: Rip bars, pardon. Čistá improvizace.
2: Wasted time, no.
0: No a myslím, že to je taky jako ideální moment jako nám představit vlastně jako ten svět, do kterého jste se teďka dostali a jaká byla ta cesta k tomu světu, do kterého jste se dostali s projektem Czech High Tech. No.
4: Tak to asi začni ty.
2: Jo, tam jsme se dostali, myslím si, loni, když jsme hráli někde na festiáku, tak jsme potom tak jako brainstormovali, co by jsme mohli ještě jako nějak... zkusit něco dál, jako mám pocit, že my rádi jako to chceme nějak si jako v hlavě překonat a nahrát něco, co jsme ještě nenahráli, takže jsme si jako tak jako spojili, linkli jsme si jako tím, že to bylo tuším loni 20 let od Czech Techu, tak to bylo taková jako věc, co bazovala, tak jsem měl jako pocit, že jako ten Czech Tech má něco jako do sebe. Yes. S tím naším rapem a do toho jsme ještě narvali pak jako husity.
0: Ti se jak dostali husity tam?
2: No, jako to máš prostě ten happy meal jakoby v tom a tam přihodíš ještě pak jakoby něco a ještě si dáš něco, takže husiti jakoby sedli k tomu Czech Techu jako dobře, protože vlastně ty teknaři jsou trošku jakoby něco jako ty husiti.
0: Tak jsou tam vlastně jako bednová hradba, vozová hradba.
2: Yes, tyhle ty paralely.
0: Ano. No, takže dobré, tak tematicky jsme teda vlastně v jakoby v techno komunitě, free tech, nebo techno?
2: No, zároveň.
0: Free komunita.
2: No.
4: Jako já si můžu, bych to ještě doplnil, že vlastně ta původní myšlenka, takže nás nadchlo, jak prostě jsme byli druhý den na jednom festivalu už jako po show, že jsme tam přespali, že jo, a probudili jsme se už v takovém jako kombíčku a vlastně nás celkem jako uchvátilo, jak lidi žijou na těch festivalech, jak se stravujou, jak prostě žijou, slyšíš různý divný zvuky ze stanů v noci prostě a tak, takže to byl podle mě i spouštěč jako námětu týhle desky.
2: Jo.
4: A pak ještě byla esenciální rozhodně chata v Orlických horách v polovině prosince,
1: yes,
4: týden bez internetu a tyhle věci, že vlastně tam je ještě úplně jiná linka toho alba.
1: Kde vlastně vzniklo i rádio přes čáru, ne?
2: Jo. Tak.
1: K tomu jste se dostali jak, že uděláte jako takový rádio?
0: To je další list teda jako toho.
2: To je taková freaky jako větev naše jako Klokan Crew, jako těch úplně nejvíc zarytých jakoby fans. z vesnice, já nevím, jak se jmenuje ta vesnice.
1: Dolní Dobrouč, Horní Nelze.
2: Yes, Dolní Dobrouč, Horní Nelze, zdravíme Klokana, Svobyho.
4: A Pechyho.
2: A Pechyho a díky nim, který byli na té chatě, tak jsme jako tak nějak zabrainstormovali ještě to, že tam budou vstupit toho rádia. My jsme chtěli trošku taky takovej ten mixtapeovej vibe z toho mít, že tam bude něco vstupovat, takže oni se toho chytli, to jsou prostě blázni, který jim řekneš, hele, Husiti, tak oni začnou vyrábět palcáty tam prostě na zahrádce někde. Takže jsou to fakt jako srdcaři, který mám pocit tu music a to, co děláme, ještě žijou víc než my. Jako,
1: jo, to je pravda.
2: My jim to tak házíme a oni jako si to tam prostě
4: bastlej.
2: Nandavaj. A taky pak nám posílali různý skity toho rádia, jak by, jako by mohly být ty vstupy, takže vznikly takový různý jako rybhezůcký věci. Jako, no.
1: Což vlastně tady ta chata legendární i vlastně jeden hlavní aktér Klokan se objevil v klipu Přes čáru, vlastně
4: yes,
1: tady jste natáčeli na té chatě.
0: Pojďme říct možná tu legendu o té bájné bytosti, která se objevila na tady tom projektu. Kdo je teda jako Klokan? On je i na coveru vidět, vlastně někde tam skáče.
4: Klokan byli už na CCMku, vlastně s náma v tom převleku Klokaním a je to náš prostě největší fanoušek, který nás objevil skrz vás, kdy jsme byli právě s Pyrl & Co, snad právě první tape tady. Pak mi přišla prostě kilometrová SMS-ka, jestli ne, jako, že to je všechno strašně super, že bych chtěl jako všechny alba, merče se všema coverama a tak. A od té doby jakoby se nějak vídáme a je to super, no, je to jako...
0: Takže je to member aktuálně jako?
4: Je to jako Pyra Boys member, bych vlastně řekl, co nerepuje jako, no.
0: Yes.
4: Až.
0: Yes.
2: Až nám do toho začal moc kecat. No.
4: Až už do toho moc kecá právě. Kloket.
0: Chtěl dělat exekutivu nějakou, jo?
4: To on dělal jako no, takže je tam na tom rádiu prostě, taky si tam vymyslel svoje věci.
0: A měl co problém třeba s beatama nebo jako z lyrics?
4: Měl problém poslední dobou jako tak s našima nějakýma kontaktama, bych tak řekl, ne? Možná nechám tady Susrovi.
2: Ne.
0: Nemusíme zmiňovat.
2: On to rozdechá, on to pochopí.
0: Jo. Okay. To je součást prostě.
2: On se toho ujme. Jo.
1: Ale jinak všechno dobrý, můžu potvrdit, takže...
5: Já jsem chtěl hodit jenom malý internetový moudro, že to, ten cover není žádný AI, ale jsou to reálně udělané.
0: Tam
5: jako...
0: dojdem ještě.
1: Tam dojdem.
2: To je dobrý moudro.
0: Jo, to je dobrý moudro. Rozhodně bych si to nechal na parkovišti, jak my říkáme.
5: Dobře, zaparkuju zpátky.
0: Cover rozhodně potřebujeme probrat, ale vůbec nejdřív bych ještě možná teda se vrátil úplně, jakoby máme probraný všechny ty vrstvy, je tam to rádio a další ještě je tam pro mě čtvrtá vrstva na té desce, která je docela signifikantní pro ten projekt, jo. Mám k tomu takový jako úvod, jo. Aplikujem hnědý vůdu, jo. Celou deskou se zároveň táhne fekální nebo také skatologický humor, který mají většinou děti kolem 3. roku života a končí kolem 5. roku. U vás evidentně pokračuje. Jak se stalo, že se tak dostal výrazně do desky? Na minulých deskách není tolik hnědého exportu. Budu tomu říkat dneska export.
4: OK.
0: Navazujete na James Cole a jeho přívětivý písni o ostlaní?
4: No, jestli můžu, tak tam to furt vychází z té chaty, kde vlastně vznikala jako 3/4 námětu na to album, že tam vznikly nějaký demoverze, který jsme pak třeba jenom dodělali, nějak dožehlili a tam prostě nebyl signál, byl tam všude sníh, byla tam jenom prostě kadibouda dřevěná a jakoby zbytek už bych nechal klidně na fantazii jako našich posluchačů, diváků.
2: Že si tam v -5 prostě chodil na kadiboudu.
0: Real shit, no.
2: Jako. Ono ještě tady ta fekální věc jako nás jako napadla jako strašná haha sranda jako už na tom festiáku, kdy prostě ty jako buď jako Tojka nebo Křový, víš co, jako když teda chceš dát festiák, jako 6-7, jako, takže nás to tak rozesmálo, přesně jako 3letý děti a já to vlastně, já si to vibím doma se synem, jako vlastně ty fekální, jako Birýmy, vím, zdravíme. Že on na to jako to kečuje nejvíc, jako to on mi dává i sám, takže.
0: Já jsme to řešili s Dominikem, že v rapu, jako by to je, že MC Gay to miluje.
1: Zároveň jsem se jako krásně zjistil, že to ragebaituje určitý jako lidi, protože některý lidi si myslí, že jako kálení do rapu nepatří prostě.
2: Okay.
1: Jako, což.
0: A tak vy máte rádi tady ty jakože.
2: Jo.
0: Pichlavý.
4: Ono to ještě bylo podle mě přesně tak, že jsme se zamýšleli nad těma festiákama, jak tam ty lidi se jako vyměšou a tedy a bylo to vlastně tak, že on nebo někdo z nás naznal, že ta je to jako ještě, víš co, ty tohle, ale co třeba na nějakým techno raveu, víš co, jak tam to musí vypadat, tam přesně týpek odskočí někam do lesa, prostě do křoví a tak podle mě jako by se to pak spojilo v to techno ještě, že to tam jako tenhle prvek.
2: My jsme vyrazili na techno taky, tam máme fotku s Bartošem, my jsme tam mítli Bartoše se synem, jak hází frisbíčko, to byl úplně super moment.
1: Ano, taky máme.
2: Jsou taky věci,
0: taky
2: který,
0: máme, ano.
2: To jsou věci, které si nevymyslíš jako skoro. A jako tam se stalo to, že to pole celý pohnul nějaký místní zemědělec močůvkou, jako by celý. Že to smrdělo už prostě celý ten rave jako smrděl močůvkou. A borci tam stepovali jako na těch bednách, bylo to úplně jedno, že jo, jako, ale...
0: Tak víš, do čeho jdeš, no.
2: No, ale vím, že ten traktorista to udělal na schvál, protože ty technaři mu tam taky určitě dají močůvku, jakoby, message, jako no.
0: Takže prostě... To byla močůvka z jinýho čaroteku.
2: Jako exchange, jako to.
0: My jsme se vás právě chtěli zeptat, jaký máte vlastně vyzkušenost, jakoby s tady tou, jakoby raverskou, jako... Tekno, prostě, z, jak to říct, no, jo? Souložení beden prostě a kulturou.
2: Já s tím mám jakoby docela dlouhou zkušenost a nejsem žádný jako diehard, jako teknaře 23, to ne. My jsme to nechtěli ani moc jako kulturně apropriovat a vykrást, to jsme si říkali rovno na začátku, že to nechceme, jako aby jsme byli někdo, kdo to jako vykostí, ale já jsem zvyklý jako od 15, od 16 vyrážet jakoby na rejvy, na rychty jako za vesnicí, co jsme tam měli, měl jsem to štěstí asi, že to bylo blízko nás. Mm-hmm. Takže jako borci starší ode mě z vesnice mě brali a byl to vždycky zážitek jako prostě ta rychta, no. A jako...
0: A s Bartošem jste se teda potkali takhle?
2: Až tady, no, jsme se meetupli, no. Což je jako takovej dobrý moment, no.
0: Vzal rodinku, koukám prostě.
2: Jako, to jsme si říkali, že je taková věc jako zajímavá, jestli to za to jako dát big up nebo ne, že jako to dítě tam prostě pošleš se sluchátkama na bedny, ale...
1: Jo, tak já si myslím, jako že rozhodně, go? Jako mě naši taky brali vlastně od 2 let a tak. To jsem ještě ani neměl ty sluchátka.
0: A dívej, je dělat tady prostě a moderátora.
2: Tak. Přesně tak.
1: Možná nějaký následky tam jako budou, ale...
4: Možná bych pár věděl, jako...
1: Ale všechno něco stojí, jako...
0: Ale 4 zdraví lidé tady prostě, no.
1: Jinak vy jste jí udělali track, zase jsem si poprděl.
0: Zůstaňme u toho uncomfortu ještě, no.
1: Mega ocenili i některý český producenti a tam jako, tam já vím od vás, že bylo jako jasný zadání prostě udělat Gufrau type prostě věc.
0: To bylo i v popisku jsem viděl, že Gufrau type beat, jako, tak to, jak to vzniklo.
1: Což
0: no.
1: Teda všechna čest tracímu psovi, který chudák s tím musel porvat a udělat správný Gufrau type beat.
4: Jak to vzniklo, no tak my jsme prostě seděli u mě tam ve sklepě, ve studíku a nějak jsme jako... Tím, že nepíšeme bars, tak jsme prostě otevřeli beatpacky, hodili jsme to, že jo, do FLka, nějaký beat a teďka on mi říkal, že by mu přišlo hrozně vtipný jako dělat nějakou takovou jakoby naivní věc a ty bars, to čím tam jako začínám, tak to ještě bylo z jednoho úplně uvařeného tracku s naším DJem, který jsme nahráli jako for fun a nějak jsem tam dal ty první 4 bary. A dojeli jsme tu pozitivní část jakože toho tracku, nebo takovou tu jakože funky, prostě gufrau, jasný. A třeba měsíc to stálo a on pak navázal právě na ten jako switch.
2: Jo, jo, shoutout Comic Swag, no, producent
4: s tím
2: věci.
4: Mokráčem, že jo, a pak už prostě zajímám, jako... Byla to challenge i pro nás, jakože nebylo to, že jsme nějaký jako fekální prostě gormiti a jako, že si v tom jako jdeme užít prostě úplně v tom bahínku, jako bylo to trošku ragebait, pár lidí se nám chytlo,
0: mrk, jistý mrk, producenty.
2: Už to byla hrana, no, i pro nás, jako, a tak my jsme se na tom fakt vychlámali, no.
0: Že ale můžu říct, že my se jako s tím udělat prostě gufra, taj beat se povedla, protože já ten track fakt jako, než se to switchne, jsem úplně nesnášel, ale furt mi to hrálo v hlavě.
2: No,
0: takže
2: no.
0: Zadařilo se.
4: U nás to bylo ještě, jestli můžu takový, jakože i bych to trošku skryl, že sociální experiment, že vlastně nahodíš nějakou věc, která je za tebe heavy, stojíš si za tím a má to, nevím, plácnu prostě třetinu interakcí, lajků, všeho, co měla vlastně tahle věc a jakože před albem jsme si přesně řekli, to je jako golden vyhodit tenhle single prostě, který ty lidi úplně namíchne, že co jsme to jako no, udělali prostě.
1: Udělali jako, za chujovinu.
4: V dnešní době jako
1: No jasně.
0: Hele, byly tam nějaké další ještě takové jako speciální operace, jako vaření nějakých beatů, vím, že se tam vysamplovalo to Nechcel by si, tak jak to mají s váma těžký vaši producenti, jakože neláte si to takhle, jo, že přijde jo. Nápad bláznivej, objednávka.
2: Já bych chtěl napřejem ještě shoutout GG333, vokalistka, yes. Která nám tam dala vokály na tu věc, protože pro ní to byl taky challenge jako na komfortní hraně. A ty producers, jako já jsem občas teda jako trošku jako pušoval něco udělat, zrovna i tady na tom, Chomíka jsem jako vyhrotil, že udělat switch zpátky a to Nechcel by si sem taky jako Jonáš, jako, který nám tam dělal x věcí, tak jsem mu poslal vlastně kontra, fakt Nechcel by si, měl jsem nápad najednou impulzivně, že pojď to vysemplovat a on to vlastně udělal obratem a pak už jsme to nahráli, no, takže jako já to dělám rád, že těm producerům něco jakoby hodím, i když je to občas udíčku. Trošku nefér, oni tě zaplaví jakoby 100 beatama, který jako jsou třeba i všechny heavy. Ale já si říkám, ještě bych něco jako no.
1: No jasně, či ve stínu kapradin.
2: Jo, to taky, to je taky to, jako.
1: Tomu si došel vůbec jak jako.
2: No, to bylo úplně na začátku, když jsme tenkrát jako ten koncept úplně první měli, tak vím, že jsem pár dní hned potom jako měl nápad, prostě hned mě napadla Jana Uriel Kratochvílová, no. Jako takový meme, jako, který mi připomínal ten koncept té desky, vlastně prohnutí tekna a nějakého artu a já ji strašně jako vlastně cením. Ona je fakt jako ezo člověk,
1: no.
2: Ale takovej, který není jako nějaký na sílu, takže...
0: Byla Slay Before Slay Culture.
2: Jo. Takže producer ten tady, až tady tam udělal 3 věci, každá je jakoby taková extra za mě. A
0: no,
2: já jsem mu jako to tak trošku zadal, říkám, hele, zkus tohle vysemplovat a on z toho udělal tuhle věc. Ještě jsem mu dal jako takovej jakoby template přímo z Trahov Sound, jako tech na setu, takže on to jako... Ale on to jako dělal přirozeně, si myslím, že to nedělal jako na sílu, takže
0: yes.
2: Vznikla ta věc a pak jsme se teda, já sám jsem měl bobky to poslat Jamesovi jako asi měsíc. By the way, jsme ho potkali teďka před hodinou asi tady.
0: Zdravíme.
2: Tady v autě, takže jsme s ním dali ještě jíka drink před tímhle rozhovorem, takže jakoby se to zase zakulatilo ta věc, takže jako hustý, no.
0: Hele, jinak big up Tadeáš, on dělal i beat na tu skladbu I Had a Dream, což bych rád teda upozornil posluchače, že to je jakoby Drain Gang, Pyra Boys Before GTA 6. A chci se vás zeptat, kolik peněz vám máme zaplatit, abyste takhle udělali celé EP, se ptá DJ Venktovka.
2: OK.
4: To tyhle, podle mě to nepůjde jako
0: zaplatit. To jsem se bál.
2: Když nám dá DJ Venktovka tam všem jakoby back vokály a naspívá šuje sloky, tak to dáme.
0: To zní dobře, no.
4: A proplatí dva týdny na chatě ještě.
0: To zní dobře,
4: dva týdny na chatě v Orlických horách.
1: Jsou tam ještě nějaký jakoby samply, který jste vyloženě vybírali, já vím, že je toho tam víc.
0: Jak to probíhá ta vaše sample game, no?
1: Tam je vlastně i na pohraničním swagu, jsou tam na nějaký začátku jsou, nějaký...
0: No, okay. Něco je nahraný, ne? Něco je AI nějaký, či jak to je? Nebo...
2: AI není nic, AI není fakt nic. AI je možná jakoby textace nějakých jakoby hlášek, který ale pak nám namluvili jakoby přes čáru gang, ale to jsme na schvál jakoby to AI tam jakoby vypromptovali, aby udělalo úplný nesmysl. Jako,
1: takže... Je tam sample z filmu na začátku tracku Picnic.
2: Jezero, to si vybral
4: to
2: je jasný, ty.
4: To je od toho, to je Jan Žižka od Otakara Vávry, myslím, že se to jmenuje.
1: To je tam vlastně intro z toho.
4: To jsem projížděl celý ten film a hledal jsem právě jako tu pasáž nějakou, která by tam fitovala. A...
0: Mě to vždycky zajímalo přesně, jak jakoby lidi dělají ty samply prostě, jestli přesně se ti vyplaví vzpomínka, že tady na začátku filmu něco bylo, nebo přesně to musíš celý proklikávat jako blázen.
4: Hele, tak půl na půl to bylo, jakože napsal jsem prostě Jan Hus jako, nebo Jan Žižka do YouTube a...
2: Tam je ten film celý, no.
4: Tam je ten film celý, protože už nemá autorský práva, že jo. Ryb Otakar Vávra.
1: Čím líp.
0: A Klokan teda taky přispěl, jako teda, on je teda ten autor toho rádia.
4: On jako založil rádio přes čáru vlastně.
1: Yes.
0: No man omen, jak se říká. Vy jste teda točili i klip k tomu tracku, ne? Zrovna, když zůstaneme u přes čáry.
4: No tam vlastně ten klip, tam se dostáváme k tomu, jako ono to asi není tak úplně vidět, ale že on měl být prostě tam vykreslený jako ten junkie na té chatce, který prostě...
0: To myslím, že bylo jasný.
4: Já jako myslím, že tohle bylo jasný, ale že pak ten konec, my jsme tam objevili takový rádíko na kazety dětský prostě s mikrofonkem, na který mimochodem jsou nahraný ty hlášky v úvodu pohraniční svek, jak to tam bublá úplně ten sound a... Tak to je vlastně na úplně analogový rádíko, který jsme píchli přes jacka do MPCčka, snad to tak bylo,
2: jo.
4: A vlastně ten ta message měla být jako taková, že on prostě žije na chatce a založil tam jako rádio přes čáru tady na tomhle tom jako mini rádíku a pak vysílá z historie.
0: All right.
1: Jinak teď nám tady jede ten cover, já bych klidně se dostal i k tomu coveru, jak jste dělali, to je mega zajímavý, jak jste dělali vlastně ten cover, nebo jak vznikl vůbec i ten nápad ho takhle udělat.
4: Jo, tak to bude jaký dlouhý příběh.
0: Já bych řekl jenom, že klidně se zamyslel, abych řekl, že po tom minulým kresleným coveru od toho Artist Needles on Wax jste teda přišli k taky jako až filmový scéně s malejma postavičkama, to vypadá jako, že když animátoři si něco chystají. No, tak to jako klidně pojďme rozebrat, no.
4: Ty jo, jako to prostě prošlo strašně moc fázem a že prvně já jsem se setkal jako i s klukama od jednoho sound systému a ta představa byla taková, že postavíme bedny na poli, my si vezmeme jako husický převleky nebo nějaký brnění a uděláme tady tu bitvu vlastně, co je ten cover jakože real a vyfotíme to i třeba s klipem. No ale pak jsme zjistili, že jakoby oni nebudou stavit bedny, když je nebudeme zapínat a hrát na ně jenom kvůli tomu, aby jsme si tam udělali nějakou estrádičku a vyfotili se tam. Ani poměrně za v pohodě peníze, jakože vlastně, což cením, že nejsou komerční vůbec, že jedou to prostě z lásky, to fríčko. A pak Andrew, co nám vlastně dělal tu instalaci, tak prostě jsme nějak měli nějaký call a furt jako chtěl nějakou fotomontáž udělat, prostě moc se s tím jako neto.
0: Nemazlit.
4: A on jako řekl, že to uděláme z těch figurek, že jo, a
0: tam to prostě... Můžeme se ještě vrátit zpátky.
1: Což vlastně máme... vy jste všechny ty figurky, krom teda těch jako vás, jste kupovali různě po internetu.
4: No, jako jo. Většina té instalace pochází bohužel z takový jedný jako nechvalný jako
0: musíme zmiňovat
4: nákupní,
0: název.
4: Jako nebudem zmiňovat, ale nejsem pyšnej
2: Čína.
4: Na to, odkud jeli to většina těch jako věcí. Ale protože modelařina je celkem dřina a je to drahý. Ale musím říct, že ty husický, ty zelený, kterých jsme většinu jako přebarvili, tak ty jsou z Ukrajiny, protože ty se nikde jinde nedali sehnat. Takže
0: vybalancováno.
4: Free Ukrajina. Free Ukrajina.
0: A něco se i tisklo na 3D tiskárně?
2: Jo, jo, ty naše podobizny, to jsme vyskenovali.
0: Wow, 3D sken klasika.
4: Jsou přímo 3D skeny naše, který vlastně i jako Andrew airbrushem a různýma štětcama to pak jako domalovával.
0: No, no. Nechali jste na tom asi mnoho času, no.
2: No, zbytečně moc, my jsme taky kýkové na to, no.
0: Za mě dobrý, podle mě se to vyplatilo tady.
5: Právě, že ten cover jako je dost dobrý.
1: Což vlastně teď celá tato jakoby instalace, která je na tom coveru, je někde jako po kupě.
4: Je, bude v muzeu.
1: Jo, fakt.
4: Jaký dobrouči, budeme otvírat muzeum.
1: Jo. Okay.
0: U Klokana doma.
1: To vlastně, no.
2: On o tom neví, ale vůbec si tam otvírá muzeum.
1: Pira Boys muzeum.
4: On už tam teda tak trošku má, víš co, ale teprve tomu začneme dávat nějaký rámec.
0: On by tam mohl dělat muzeum jako různých artist, jakoby jejich merchandise,
4: no,
0: velký supporter.
1: To já jsem si právě říkal, že by bylo super, jak chodíš prostě na vánoční betlém na tyhle věci, víš.
0: Hodně different betlém.
1: Na to jít někde prostě podívat.
0: A já bych si přál, kdyby to někdo rovnou rozanimoval prostě jako no. Hmm. To by bylo krásný, ale tak to je na dlouho práce. Nějaký studenty prostě, co mají
4: studenti,
0: teď čas.
4: Studenti, ozvěte se nám do DMs.
0: Lidi z animace. Mám kontakty, přidám. Okay. Hele, Spiral na Brainrotu rapuje, vždy když jdu dělat solo, přidá mě burnout, tak se chci zeptat, jestli se to už lepší, nebo...
4: Ty jo, jako teďka mám takový trošku impuls po tomhle, ale to je vždycky, víš co, a pak najednou přesně, já už jsem to dělal to solo asi třikrát a pak vždycky jakože do toho skočíme tady s tím a prostě jakože najednou je to tolik práce, že dělat do toho ještě nějaký solo, že jako taky prostě nevím, no ale bude určitě.
2: Jo, já bych ho nerad brzdil a právě si myslím, že to je to, co fans nejvíc chtějí momentálně, jako Spiralovo solo Já ho do toho pušu už docela dlouho vlastně a on vždycky spíš radši jde vařit se mnou, no jako se. No.
4: Už jsem to nahrál na dva projekty a vždycky tak pak děláme ten tu pyra věc, že už mě to pak přestane bavit a říkám si, to prostě to solo bude muset být teda fakt jako dobrý, když
0: jsem slyšel o nějaký výzvě tady mezi stejma lidma v této místnosti. Tak držíme palečky. No a tebe jsem viděl, Sosr, že jsi měl nějaký link up vlastně jako na tracku s Ideou, tak se chci tady, jestli to je nějaká tracková spolupráce nebo třeba taky možná.
2: Je to vlastně zatím jenom single. My jsme pak jakoby pan Změlík nás ještě nahrál do studia znova, ještě ze Spirálem máme nahranou věc, kterou asi v létě vydáme taky, ještě nějaký Pyra single, možná to někam ještě dál dáme. A jako mě lákají už poslední rok, dva takovýhle produkce jako delší dobu a jako já jsem vlastně rád, že se nám ozval sám Idea, díky tomu jsme se linkapli i s Jamesem pak navíc.
0: Máte od něj vlastně 2-3 beaty, ne, na té desce?
2: Je to jakoby jedna věc, kde jsou 2 beaty.
0: Aha,
2: okay. Jo. A ještě já mám tu věc s ním, tam to taky s beatswitchem věc. Proč ne, jako no, takže já spíš směřuju jakoby do takového straightovského jako boombapu, no, teďka mám pocit, no, takže.
0: Yes.
2: A doufám, že Spirál začne dropovat, protože věci, na kterých sedí, jakoby, a už na nich sedí rok, dva, tak to jsou jako věci, které by úplně rozbily lidi, no, takže.
0: No, tak
2: you know what I mean?
0: Myslím, že lidi se na to těší.
2: No.
4: Začnu červenat za chvilku.
0: Hele, když jsme ještě u těch fanoušků, máme tady pár nějakých dotazů od fanoušků.
1: Jeden fanoušek se ptá, kde chodíte na všechny ty reference?
4: Na internet, bro. Jsme na internetu.
2: Tak jako ty scrollem. No, tak ty reference přece, když člověk jakoby je sám, kečuje, tak sám je ten doom scroller, takže je to doom scroll na obou stranách jako přijímače za nás.
1: Yes.
2: No,
1: to ona si myslela, víš, jestli nemáte nějaký zdroj, na který se napichujete po nocích.
4: Zdislava Pokorná nám plubuje informace.
2: Já miluju memes, to se jmenuje Tyron, to je US jakoby kanál, kde prostě denně minimálně 6 memes. Jako...
1: Já ho taky sleduju.
2: Jo, to je prostě gold. No.
0: Ale další člověk se nás tady ptá, kdybyste měli udělat track se stejným pointem jako Super Crufit, MC Janek, kdo by to byl?
2: Okay.
0: Fakt dobrý dotaz.
2: No jo, my jsme takový plány vlastně měli, aniž bychom jako se snažili jakoby Super Crew nějak jako vykrádat, si myslím, ale samo nám to tam naskakovalo. Měli jsme tam pár takových jako věcí a posílali jsme věc na feed Tafrobovi. Už na CCMku.
1: Já vím, no.
2: Ona vygoustoval.
4: Ty jsi to vlastně zastřešil.
1: Já jsem se
2: ale já nechci
1: zastřešit,
2: no. Zase jako říkat, že Tafrob je úplně MC Janek, ale taky je tam z Brna, takže maybe jakoby
1: Tafrob,
2: by to dávalo sens.
1: Teď si poslechni Czech High Tech a ještě to zváš, ještě není pozdě.
4: Teď jsem viděl nějaký klip od něj, že dropoval, že je back jako.
1: Je, no, je zas. On má nějaký ten track Michelangelo.
2: Novak Djokovic českýho rapu.
0: Ale ještě pryč od Tafa, jeho burgery, je to už asi několikátý díl, kde zmiňujeme Tafroba, takže zdravíme do Brna. Hele, poslední dotaz od fanoušku, než se dostaneme k hudbě. Vaše nejoblíbenější místo na export?
2: Export čeho?
1: Na to hnědý vůdu. Jako.
0: Na hnědý vůdu export.
4: Kámo, doma víš to prostě.
2: Jako... No takhle.
1: Doma nejlíp asi, viď?
2: Jasně, no.
4: Doma na městičce hezky.
2: Jako právě no, nás k tomu nahnali ty tojky na festiáku, jakoby, že si začneš vážit jakoby toho,
1: zároveň
2: toho
1: jaký
2: domova.
1: By byla dobrá otázka, jaký máte jako nejbizarnější místo, kde jste tuhle činnost
0: museli
1: vykonávat. Okay.
4: To byly podle mě ty invalidní záchody, jakoby, protože prostě jseš někdy zahnaný do kouta a právě shodou okolností, když droplo poprděl, tak jsem šel do... tam měli otevřený jenom tyhle záchody, jakože víš.
2: To je takový cheat code, já bych to moc nešeroval.
4: Ne, tak jako neradím nikomu, ale když je všude plno,
1: když
4: tak jakoby kam?
1: Tak musíš,
4: no, musíš, tak musíš.
1: Je to pravda.
0: To bylo asi poslední jako k hnědýmu tónu. Já bych se dostal k muzice, takže jedeme.
6: Kdo je král a kdo páže, Excalibur vám ukáže.
0: Pojďme probrat něco, co teďka třeba digujete, vím, že ty Soser hodně diguješ, nějaký neznámý artist, tak máš něco v rukávu teď jako ve světě i u nás klidně.
2: Já s dovolením vytáhnu Fauna, ale rozhodně, když jsem sem jel, tak mi došlo, že vlastně sleduju jednoho artistu, který je West Massachusetts, on si to tak hodně promuje.
1: Mm-hmm.
2: A on jakoby vytahuje artist, hodně white trash artist, který mají fakt pár k views, on se jmenuje DJ Lukas,
0: to
2: ale
0: známe,
2: vlastně je to MC
0: super.
2: A vypadá jako Ace Berda ještě k tomu. Takže DJ Lukas jakoby a začal teďka produkovat beaty, který mají takový jakoby Griselda type a na to si zve jako úplně unknown rappery a teďka pár věcí tam dropnul.
0: Má super voice tag, takový DJ,
2: yeah, DJ, yes, yes, DJ. Yes. I to told my talk a on má super věci jakoby jako rapper a teď začíná mít super věci jako producent.
0: Dobrý
2: ty věci jsou fakt jakoby zatím hodně skovaný, Dark World se to jmenuje, ten live tuším.
1: Nice,
2: třeba
1: nice.
2: To?
1: Oni vždycky na jednu dobu jakoby zmizí, jo, a pak se zase úplně objeví.
2: Okay, yes.
1: Že on je takový jako mistr mistr vždycky umření, objevění
0: jo,
1: se.
0: Jo, tři roky zpátky jsem mega jeho desky, tak
2: Okay, má výborný dokument, kdy jezdí po těch Apalačských horách a po jako různých městečkách právě s lokálníma artisty, jakoby ukazuje jako jejich art, to je dobrý.
0: Super, to je dobrý.
1: Co ty, Spiral, máš nějaký hobby?
4: Já jdu furt ty starý věci, prostě já jsem zaseklý strašně, ale teďka mě třeba přesně baví ta Griselda, West Side Gun, Alchemist, jakože takový uvolněnější věci, víc ty boom-bapový.
0: Na hip-hop camp nejedete?
4: Ne, tam naštěstí.
2: Váhám, no.
1: Jo, vím, to jsem si myslel.
0: Tam bude Alchemist.
4: Je tam Alchemist.
2: Tam Alchemist, no. A no,
1: tak... Larry June vydal teď desku.
2: Okay. To je West Coastový, na mě moc sluníčka trošku, ale je to taky dobrý, jo. Rozhodně. Třeba YNJ dropnu teďka zase tape, on jako to tak dropuje, že to moc lidí vlastně neví, mi přijde, že na tom nemá moc spotlight, ale to je můj nejposlouchanější artist vlastně YNJ, no. Je to vlastně jako bratránek Ria, jako, to je jako čistokrevný Flint, jako no.
0: Nice.
2: Sám.
0: Flinta dožita.
2: Yes.
0: No, já jsem vám psal už dopředu tady tu otázku, já se vás vlastně chci zeptat, nebo tady se vás chceme za Excalibur zeptat na vaše top 3 CZ desky.
4: Kámo, začni ty, já furt ještě přemýšlím.
2: Já jsem se o těch deskách mohl poradit s Jamesem Colem před chvilkou, což megalak. A vybíral jsem si, jako nechtěl jsem ho nějak moc glazovat, ale vlastně když jsem si to tak probíral, tak jsem musel piknout takové věci, hlavně od něj, takže za mě je to Dix. Když půl pospátku, což jako si myslím, že Dix jakoby často bývá opomíjený, ale za mě to má ten nejlepší vibe z těch jejich věcí vlastně nakonec, overall. Mm-hmm. Pak Halucinace z třetího patra, který těsně vyhráli nad Kapitánem Láskou. Jako wow. To jsou pro mě jakoby takový srdcovky. Aha. A pak jakoby trošku jakoby novější, a dneska už pro jakoby teenage lidi je to old school, tak Sudety Soldiers jako deska, která jako doufám, že třeba jednou bude pokračování, protože ta chemie Illy a Lensna jako prostě nezaměnitelná, no. Jako, doufám, že by Illya jakoby byl víc active a on asi má prostě pupek a neřeší, je to jakoby G, no.
0: Dobrý tips, no a co Spiral teda?
4: To pro mě to byla hrozná otázka úplně, protože prostě nejde postavit nic takhle, jako tři věci, je to jak tři nejlepší kámoši prostě, nevím, pak ten zbytek se cítí, že jsi úplně vynechal. Jo. Ale tak řekl bych taky kliše, že Toxic Funk. A pak jsem si říkal, jestli s tím trošku pohraju, že buď byly přesně ty Sudety Soldiers a nakonec jsem dal Hunger Games. Mm-hmm. A nakonec mám trošku jaký bizárek, že Sodoma, Gomora, Era, Dera, protože to prostě, to když jsem slyšel jako úplně ve 13 letech, tak to mě úplně odpálilo
0: generation.
4: Hlavu. Jako. Jo.
0: Nice, dobrý picky.
1: Což dával se ty Rockstars nový asi dával,
4: jo? Tak to je taky super a mně vlastně přišlo paralelně, že jako my jsme trošku rozjeli ty teknaře a Řezník záde jsem rozjeli teď ty rockery jako na tour, že vlastně jako je to super, jako...
1: Ty 90-ky zpátky prostě.
4: Já mám koupil jsem si CD a prostě měl jsem z toho radost, že jako, jako byl nějaký takovej jako nevídaný release, prostě neflexí na mě jenom někdo, že má víc peněz než já tam jako na té desce, což jsem jako...
2: A Hades jako mládne prostě nějakým způsobem.
0: Jo, on úplně jako on...
1: Jo, jako čím dál lepší forma. Jo, jako,
4: mimochodem Deep Space Nine, to jsem taky si říkal, že bych nějak zařadil, ale prostě jsem si říkal top 3 desky, to prostě...
0: Hades je zjevení, no, to je jak klokan, oni jsou prostě normálně, to by se mělo jednou zkoumat, jako jak oni.
4: Jsou jako, mají nějaký speciální elixír prostě, nebo
0: nějaký. No, možná bych věděl.
1: A naopak, kdybyste mohli vyhlásit referendum pro deportaci jednoho rapera, no, co je ze scéně, kdo by to byl?
2: Tak bylo by taky vděčný, kdybych řekl, jako by Lukas Dope, to jako moc cheap.
1: Ale tak
2: jako,
1: ten už se deportoval sám.
0: Ten se deportoval
2: už jako
0: sám.
2: Egyptian,
1: ten už vlastně se deportoval.
0: Bacha, už Němec, ne? Nebo Turek, nebo jak to má?
1: No, Turek v Německu.
0: Hej, bacha.
4: To se asi zdržím, abych nerad někoho, jakože ne, se to baví, jo. Tak jako bych je to...
0: No, KDVTV otázečka. Jako.
2: Je to folklor, no, všechno.
0: Yes. Jako. Za nás můžu jenom říct, sledujte naše playlisty, jak to říkám, každý vlastně díl, jednou za měsíc tam dropujeme, už můžete vidět za červen, co nás bavilo celý měsíc, ale zároveň ke každému dílu dropujeme i playlist, takže vyjde den, dva po tomhle rozhovoru i playlist jakoby od vás, kde budou ty věci, co spolu řešíme. No a ještě musíme vlastně říct jenom takový krátký report, vy jste se potkali na Rosničce, ne?
1: Přesně tak.
0: Tak jaký, pardon, Piraboys kalendář, máte nějaký bookingy, něco?
4: Ještě teď je.
0: No. Bude křest.
4: Teďka Boskovice, 18.7. Mm-hmm. na Rap Ambush akci. Tam vlastně MCG, THC, Luna G, kdo tam ještě, tyjo.
2: Jo.
4: Je tam jako celkem nabitý line-up, na to je, to jsou Boskovice.
1: Yes.
4: A no. Pak vlastně do Tábora, tam to máme ještě takový teď otevřený.
2: Uvidíme.
4: No, někdy v srpnu, koncem v Táboře.
0: Bukujte Pira.
1: Je to možná brzo se ptát, ale máte v plánu nějaký křest nebo...
4: To ještě jakoby, tam by mělo být to vyvršení celý ty desky, ale nevím, jestli na to máme dostatek energie, že jo. Vlastně... Jestli bude křest, tak bude fakt divný, ale fakt velký, jakože.
1: Okay.
0: Dobrý vědět.
4: Okay, a nebude tak... v klubu ideálně.
2: Mm-hmm. Jo, chtěli bychom to tak.
1: Tak chápu. To se necháme.
4: Převedeme vlastně jak kdyby cover do reality trošku.
0: Ok, super.
4: Tak jako mm-hmm,
1: takže držte palečky.
0: Zeptám se tady kolegu, tak co, Rosnička, jsi tam byl na otočku. Klidně v rychlosti, dneska
1: Rosnička
0: toho máme
1: report,
0: mnoho na to.
1: Pracoval jsem, jo, těžce, takže já ti hnedka řeknu.
0: Dělal jsi zápisky, týpek posílal mi videa.
1: Mám tady zápisky.
2: Já bych si tam klákal až do rána.
0: Než najde Dominik zápisky, tak bych jenom chtěl říct, že ten Cloud Festival tady nebude, jo, takže my si nezasloužíme asi kvalitní rapový festival. Pojďme ale do regionu.
1: Takže, hele, report Rosnička, jo. Chybí popelníky, chyběly popelníky, chyběly dramy, bylo tam hodně šišek. Týpek v triku slušně od Bobku. To jsem dlouho neviděl. Viděl jsem týpka v triku od Bobku. Pak show Gav, to jsem si dal. Fire, sice jsem nepoznal jeho holku, ale koncert fakt dobrý, dal to v Žabkách. Pak už tady mám Kozou za Hradníkem, to nevím, co je.
0: Pak byli ale... Piraboys, měli koncert.
1: Pak byli Piraboys teda koncert.
0: To hezky sešlo tyhle
1: bookingy. Jsem byl nadšený, kluci se údajně prej neslyšeli, ale byl jsem příjemně překvapený z toho, kolik tam jako na ně lidí přišlo, i když to tam bylo jako před těma stagema mělký, tak na Piraboys jako se srotilo hodně lidí. Hezky. Myslím si, že třeba půlka možná ani nevěděla,
4: celý
1: co
4: byl. Celý festiák v zásadě přišel.
1: A skvěle se jako bavili, takže...
0: Yes. To se povedlo Rosničce, tady to duo, to je dobrý.
1: Takže
0: já bych ještě...
1: naprostá spokojenost, jako.
0: Já bych ještě chtěl...
1: ty popelníky, jo.
0: Bacha na to. Hele, chtěl bych ještě zmínit, co tady vyšlo od nás z baráku, že Radio Wave letos spouští třetí sérii koncertů letních Riviera, které jsou v zahradách Troja, a jsou to tři eventy, všechno je to vstup free, takže přijďte podpořit naše oblíbený artist. Za mě... 28.7. tam je Čaba Lacinga, 11.8. tam je Josefka a 25.8. je tam Dirty Depresa s Artym. To jsou jenom naše piky, je to line-up vždycky o více lidech, přednášky přes den. Byli jsme tam tenkrát Venktovka, když tam hrál AKA, bylo to krásné.
2: Shoutout Josefka, a to je fresh pick, jako. To je dobrý.
0: Takže to je jenom takový pick za nás a my se tímhle dostáváme do naší oblíbený prostě rychlý přestřelky. Čas je neúprosný, takže jdeme na to.
1: Jdeme na to.
6: Rytířský rozstřel.
0: Klidně asi začni rychlý, buď anebo léto, nebo zima, jasná odpověď na dost nejasné otázky, ale i tease, hoši.
1: I tease, what it is. Takže můžem to rozjet, já klidně...
0: Klidně začnu.
1: Týden party s Leo Beránkem, nebo týden posilování s Filipem Grznárem?
4: Já bych si dal asi s tím Beránkem, protože Grznár ten by mě úplně vyhlásil.
0: Tím, že jste dva, klidně si můžete dát
1: jo,
0: odpověď oba, nebo jsem na střídačku.
2: Beránek by nás mlátil zase, takže...
1: No, ono je to jako... Okay.
4: On už teď stejně asi zasedí, a tam už bych se nedostal, to bych musel s tím Filipem.
1: No, jako je to kdyby, jo, já, takže, takže budem počítat, že Leo Beránek je krat venku a ty máš tu možnost ho potkat na týden, jako.
0: Řeknu to tak, jak to se musí říkat na YouTube, vystoupit z Evropské unie nebo odživit Eminema?
2: Odživit?
1: No, jakože ukončíš mu život.
2: Rip Eminem, jako. EU forever.
1: Co jí? Vydat nejhorší track in the game, nebo vydat nejhorší diss in the game?
4: Nejhorší track in the game.
2: Ten už jsme vydali.
4: Vydali teď.
2: A málem na nás přišel ten nejhorší diss, takže...
0: tak to si neřek.
2: Se to tak jako sešlo skoro.
0: Přímo. Hele, kdo podle vás dokázal jednorázově zmobilizovat víc lidí? Jan Žižka nebo Daniel Landa?
2: Okej, jednorázově určitě Žižka, no.
1: Yes.
4: Asi jo, no. Yes. Protože ale bude to hodně jako vyvážená.
1: To je jako zajímavý, protože já jsem se koukal jako na statistiky, kolik údajně by mohl zmobilizovat Jan Žižka jako na jedno tažení, což bylo nějakých 10 až 20 tisíc lidí.
2: Okay.
1: A koukal jsem se na koncert Daniela Landy, kde měl nejvíc lidí a Daniel Landa byl na 40 až 50 tisíc.
2: Tak to je ještě před Žito éra, jakoby.
1: Ale zároveň zase jako Jan Žižka neměl žádný jako...
4: A kde to bylo ten Landa?
1: Internety a tohle. Hele, nevím.
4: To je na teď. Polském národním stadionu. Hele,
1: nějaký velký stadiák právě.
2: Jakoby nultý. To jsou ty nultý, když prostě ten Orlík ještě jakoby...
0: Jako oba dokázali ve svém primu hodně, no.
1: Jako vlastně, dokázali dost a je to takový spletitý. Ne?
0: Hele, jedeme dál. V rychlosti, bohužel, kdo podle vás, pardon, účinkovat ve snímku pro dospělé, který natáčí Zork, nebo natáčet snímek pro dospělé, ve kterém účinkuje Zork?
2: Kdo to natáčí?
0: Tak to klidně může nebo, být třeba, nevím.
2: Co byla ta otázka?
0: Účinkovat ve snímku pro dospělé, který natáčí Zork, nebo natáčet snímek pro dospělé, ve kterém účinkuje Zork?
2: No tak prohodit si s ním jakoby ty strany a natáčet ho tam, no asi. By to
4: taky bych to asi nezaznělo radši, no.
2: Shadow DJ jako Zork a ne...
4: Prasárna
2: jsou obě. Nebudem šerovat jeho zaměstnání, no.
0: Jdeme dál.
1: Kdybyste byli básníci před mikrofonem, kdo z vás by byl Paulí Garant a kdo Lipo?
2: Já bych chtěl být Lipo.
4: Kámo, to by si myslel, že jsi Garant tam.
2: Ne, ne, to si ne.
1: Ale je pravda, že
2: tak víc, jako už
1: je pravda, že on je takový větší jakoby umělec.
2: Jo.
4: A on je takový Johnny Macheta spíš. Já jsem Janek Rubež, on je Macheta, kámo.
2: My jsme Janek Rubež a Johnny Macheta, jakoby duo.
0: Tak jdeme už dál, jo. Hele, nahrát track z Gufrau nebo týden v kuse poslouchat desku Monarchia, to se padá Rafael.
2: Oh shit, určitě Gufrau, jako a to by byl hit, jako a ještě bych vzal Rohonyho tam schrbenýho na to, to bylo top. Ty medvědí kostýmy bych si vzal ještě na to a šel bych tady po Vinohradský a to by bangovalo.
0: Tak a poslední ještě.
1: Zavřít se do místnosti na 48 hodin, kde freestyluje MC Metoděj, nebo 48 hodin poslouchat od lidí z Hip Hop Stage Boomer Talk na New School.
2: A? Oba je dobrý docela.
4: Kámo, toho Metodě asi.
2: Jo, jo.
4: To jsem teďka viděl na nějakých reelskách a tak.
2: On je dobré, on je gout, jako abych s ním dal, no.
1: Přesně. Jako Metodě to musí zažít každý jednou za život minimálně.
0: Ale tohle bylo naše buď a nebo a dostáváme se do naší poslední pasáže, která se jmenuje...
2: Tier list.
1: Tier list.
7: Excalibur. Tier list.
0: My jsme si pro vás připravili dneska tier list rapových dvojic, protože vy jste rapová dvojice a hodně se tady skloňuje, víš, někdo, nejlepší duo v CZ a tak dále. Probíhá to stylem, jo, že Kasa řekne tu dvojici a vy následně ji umístíte na tier list, což je žebříček. A máme jich hodně, takže bych se asi moc nezasekával. Sko je nejlepší, Fko je nejhorší.
2: OK.
5: Jo.
4: Okay,
5: já to dneska vidím hůř, ale budu to tahat random, jak se mi to líbí.
2: Yes.
5: Třeba teď se mi líbí jako BPM.
2: Okay.
5: Tam byste zařadili BPM.
0: Básnici před mikrofonem.
5: Před mikrofonem.
4: Neznám, for real.
2: No, Bčko.
5: Dobře.
2: Bečko bych dal prostor, byl procítěný.
1: Dobře.
5: Tady máme Rohonyho a Manene dokonce jsem dostal.
4: To bych dal Cčko.
2: To je takový to na fotbal, na skandování.
4: No, to bych dal Cčko.
2: To necením moc, ale OK, no Cčko.
5: Dobře, pak máme třeba Ferocity a Ládíka.
4: To je podle mě silný jako duo. Ačko, jo. Nešel bych do SK, ale Ačko jakoby...
0: Nech si tam rezervuje, no.
4: Tam bude
2: rozhodně.
5: Pak je tady třeba Berlin a Arleta.
2: Dynamic duo.
4: Pak je dá Bčko, to je taková jakože zlatá střední cesta.
0: Byla.
5: Tak je třeba Jay Diesel a Tafrop.
2: Ačko.
4: Kámo, Esko.
0: Jo.
2: Esko.
0: To je legendární track Milané, ne?
4: Milané, přesně.
2: Ale jo.
4: Přesně, jak vaří ta Frop, to mě to úplně...
1: To podporuju profíky.
5: Tady vytáhneme třeba, hele, Fuckstroy a Smacker.
2: Hej, pro mě je to Esko, no, ale protože to mám tak jako odžitý. Ale dejme Ačko, ať je tam prostor.
4: Yes.
2: Ale všichni chceme nějakýho Fuckstroy ještě.
5: Hele, Sergej Barakuda a Pastor.
2: Tohle duo nefungovalo
4: to
2: nikdy,
4: nebylo, jakoby, nebylo, no,
2: Cčko, protože,
4: okay.
2: Jo, je to o Sergiovi.
4: Dal bych Bčko, možná pro těch 50% tam bylo jako v pohodě, tak.
0: Existuje ale... nepasterizovaná verze, to kdo by nevěděl.
5: No, co takový India, víč?
2: Hej, to mám taky odžitý.
4: Kámo Ačko, Ačko, velrybí hovězí.
2: Yes, to je dobrá věc.
0: Taky v každém dílu Excalibru myslím zaznít, jo. India Vič zatím.
2: Jo,
5: a co jako... takový Lukáš Dub a DJ Vič?
4: To je F-ko, dáme tě někdo v tom F-ku. Dám bych ho tam.
2: To je hnědé duo.
5: Hele, tady ten ICL s Illyro, Slash Boys,
2: S-tier,
5: tak to asi rovnou můžeme dát nahoru, super.
0: To mě nepřekvapuje.
5: Yes. Co tam máme dál? Marat a Igor.
4: To bych dal tak na Ačko.
2: Jo.
0: To kdybyste dali pod Ačko, tak bych se tady hodně čertil.
2: Byli u mě vejš jakoby dřív.
4: To je vodure,
2: nejsou prostě aktivní, takže...
0: Jo, no, neřekli jsme, že to je v Primu, je to přesně jako obecně, no.
5: Tady je Děkan a Olach.
0: No, to by nevěděl, Jakub Děkan a Olach, to jsou zase...
4: Okay. To k tomu Rohanimu možná, ať se tam trošku vyplní, jakože, jo, že ne, úplně to F-ko víš, jakože to F-ko bude fakt
0: a to zdal nejlepší. Hezky, kdybys dělal festival, tak by byli na stejný stage docela funkční.
1: To jo, no.
4: Jo.
1: Děkys. To byly dobrý stage na tomhle festiáku.
2: Jako. Ok,
4: A rovnou bych to C-čko dal i Elboya Doriana. Myslím si, když to vezmem konceptem.
2: Dobrý,
4: právě,
2: to
4: sedí, tak.
2: To je takový Blackwood Corner.
5: No, tak vytáhneme třeba Nika a Izo to.
4: Ale to je jako...
2: To je jako, já cením mega vlastně, ale nemám, neslyšel jsem od nich vlastně jeden celý track.
4: Já bych dal Bčko, to je jako, že...
2: Yes, yes.
4: Určitě si zaslouží být takoby to Fko...
0: Já jsem...

0: myslím, že všichni ne, dali na Esko obecně, ale jakože přesně, ty jo, tak yes.
1: Krásný line-up se nám z toho skládá, fakt.
2: No, tak tady třeba, a co třeba Anet X a Nobody Listen?
0: Wow.
1: To je Dynamic pár.
3: Láhev od vína.
1: Náš druhý pár v našem tier listu rapových dvojic.
0: To vyber ty, kam.
3: Já nechci být nějaký hejtr, ale...
1: Máš ty dvířka k tomu Nobaďákovi.
0: Ne, to jsme...
3: Asi C-čko, jako já miluji, jak zpívá, to je top, ale nepotřebujem k tomu dalšího borce, no. Dokoliv to schrnul.
2: Hugo Tox a James Cole.
3: To je Esko vždycky.
0: To je Esko, no.
1: To je jasný.
3: Těším se na K.O. Crew EP.
0: Yes.
2: Pak už nám tady zbývá jenom Smoked Up.
3: Esko. On jakoby ještě to vyhrotí.
1: Já cením, že to krásně zarovnáváte, protože to na tom IG postu...
3: Smoked Up, to je prostě můj kůň, jako kterýho jsem tady to už jakoby
1: udělal.
3: Proklamoval před 5 lety snad. Takže.
0: Yes.
2: No a zbývá nám tam Orion a Vláďa, Orion a James Cole a FNL a Esposito. Tak začneme nejdřív tím Espositem a s FNL.
3: Brno, Fko.
2: A pak už tady teda zbývá jenom... Dvakrát Orion s někým.
1: Orion a Vláďa.
2: Orion a Vláďa.
3: No už jim na Brno, to zase ne.
0: Ty Orion a Vláďa, to bych dal tak, já nevím, Bčko asi.
1: Kdo by nevěděl, to jsou...
0: To tak teď uchlácholí, prostě... jakoby ty OGs nějak, víš.
3: Zase jako z těch desek bych tam piknul určitě ještě Rap and Roll, nad tím jsem taky váhal, jako kdy jako vlastně Mike Traffic udělal nejlepší produkce ve svém životě na Rap and Rollu, takže... To je pro mě dobrá
2: deska. A Oriona Jamesa Cole, to byla Orikoula s tomu?
0: Orikoula.
3: Tak je to to duo, který byl jenom na jednu desku, takže...
0: To bude Ačko.
3: Ale jo, no.
0: Jo.
3: Ale ta deska je super dneška.
1: Tak já jsem... To hezky nám vzniklo taky krásný line-up, tak teď mi ještě řekněte, na jaký stage byste se šli podívat, kdyby to byl line-up, každá ta kategorie.
2: Já bych šel na Esko.
1: Esko je silný, Esko je velmi silný. Já bych dal Esko a Ačko, no.
2: Když to Ačko
0: jako
2: to
0: Esko se... a Ačko by byla, jako klidně bych to spojil do jedné stage, prostě na nějaký open air letní, jakože by to začínalo ve 4, tam by mohl být třeba přesně...
2: Ten Tafrop.
0: Indy a DJ Witch by začali a drtím končilo by to Smoke Dubbím.
1: Krásný.
4: Já Esko Cčko, no.
3: Cčko.
1: Cčko dal by si z vodka, není voda.
4: Jako na Esko bych šel ještě jako tak jakoby střízlivý, abych si to užil.
3: To jsem chtěl taky
4: dodat. Na Cčku bych byl úplně.
0: Cčko
4: jako,
0: to by bylo na letenský pláni někde.
4: Na Cčku bych byl už bez trička, obtěžoval bych lidi a tak.
1: No hele, my vám moc děkujeme, že jste nám poskládali tady tenhle krásný tier list.
4: Objeví se na našem Instagramu, kde ještě jestli nejste, dávejte follow.
1: Excalibur / Radio Wave, už tam máme prostě komunitu, jak se dneska říká.
4: Sledujte na Spotify Excalibur Music, yes. Tam máme playlisty od všech hostů, plus na konci každého měsíce nahazujeme naše tipy za uplynulý měsíc.
1: Dokonce teď, jak byly ty vedra, tak se tam nahodila i série ochlazujících coverů pro lidi, co nemají doma klimatizaci, takže to je prostě jako takový bonusový obsah, co vám tady dáváme. Dneska jsme tady měli Spiral Shot, jo, a Sosra, a.k.a. Pyra Boys vydali desku Check High Tech, kterou dávejte. Lidi ještě možná by třeba chtěli někdy si něco od vás koupit, tak bude něco takového úplně závěrem, taky to promo okýnko teďka.
0: Okay. Tak jakože tou dobou, kdy tohle dropne, už by asi mělo být. CDs teďka řešíme ve výrobě, bude jich poprvý 200 místo 100.
1: Hezký krok, je to tady, no.
0: Je to tady prostě, už jsme jako mainstream totální a to. Nějak se tady asi nebudem promovat, jsme rádi, že nás jako lidi poslouchají za vás, jsme rádi, že už jsme asi po třetí tady, v zásadě vy jste nás nějak tak objevili, tak si nás pasete hezky a my jsme na to úplně rádi, že
1: mám zaplatit večeři.
4: Ládujem vám ten
0: čo. Bych lidem naopak říct, ať podporu váš pořad, protože ty rapový pořady, podcasty, to se nedalo už tady prostě poslouchat v Česku, tyjo, jako fakt to bylo hroznej pain, nedalo, jako.
3: Já jsem to říkal a shoutout Excalibur a shoutout všem, co se podíleli na té desce a shoutout domů taky, mý ženě a rodině. Yes. A shoutout všem, kdo poslouchá Excalibur.
0: A DJ Brazy. Big up DJ Brazy.
3: Jo, big up producentům.
1: Jakub Dominik Kasa, Pyra Boys, my se slyšíme v naší tej trojici za 2 týdny s další nějakou exkluzivkou. Nezastavujem, pokračujem.
4: Mějte se, aloha šílenci.
1: Mějte se krásně. Čau, Belo.

0: aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven. Slejvák, Chudáčci, Boys, Buchty, Chelly West, Casablanca a naše tradiční

0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Tento pořad není vhodný pro děti.
2: A protože jsme ho ještě nenatočili, tak nevíme, koho urazíme, ale moc se mu omlouváme. Rozhodně jsme to nechtěli udělat, ať už to bude kdokoliv.
3: Chudáčci. Série o tom, když se nedaří.
4: Nekonečná!
3: Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem na Rádiu Wave.
5: Zvedněte motory.
2: No tak my vás tady vítáme. Tak Petře, jak ses měl ten týden uplynule? Jak ses měl?
1: Báječně, byl jsem na dovolené.
2: Aha.
1: Byli jsme v Chorvatsku, bylo to bravurní. Hned k tomu připošlu fuck up.
2: Dobře.
1: Jdu do toho. Hráli jsme hodně dračího doupěte, děkuju ti mnohokrát.
2: Výborně.
1: Právě mi Adam dolil alkoholický nápoj.
2: Ano, to je
1: Stroh 90%.
2: To je popis pro simultánní překlad pro ty lidi, co to budou potom slyšet v rozhlase, protože my z toho samozřejmě uděláme i díl.
1: Jo, a já v tom mám vosu.
2: Takže dobře, Chorvatsko a
1: Chorvatsko,
2: hráli jste...
1: dračí doupě.
2: Dračák.
1: Ano, brácha Andrejky je velmi dobrý v dračáku, jako pán jeskyně, takže nám připravil obří scénář. Já jsem si vyrobil mloka, Lizardmana.
2: Vyrobil mloka.
1: No prostě moje postava, na kterou jsem hrál, byla postava prostě mlok, jo? A tam jsme řešili hodně takový ozáření. Tak, prostě ozáření.
2: Ozářený mlok.
1: My jsme řešili takovou záhadu s generátorem. Nebudu se o tom prostě dál zmiňovat, bylo to samozřejmě strašně složitý. Jedinej,
2: já myslím, že klidně můžeš, musíme utáhnout asi třikrát delší čas než normálně.
1: Dobře, začínal jsem na levelu 5.
2: Jak to?
1: Protože prostě chceme velkou zábavu, hned od začátku. Žádný pachtění se s kamínkama, rozumíš?
2: Dobře, jasně, takže už byl vytuněný
1: prostě
2: mlok.
1: Vytuněný prostě vytuněný mlok. Jmenoval jsem se o to Schlagenweg nebo něco takového a zemřel jsem jako jediný v té skupině. Nicméně tu postavu jsem s bráchou vytvářel třeba 2 dny předtím, než jsme odjeli. Trvalo to 3 dny na tý dovolený a tam jsem zemřel. A nicméně potom jsme museli ukončit hru a já jsem si další celý den musel vytvářet novou postavu. A bylo to hrozně zajímavý, jak jsem si uvědomil, že to možná hovoří o více věcech, než jenom o tom. A já právě nevím, o čem všem to hovoří. Proto mám tebe.
2: Já nevím, jestli máme za stolik toho času. Dobře, takže fuck up byl, že mlok chcípnul.
1: Jako,
2: co je ten fuck up? Jako,
1: ano, tak
2: to,
1: prostě,
2: že jste hráli dračák ve vašem věku dlouho. Já myslel, že to bude ta pointa.
1: Prostě se
2: není,
1: musíš vypořádat
2: okay.
1: S tím.
2: Pak si chtěl
1: musíš
2: být mlok.
1: Se vypořádat s tím, že jsi jediný v té skupině selhal tak, že prostě už nepokračuješ. Chápeš, v jiný hře by ti řekli tak, nevím, co tady budeš další 4 dny na ostrově dělat, kromě dračáku. A poslali by mě do světa, do lesa někde, ke kozám.
2: Ty moc čumíš na ten Survivor totiž.
1: Jo. A je pravda, že tam, jak se samozřejmě měnily různě vztahy, protože byla to rodina dovolená, takže to není každý den úplně posvícení. Miluju rodinu.
2: Ty jsi mi říkal, že tohle je přesně to, o čem nemám mluvit.
1: Ne.
2: A začal si to, vole, sám hned v první větě.
1: Ne, protože jsem si uvědomoval, jak ty vztahy, který si buduješ, který právě ale nesmíš si budovat vědomně, že teď někomu řeknu hezkou věc, protože tím pádem máme převahu nad tím dalším. To ne, ale uvědomil jsem si, že ten Survivor prostě se dotýká každýho z nás v našich reálných životech.
2: Půjdem od toho radši.
1: Jo, děkuju moc.
2: No tak dobře, takže tvůj fuck up souvisí. Já z toho vyberu jenom to, že si hrál dračák a chceš být mlok. Můj fuck up souvisí taky s dovolenou. Souvisí s naprosto nevhodným výběrem destinace, která okay. Byla výborná, byla krásná, ale byla hrozně daleko a mně nedošlo, že vzhledem k tomu, kolik je našim dětem, by nám stačily Rígrovy sady. Takže výsledek naší dovolené, to tam mám samozřejmě napsaný. Já se k tomu budu vracet několikrát během toho dnešního dílu, protože je potřeba se toho trochu zbavit, mám to v sobě nějak nakumulovaný. Protože ta dovolená byla krásná, daleko, ale kluci si jim pamatovat nebudou, ale my s Kamilou to trauma ano. Takže, no přesně. úplně přesně. Líp bych to nepopsal. No tak jo, takže...
1: No počkej, takže, ale co?
2: No k tomu se chci dostat dál, tak zase nemůžu to všechno jako
1: ale tak to vystřít, nám vystřílet neřek, tohle na začátku. Opravdu tajemný.
2: Hele, ty jsi mluvil o Mlokovi, vole. Já říkám, že můj fuck up byl zásadně špatný výběr destinace na dovolenou. A hrozně mě mrzí, že to nemůžu vlastně svíst na Kamilu. Ahoj. Protože když jsem asi po týdnu tam, už byl opravdu na pokraji naprostýho zhroucení.
1: No a z čeho? My chceme vidět z čeho?
2: Ty jsi to slyšel, prostě to je, hele, jako děti ve věku 5 a téměř 3 vyžadujou naprosto něco jiného, než cestování autem po Azorech, objevování botanických zahrad. Už třeba jenom to, že mi nedošlo, že pro ně oceán bude příliš velký. Jako, jinými slovy, oceán byl vlastně příliš oceánovej. Takže jsme jeli k oceánu, aby byl oceán příliš oceánovej a pak jsme vlastně trávili veškerý čas na pískovišti u toho oceánu, ale i v tom rigráku je pískoviště, teďko nový dokonce, zrekonstruovaný s drakem.
1: Jo takhle, jakože jde o to, že to prostě byly moc drahý kulisy.
2: V zásadě jo, ale o ty peníze nejde, jako to...
1: To je jasný, že
2: člověk
1: ne.
2: Byl rád by... Díky, mami. Ta tady je taky někde. Jsem ji viděl.
1: Já ji vidím.
2: Jo? Mami?
1: Napravo.
2: Přiznej se. Nazdár. No takže já bych to skrnul tím jako špatným výběrem té destinace. Já bych se potom k tomu chtěl vrátit, protože tam těch aspektů je spousta, ale co jsem teda ještě chtěl říct, že jako je opravdu tvrdé a je potřeba se tvrdě smířit s realitou, že to je celý jenom moje vina. Protože...
1: To je stejný, jak to mám s tím Mlokem. To je úplně stejný.
2: Jako... Je to stejný.
1: Dobrý, pojďme se o to nebavit.
2: Dobře. Takže víš, protože já jsem se snažil tak najít tu jako to kolektivní sdílení s Kamilou a říkal jsem, hej, proč jsme jeli takhle daleko? A Kamila říkala, no, protože jsi to celý vymyslel a naplánoval.
1: No, takhle.
2: A ono to tak bylo, no. A já jsem si jako pak vzpomněl na ten moment, že my jsme se vrátili z Líbánek, kde jsme byli jenom spolu, uprostřed lesa, ve Finsku, v zimě, kde jsme nepotkávali vůbec žádný lidi. A přijeli jsme zpátky, já jsem byl úplně nadšenej a hned jsem potřeboval mít v tom kalendáři nějaký náhradní další těšení. Mm-hmm. A tak jsem okamžitě vymyslel, že Azory jsou taky super, protože jsou daleko. Jasně. Jenomže mně nedošlo, že ta zásadní okolnost...
1: Jsou děti.
2: Je složení té skupiny.
1: Jo.
0: No. Chudáček Adam.
2: A to je zajímavý, že na Mloka to nebylo.
1: Prošel jsem. Ne, to znamená, že máš plusový body, to znamená, že jsi víc chudáčkem v tuhletu chvíli.
2: Neznamená.
0: Chudáček se. Petr.
2: Yes!
1: Tak jo. Takže, tak. Nicméně, z toho by se dal udělat oslý můstek, on je opravdu hodně nenápadnej. Jo? Dnešní téma bude...
2: Cestování.
1: Je to opravdu originální můstek?
2: Tak Petře, co ty a cestování?
1: Já to miluju. Ne, jo? No takhle. Já to mám rád, pak je takový určitý úsek, který se jmenuje to cestování, který si většinou...
2: Jako ta cesta.
1: No ta cesta. To si bohužel pamatuju a většinou to spíš pamatuju i lidi, kteří cestují se mnou, protože jsem strašně nepříjemný a je mi to nepříjemný samotnému mě. Ale já jsem prostě v takovém nekomfortu, já prostě nenávidím letiště. Mm-hmm. Možná je to vinglama, který jsou tam udělaný opačně.
2: Jako je to možný, no. Protože ty poličky furt držej. No,
1: furt mě tam něco rozčiluje vždycky. Ale ne, jakože fakt je to pro mě, furt ty odevzdáš někomu věci, oni ti řeknou, slibujeme, že vám, že vám dorazí do letadla.
2: K tomu mám co říct.
1: Výborně.
2: Tím začala naše dovolená.
1: Aha, jo, takhle. No a ty prostě odevzdáš a prostě najednou je nemáš a najednou si uvědomíš, že z nich třeba něco měl, co jsi chtěl zrovna teď využít, anebo vlastně vůbec, ale už se vlastně furt u toho ještě jde. Potom jsou tam ty dlouhý schody, co nejsou schody a vezou tě dopředu. Víš, co myslím?
2: Pohyblivá země prostě.
1: Děkuju moc. Ano, země láva. A jakoby jedeš a... No prostě je to celý tak hektický, potom vždycky si chci něco koupit.
2: A jezdící země je strašně.
1: No je to...
2: To je fakt prostě, masakr.
1: Že by helmu by měli rozdávat. A prostě potom vidím duty free, tam si vždycky říkám, hele, tady si lidi určitě tady ušetří ty peníze. Přece. Tam si nikdy nic nekoupím, protože už nic nemám. A potom nasednu do letadla a prostě se nějak musím smířit s tím, že už někam jedu. A potom tam je to skvělý.
2: A ty už nic nemáš, když jedeš tam? Že to možná vysvětlujete?
1: Ne, jakože něco jo, ještě.
2: Dobře, takže máš problém, tak proč lítáte? Proč nejedete vlakem?
1: Ale ne, ale to není nic, jakože ono je super, že tímhle, jako teďka takhle. Jasně, lítání je asi špatně. Ale když už člověk letí, tak mě to nevadí, protože díky tomu se dostaneš na místa, kam by se třeba nedostal autem, jo? Do Indonésie asi, úplně třeba. Tam jsem nikdy nebyl, ale třeba. A takže v tom je to skvělý, že se najednou objevíš vlastně za podezřele rychlej čas, se objevíš na místě, který je úplně nesmyslně daleko.
2: Ještě s dvojitou uhlíkovou stopou.
1: Přesně. No. Tak už to chápu, no, celý. No. Takže ono to je o tom, abych přestal prostě jenom já jezdit a všechno bude v pohodě. Tak to je poho. Beru to na sebe, OK. No takže tak, a já se chci zeptat na to, jak začal teda tím pádem tvůj příběh, protože mi to láká jako hodně.
2: Hele, my jsme se strašlivě těšili, vyrazili jsme plní naděje a optimismu. První takovej škraloub vznikl asi 10 minut před příjezdem na letiště, kdy si Kamila vzpomněla na naprostou vlastně smyšlenou informaci, ano. Že když naposledy... Hele,
1: nebyla to smyšlená informace.
2: Prostor pro dotazy bude na konci. Jo?
1: Nebyla to smyšlená informace, Adam Eprý.
2: Dobře, nebyla to smyšlená. Teď víte, proč nejsou v tom studiu prostě.
1: A nebo jsou ale mutnutý.
2: No zkrátka to je jedno. Zjistili jsme, mysleli jsme si na základě oprávněných skutečností.
1: Oprávněných spekulací.
2: Nebo minimálně i oprávněných domněnek. Ano. Jsme si mysleli, že aerolinka, což bylo TAP Portugal, vyžaduje udělat si online check-in s nějakým časovým předstihem a že když to neuděláš...
1: Tak to propadne.
2: Tak ne úplně propadne, ale musíš to pak platit na místě. Mhm. No, tak už to byl první taková jako lehká nervozitka, když jsem tam v tom autě s posledníma 10 minutama snažil nějak nadatlovat, ale to se podařilo. Letiště, paráda, vyrazíme, je to skvělý. Do té doby, než máme už v Praze takový zpoždění, že víme, že nestihneme to přípojové letadlo. Což jakákoliv hodina navíc strávená v dopravním prostředku s těma dvěma malejma dětma, je taková časovaná bomba. Načež jsme přiletěli do toho Lisabonu, tam jsme teda trávili už jako několikátou hodinu víc na té cestě, než jsme měli. Noc naštěstí ne, i když to chvíli vypadalo. Vlastně jsem v země i s Kamily cítil, že bychom byli trochu rádi, kdyby tam byla taková malá pauza, protože už to začínalo být vlastně extrémní. A když jsme doletěli na ty Azory s asi 3 nebo 4hodinovým zpožděním, takže v 11:30 v noci a už jsme jenom chtěli vyřešit to auto a absolvovat hodinovou cestu ještě k tomu baráčku, co jsme tam měli zařízený,
1: ano.
2: Tak jsme zjistili, že nám ztratili kočárek.
1: Ne, ne.
2: A to bylo výborný, protože přesně v tuhle chvíli chytli ty děti třeba 17. vlnu energie.
1: No ale přichází na řadu tvoje zručnost.
2: No přichází na řadu to, že... Jsem si prostě pač mám počepit.
1: No tak jasně.
2: Udělal cestovní připojištění s názvem letadlo.
1: Olala.
2: Takže jsme je podojili nakonec. Jako vlastně
1: Zveme všechny.
2: Zaplať pámbu, že se to stalo, protože to potom zpětně trošku ten, jako ten bol z té cesty tam nám...
1: No počkej, a to vám rovnou hnedka koupili nový kočárek? Jako?
2: Ne, tak my jsme,
1: free,
2: ten,
1: nebo?
2: Hele, my jsme věděli, že ten kočárek tam používat vlastně vůbec nebudeme, protože tam jsme měli takový nosítko.
1: Jo, takže ale... šlo o kočárek doma.
2: No ono šlo, my jsme ten kočárek měli kvůli tomu, že já jsem prostě dopředu extrémně nervózní z jakýkoliv interakce mezi náma jako rodinou s dětma a dalšíma lidma. Aha. Takže mně přišlo výhodný, že se do něj dá jedno z těch dvou dětí připoutat.
1: Rozumím.
2: A tím pádem ho vlastně máš tý svěrací kazajíce a můžeš ho aspoň jedno, normálně mu zamezíš se hejbat a je to takovej druh svázání, který je společensky úplně únosný.
1: Jo, rozumím.
2: Ale v tuhle chvíli vlastně už to bylo o tom, že jako jsme byli opravdu unavení, ale věděli jsme, že když to vydržíme, takže nám z toho možná něco cinkne. No, takže jsme to vydrželi, oni nám potom čtvrtý den volali, že ho našli, ale my jsme dělali, že...
1: To není náš.
2: Že to nevíme a vyzvedli jsme si ho, až vlastně, když jsme se vraceli zpátky. Ale bylo dobrý, že jako to ty peníze přišly, takže nepodceňujte to cestovní připojištění. To mě naučila máma třeba a vždycky mi to připomene. Ale já ji tentokrát předběhnu. Jo, přesně tak.
1: Tak jo.
2: Takže tak to začalo, no. Načež teda, když jsme dojeli v tu jednu ráno do toho baráku.
1: Počkej, a to už je druhý den vlastně.
2: To je furt ta jedna cesta, to už trvá třeba 8, nebo už jsme na cestě třeba 11 hodin z původních 5.
1: S mezi přistáním v Amsterdamu.
2: V Lisabonu.
1: V Lisabonu.
2: Ale už jsme na místě a přijdeme do toho baráku, tak si tak jako vydechnem, tak to okoukáváme, kluci spí v autě a já tak otevřu takový jako okenice zatemnělý na takovou malou terásku, rozsvítím a za těma dveřma je 6 obřích Švábů. Obřích Švábů. A já na to koukám a říkám si, no tak to ne, prostě ne.
1: A ty nemáš rád Šváby?
2: Tady, já mám rád Šváby, ale ne po té, co za nima jedu 11 hodin prostě na Azory s dětma. A hlavně my o tom něco víme, my z Ústí.
1: No jasně.
2: Že Šváb nikdy není sám, stejně jako štěnice.
1: No jasně, no.
2: A když je venku a je takhle blízko a úplně se tam vyhřívá jako...
1: No není, je tam jako doma.
2: Je tam jako
1: má
2: doma.
1: Má tam i gauč prostě.
2: Přesně,
1: a tak dále.
2: Úplně udělá takový jako... Co tady?
1: Co mě otravuješ?
2: No a přesně s touhle leností si to tak jako odprdelili prostě jo. Tam do nějakého toho sklepa a my jsme začali doufat. A pravda je, že Šváby byly ukázněný.
1: A zůstali bez sklepy,
2: dokud jste nebudeli. A zůstali zalezlí a následující 2 týdny jsme o nich nevěděli, ale...
1: Oni jsou ale plachý, oni prostě jenom čekají na atomový výbuch a... Který přežijou
2: a
1: potom teprve začnou být suverénní, podle mě.
2: No to jo, no. Ale jenom to byla takovej další malej vrip, takovej osten, co jsme absolvovali při tom našem příjezdu.
1: A další?
2: Hele Petře, pojď se taky říct na chvíli slovo, vole, jo, to jako, takže...
1: Mě to zajímá, tak protože já cítím z toho, že hele, to je prostě silný.
2: Bylo to hrozně silný, protože to je prostě situace, kterou víš, že si naprosto nezvlád ty už dopředu tím jako výběrem. A teď seš na místě, který je hezký, ty víš, že má veliký potenciál, ale vůbec ti nějak růsto. Prostě nedošlo v tvý proaktivně rodičovský jako hlavě, že těm dětem to je úplně fuk, protože budou dělat to stejný, co dělali na rozlučce Lukáše Černocha, kde ty si nebyl, protože ho nemáš rád.
1: Já jsem byl na svatbě.
2: A to je kde vlastně hráli na kamenech u vody. A
1: jasně.
2: Tady ta situace vytvoří takovej jako přetlak toho, kdy ty víš, že se chceš věnovat jim
1: a
2: být tam s nima,
1: a
2: ale
1: se.
2: Zároveň ti tak jako trochu furt cukají ty nohy jít někam jinam. Mm-hmm. A do toho ještě náš mladší Josífek objevil takovou geniální superschopnost, kterou si naštěstí jako vypimpil jenom na tyhle 2 týdny a pak ji začal opouštět.
1: Ano.
2: A to je extrémně vysoký jekot, ale takovej ten jako fistulovej, opřenej normálně o hlasivky, takovej ten opravdu vysoký zvuk, který když slyšíš třeba 50krát za den, tak i podle mě sebevětší prostě Buddha, i Vladimír 518, který si flexí s tím, že na své 2 dcery ani nezvyšuje hlas, tak jako jsem si naprosto jistý, že tady by věděl, že to je otázka života a smrti.
1: Mm-hmm.
2: A s tím jsme bojovali...
1: Takže jste ho tam nechali.
2: Úplně... Byla jedna chvíle, to byl zvlášť.
1: Tak... Ne.
2: Jestli si pamatuješ na Morče.
1: No. Ano.
2: Ne, to byl takovej opravdu krizový moment, což nebylo ještě jako o to 2x víc líto, protože na to vyšlo na den Kamilinejch narozenin, kdy kluci vlastně běhali po tom místě, kde jsme bydlili, jenom vydávali neartikulovaný zvuky, načež jeden zakop spadnul na takovej betonovej sokl, prokousl si pusu, takže ne. To vypadalo, že jako pojedeme na šití, pak se to nějak sklidnilo.
1: Do moře jste ho dali, to zaceluje.
2: A já pak v jednu chvíli jsem jako musel na chvilku opravdu odejít, protože kluci takhle běhali a Kamila zvolila taktiku, že bude dělat, že je mrtvá.
1: Co?
2: Takže si lehla do té ložnice a já jsem viděl, jak se chudák jenom snaží úplně zuby nechty si udržet aspoň poslední zbytky klidu, což dělala tak, že vypadala jako mumie, koukala jenom hlava takhle jako spod prostěradla a já jsem říkal, tyjo, to je fakt úplně dovolená snůzky. Fakt skvělý narozky, to je opravdu paráda. Tak to, jako a takovýhle situace se množily. A samozřejmě můj oblíbený rodičovský paradox. Celou tu dobu si říkáš, že si chceš jenom přece trochu na tý dovolený odpočinout. Prostě proč ty děti po tobě nechtějí jenom peníze na to, aby u bazénu scháněli hašiš, prostě tak jako... jako
1: čistý,
2: jsi to dělal
1: prostě.
2: Ty.
1: No jasně, rozumím.
2: A... tak tam prostě seš A jakmile se vrátíš domů, tak ti to okamžitě začne chybět, dojme tě to, začneš se nenávidět, máš černý svědomí, je ti to strašně líto, že jsi to celý víc neužil. A to všechno trvá do té chvíle, než zase někam takhle odjede.
1: Tomu nevěřím, já věřím.
2: A ty po té první vteřiny
1: ne.
2: To opět...
1: Ne, my to musíme zlomit, tohle ne, takhle nemůžeš nad tím přemýšlet.
2: Petře, ty řešíš mloka.
1: Já jsem ti chtěl říct, že prostě to se stane, ale jednou ty děti třeba tě tam vyvezou. Jakože to bude naopak, chápeš, že třeba...
2: Jako
1: tam...
2: až budu starý a postiženej, prostě nemohoucí.
1: Ty tam budeš běhat po betonu a oni budou dělat, že jsou mumie.
2: No tak jako dokud na tom budu, takže budu běhat po betonu a nebudu já ta mumie.
1: No.
2: Tak
1: ne, ale
2: to
1: fakt prostě to se zlomí a podle mě to je s tím věkem společný, že prostě si toho neváží.
2: Jo, myslíš, že, ale oni si právě to, oni si toho váží, oni nedělají nic špatně.
1: Nebo tak jako, že vážej.
2: To, ty jsi to prostě podělal, jako to by to mělo dojít. To by to, nebo ne ty.
1: Děkuju.
2: Tobě to
1: jo, to je vlastně ještě takový detail, byl jsem tam taky. Ne. Já ti rozumím, ale jakože to muselo být nepříjemný.
2: No, to je právě nepříjemný, jako...
1: A i příjemný.
2: Frustrující, samozřejmě. Nepříjemný i příjemný.
1: Ale to
2: prostě,
1: jsou všechny tyhle zážitky.
2: Ale naprosto extrémní, jako opravdu. A teď, když jsem to psal tý mámě, o tam tať, pač, my jsme spolu hodně v kontaktu, jak víte, že to je, a přesně jsem jí vlastně popisoval tu hrůzu v té absurditě, tak říkala, máš úplnou pravdu.
1: Je to obojetný, jak by se dalo říct. Markus Revolta by to označil jako... Bod toho, kdy si mohl prostě vnitřně vyrůst.
2: No a já jsem to neudělal, takže...
1: No právě.
2: No hele, ale dobře, takže to jsou... No a ne, pojď ty teď konkrétně...
1: Dobře, já jsem to chtěl jako rozšířit, protože mě nějak nebaví bavit se jenom o sobě, chápeš? Neříkám, že to děláš ty. To vůbec tak nemyslím. Myslím jenom jako, že... Jen tak. Je nějaký dopravní prostředek... Který nemáš rád?
2: Tak proč se mě ptáš, když nechceš, abych mluvil pořád o sobě?
1: Ale ne, já odpovím taky potom. Takhle. Máme nějaký dopravní prostředek, který nemáme rádi?
2: Všechny úplně.
1: Máš všechny rád?
2: Nemám rád žádné.
1: Jo, takhle.
2: Nemáš rád
1: ani jako řízení třeba?
2: Jako občas, ale nejsem takový ten typ, co si to jako užívá, co pohrdá.
1: Bereš to jako nutnost, prostě dostat se někam.
2: To je praktický, no. Hmm.
1: A třeba loď?
2: Loď jako...
1: To je v pohodě,
2: loď je
1: ne?
2: Dobrá, no, ale jako jak často tou lodí jezdíš, nebo...
1: No my jsme třeba teďka, my jsme totiž byli na takovém ostrově a aby ses dostal jinam, tak jsi musel samozřejmě logicky dojet na pevninu. Tak. A tam člověk používal... jakoby přívoz, nebo jak se tomu říká, trajekt, ferry, you know. A prostě třeba to člověk absolvoval párkrát, jo, a vždycky, když jsme tam najeli tím autem, tak tam prostě poprvé, když jsme to uviděli, tak se odklopil takový obří poklop a tam ten nutil ty lidi zajet do toho podpalubí. A díky bohu jsme se tomu vždycky vyhli, protože já mám pocit, že to je cesta smrti úplně jasná.
2: Jakože jste se rozhodli tam nevět.
1: Ne, prostě nás vždycky to naštěstí vyšlo tak, že nás vždycky třeba předtím, už jsme tam výjížděli, ne, doprava, yes.
2: Že jste nemuseli tam do té hlubiny.
1: Jo, do pekla. No a poslední cestou zpátky nás to potkalo a bylo to úplně v klidu. To je historka, co?
2: To je... To mám hroznou radost. To je super.
1: Ne, bylo tam vedro, no.
2: No ale hele, obecně, jako cestování, jo, poznávání jiných krajin.
1: Jak to máš s jazykama, to mě zajímá strašně. Jsi Angličan, Němec, Francouz?
2: No já jsem normálně, co?
1: No jestli umíš německy?
2: Německy umím docela dobře předstírat, že umím německy.
1: Jo.
2: Jakože když dostanu třeba text v němčině, tak umím, myslím, docela obstojně, protože jsem chodil na super jazykovou základku, mm-hmm. kterou jsem se pak svým geniálním rozhodnutím na začátku studia Gimplu rozhodl úplně zahodit a vzít si francouzštinu. Takže výsledek je ten, že neumím francouzsky ani předstírat a německy předstírat. Mm-hmm. A jako domluvím se anglicky. No,
1: jestli spíš jako seš ten typ, který když přijede do nějaký země, kde se mluví nějakým jazykem, tak se snaží jako během toho pobytu tam, protože znám spoustu takových kamarádů, myslím, že i nenápadně připomínám jedno z nich, protože mám takovou potřebu se vždycky jako snažit trošku přijít na kloub tomu jako nářečí.
2: Hele, jako je pravda, že kdykoliv jsem v Řecku, tak říkám Kalimera s gustem, jako že jsem se tam narodil.
1: Já tohle myslím, no.
2: A mám vždycky pocit, že jako... My víme, my Řekové.
1: No jasně.
2: A vlastně docela rád flexím, že jako jsem byl v Řecku mockrát, což je pravda, ale vždycky jsem byl jenom v tom jako hotelovém rezortu, kde prostě dělali hranolky a točili plzeň, takže... Takže jsem řekl asi stejně jako Ústečák, no.
1: Rozumím. No, já se chci zeptat na jednu věc.
2: No.
1: Co tě táhne k Řecku?
2: Hele, mě tam jako...
1: Teď se přesouváme do té vážné roviny. Jo? Můžeš jo. si dovolit i třeba říct nějaký historický reálie.
2: To je dobrý.
1: Jo.
2: Jako mě k Řecku teď už nic moc netáhne, ale vždycky mi tam tahala máma.
1: Jo, takhle.
2: Což bylo skvělý. Já jsem si to dlouho o sobě myslel, jo? Že,
1: co?
2: Že, jako, no, že jsem určitě taky cestovatelský typ, takový jako pankáč, co jede někam s báglem a tam to nějak dá, no tak vůbec. Jako pro mě, já třeba jenom, když jedeme do Sapy, tak se chci zabít prostě po 20 minutách a představa, že takhle vystoupím třeba ve Vietnamu a teď říkám, ty vole, a teď 2 týdny prostě a tady je to, teď jako to je nezorganizovaný, já vůbec ne, jako teď to opravdu musím objevovat, mně to přijde strašně děsivý.
1: Jako stojí to hrozně energie, to je pravda.
2: Takže jako Finsko, to je jediná taková pro mě v něčem jako výjimka, protože...
1: Jak to? Čím to je?
2: Protože to je země, která má nejnižší zalidnění v Evropě. Takže tam se opravdu dá přijet a týden nikoho nepotkat.
1: Mm-hmm.
2: A u toho normálně chodit kolem toho místa, kde bydlíš, ale opravdu týden nikoho nepotkat. A
1: rozumím.
2: To jako je ta chvíle, kdy jsem spokojený na světě. Co letní lásky, Petře?
1: A je. Mám. Nebo tak, ne, to...
2: Tak se zeptáš mě?
1: Ne. Máš?
2: Samozřejmě.
1: Jo. Já řeknu první, nevadí. Já si pamatuju na, jako takhle, celkově tábory, jo. Já nevím, jestli jsi to měl stejně. Na každém táboru se musí, podle mě zákonitě, vzniknout táborová láska.
2: Já jsem jezdil na skautsky a byli jsme tam jenom kluci. Což tak, nic samozřejmě nevylučuje, vůbec ne, ale
1: jasně,
2: mě to nepotkávalo.
1: Rozumím, tak já jsem to měl vždycky a vždycky to bylo naprostý fiasko. Vždycky. Bylo to až jako, už jsem si říkal, kde je chyba. Jo? Já jsem dělal všechno, já jsem dělal první, poslední, já jsem byl tak hodnej kluk. Možná to bylo tím, že jsem...
2: To byla kuchařka.
1: Ne! Možná, já nevím, čím to fakt bylo, já si myslím, že jsem byl až moc hodnej. To jsem vždycky záviděl, jo? Těm jako takovým těm outsiderům, to byl určitě ty, viď?
2: No to byl spíš ty.
1: Nebyl právě.
2: Jestli
1: byl
2: ten
1: outsider naopak, ale.
2: Ty jsi chtěl říct badass, spíš
1: no,
2: než
1: badass.
2: Outsider.
1: No já neumím ještě vyjadřovat se v tom smyslu.
2: Děkuju.
1: No a prostě nikdy to nebyl, jakoby prostě nikdy to ničemu, nebo vždycky jo, třeba to i vypadalo chvilku, že to vypadá, že vznikla láska, a pak nastupte do autobusu, jedem a tam si odsedla ode mě. Jo? Takže jsem chtěl jenom tohle říct na úvod. Ale pamatuju si jednu lásku, bylo to v mých 10 letech. My jsme jezdili s prarodičema do Chorvatska, i s bráchou a bratrancem a s babičkou. A jeli jsme tam vždycky do nějakého kempu a tam vždycky vznikly nějaké lásky. Můj brácha s bratrancem, wow. Jo, bude to šílený. Připravte se, opravdu. A můj brácha si tam našel nějakou Chorvatku, můj bratranec taky. A oni byli 3 sestry, prý. Nebo takhle, ne, ty jsem... No, tam jde o to právě, ono to bylo takový zvláštní, takový. Oni řekli, že mají 3. sestru a že by mě ráda poznala. Jo.
2: Aha.
1: A bylo to samozřejmě takový úplně, že si říkáš, no tak to je magie.
2: Co jinýho, Petře?
1: Prostě... 3 kluci z Čech, 3 holky z Chorvatska a potkají se, chápeš, v jednom kempu, u dědy s babičkou. A já prostě jsem jí chtěl poznat, ale ona se v jednou furt schovává. A já jsem si říkal, co jsem udělal. A oni to mě využili na to, abych potom dělal nějaký věci, kterým oni prý jí řeknou, jo?
2: Ano.
1: A ona prý potom za mnou přijde, když se mi něco povede, nějaká lumpárna.
2: Furt pochybuješ o tom, jestli jsi byl ten outsider.
1: No právě. A my jsme potom odjížděli. A já jsem zjistil, že tý holce je 32.
6: Chudáček Petr.
1: No ano.
2: To je mi líto.
6: Ne, v pohodě. Ale já jsem se z toho fakt oklepal, vůbec to není důvod, proč to říkám tady teď, v tuhle chvíli, proč jsem se na to vzpomněl a tak, a už mi trošku habruje hlas, jdu se napít.
2: No já jsem, jako pro mě jsou letní lásky spojený s psaním dopisů.
6: Ale, ty jsi psal dopisy.
2: No, protože my jsme na skautském táboře jako nesměli mít mobily, nebo respektive mít jsme ho mohli, ale u příjezdu na ten tábor jsme ho rozdávali do takové bedny a kdo ho tam měl, tak ho dostal na hodinu při poledním klidu. Já jsem si ho samozřejmě sebou vůbec nebral, protože mně přišlo hrozně romantický, že budeme psát ty dopisy.
6: Počkej, ale promiň, já se omlouvám. Ale jakože holce, kterou jsi znal už předtím.
2: No jasně.
6: Jasně, dobrý.
2: Jak jsem říkal, byli jsme tam jenom kluci.
6: No právě, tak...
2: Jakože bych si třeba vzal sebou Bravo a odepisoval na inzeráty
6: já nevím.
2: Dopisama.
6: Já tě znám.
2: Ne, ale jako takže pro mě jsou letní lásky spojený s tímhle opravdu romantickým čekáním na to, až se vrátí ten kamarád, který má tu funkci pošťáka a opravdu rozdává ty pohledy nebo dopisy a ty víš, že si sakra přece psal každý den jeden dopis. Tak jak je možný, že ti prostě přijde jenom jeden za týden třeba? Tenkrát mi to bylo líto, dneska jsem za to vlastně vděčnej, protože to byl velmi funkční trénink na formát naší SMS-kový konverzace s Kamilou. A mě už tím pádem dneska nic nezaskočí.
6: Rozumím.
2: A neberu si to osobně, víš, ale kdybys to viděl, já jsem jako...
6: Počkej, a myslíš, že to zahazoval, ty tvoje dopisy?
2: Ne, spíš byla taková nějak jako normální a napsala prostě jeden za týden, zatímco já jsem každý polední klid seděl a přepisoval prostě obrázky jednorožce, kolem kterého jsem psal, co se děje.
6: Kolik ti bylo?
2: Jako třeba... I třeba 15.
6: A to je hezký.
2: Jo, no. Je to hezký.
6: Hele, taky, když... Pardon, já vím, že to je trošku jinam, ale pro mě to bylo šílený zjištění, když jsem byl dítě a byli jsme ve školce třeba, na nějakém táboře, nebo prostě, je se to určitě, ne? Nebo jsem si to vymyslel?
2: Může se to dít, no. Školka v přírodě.
6: Tak normálně ti ten každý den přinesou ten dopis a tam není známka. Je na malo...
2: Já vím.
6: A já jsem tomu nerozuměl, jako. Já jsem si říkal, tak asi jsou hodní na té poště vidět, že to je pro dítě. Ale fakt i takhle mi to řekla ta učitelka. Říkal, no, to poslali rodiče, fakt tam nemají známku, jo. Já říkám, ne, mám tady namalovaný tulipán, jak maluje moje máma. A ona mi řekla, že to je zázrak tím pánem. Pak jsem obcházel děti, ostatní, všichni měli tulipánky. Ne, teda mojí
2: všichni
6: mámy.
2: Všichni od mámy.
6: Ne, ale mně to přijde jako strašná zrada. Ty píšeš těm rodičům něco, abych třeba chtěl nějakou odpověď na tu věc. Ahoj, mami. A oni... Asi počítej s tím, co budeš řešit, nebo co? Jak to, že mají připravený odpovědi na to, na co se ještě ani nezeptáš?
2: Ty jsi ve školce uměl psát.
6: Já nevím, jestli jsem vůbec, jestli jsem odpovídal, no. Ale třeba jsem odpověděl, ale třeba obrázek, jo? Myslím, že jo. Napsal jsem obrázek, ale obrázek je
2: obrázek
6: nějaká...
2: se kreslí, Petře.
6: Ale když jim něco myslíš, tak tím i napíšeš myšlenku, dejme tomu. Nakreslíš.
2: Jako už vůbec mě zaráží, že jsi na ně odepisoval.
6: No ale protože já jsem měl pocit, že jsou se mnou v komunikaci.
2: No přesně ten pocit máš mít, protože kdybys ho neměl, tak bys myslel, že na tebe nemyslej.
6: Ale to je, no takže právě, oni... No,
2: hele, my to děláme pokaždý, když kluci někam jedou.
6: Ano.
2: A jako chápu to tak, nebo jako mě rozhodně neuráží, že mi teda neodepíšou.
6: Protože by to bylo...
2: A mám pocit, že ani je moc netrápí to, že jako hlavně, jako když jim přece píšeš, tak se spíš na něco ptáš, ne? Ne, že bys jim jako odpovídal, jakože včera jste měli svíčkovou, já vím, že ti je dobře. To, co se stalo s Péťou, nevadí.
6: Ne.
2: To bych jako se trochu lek.
6: Ale prostě je to zrada, je to lež. Tomu dítěti řekl, ne, jakože dělejte to dál klidně. Jenom říkám, jak to na mě působilo potom. Já jsem fakt z toho byl hodně zaražený. Z tohle, jako chápeš, zakazují se prostě falšovat bankovky, ale tohle je vlastně něco úplně podobného.
2: Jako je fakt, že čtyřletý dítě přesně jako s falzifikátama peněz a tímhle má největší problém.
6: Co myslíš, že jsem dělal potom? Co si myslíš, že jsem dělal potom? Tohle byl jeden z důkazů.
2: Jestli od té doby píšeš dopisy a místo známky tam kreslíš tulipán.
6: Tak... Poslal jsem ti spoustu dopisů, nevím, proč jsi neodpověděl. Ale ne, jakože... Ne, samozřejmě to byl podle mě začátek. Já jsem měl i takový v období, znáš film Chyt mě, než to dokážeš.
2: To je Chyt mě, když jako podfuk?
6: No, nevím, jak, ne, Leonardo DiCaprio dělá, že dělá a falšuje ty... Catch me if you can. Děkuju. Chyť mě.
2: Tak tohle znám samozřejmě.
6: No, tak vidíš. Děkuju moc, mnohokrát, chudáčce. No tak tohle, takže já jsem potom se snažil, i třeba, když jsem potom se přelomil do školy, do základku, tak jsem...
2: Přelomil.
6: No, tak hledám prostě jiná slova.
2: To se děti ze stanice Leningradská přelomějí.
6: Ježišmarja.
2: Na základku.
6: Ježišmarja. Tak to je strašný. Ne, prostě tak jsem se snažil třeba falšovat jakoby smlouvy a tak. A přesvědčoval jsem svoje spolužáky, že umím přijít na banku, aby nám mohli dát, kolik chcem peněz. Že umím i s vodoznakama.
2: A v kolikátý třídě jsi se snažil falšovat smlouvy?
6: Ve druhý. Já vám říkám, začne to jedním pohledem a vyústí to v podvodníka.
2: Hele, pokud vím, tak tvoje maminka je tady taky.
6: Je to tak.
2: Podle mě si tohle můžete opravit, možná si to můžete vyřešit.
6: Můžem.
2: No dobře, hele.
6: Hele.
2: Hala. Já si myslím...
6: Počkej, jak dlouho mluvíme?
2: No, ještě tady čekuju, 50 minut. 50, 50, 50.
6: Strašně to utíká s náma, podle mě.
2: Strašně to utíká. Já bych možná zkusil přeletět na další planetu.
6: Tak jo.
2: Přeletíme planetu 30-vteřinovou.
6: Uh-huh.
2: Jako jste si za to zaplatili, takže jak se naplní ten zbytek, je na vás toho času. To bych vám chtěl říct, protože teď se... My jsme na tenhle formát přistoupili hlavně kvůli tomu, že jsme chtěli, aby veřejnost, ale hlavně Český rozhlas, pořádně ocenil práci naší hlavní kolegyně a šéfový Míši Sladký.
6: Prosím, potlesk pro ní.
2: Protože teď je naprosto jasný, že úspěch toho podcastu tkví v tom, že ho někdo stříhá.
6: Ano, tady jste nám vlastně viděli do kuchyně.
2: Jo, já v tuhle chvíli přiznávám, že my už jsme vyčerpaný, takže my teď uděláme na konci to, co jste normálně zvyklí a pak se uvidí, jak s tím naložíme.
6: Te. Třicet vteřin světu, Adama, Trnky, Erneste.
2: Hele, ahoj světe, cestuj míň, poznávej víc sebe, než to, co je vzdálený. Věnuj se víc obecně sobě, svojí hlavě a svý duši. Ježišmarja, to je fakt, na plovárně se z toho stává.
6: Děkuji, Marku.
2: Předávám slovo Tereze Kostkový. Tak pojď.
6: Děkuju, Marku.
2: 5, 4, pojď.
6: Milý světe, je v pořádku falšovat. Ne, to není v pořádku. Ne, milý světe, buď na sebe hodný. Užívej léto, cestuj kam se ti bude chtít. To znamená, že můžeš i necestovat. A užívej život plnými doušky. Tak to řekla Tereza.
2: No dobře, a tak to bychom měli. A... A ještě bych hrozně rád chtěl pozdravit holky ze Sub-Zero. Ahoj.
6: Děkujeme mnohokrát za tento čas a budeme se těšit, jestli nás budete zase poslouchat. I když nad náma teď zlomíte hůl, je to v pořádku, chápeme to. Když tomu má člověk ten obrázek, je to horší, samozřejmě.
2: Napodobně.
6: Takže mějte se krásně a děkujeme ještě jednou moc.
2: Moc vám děkujeme, nashledanou.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: face straight to the floor.
1: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
2: To chcete povedať, že Leonardo da Vinci je Slovák?
3: Áno, presne tak. Sloven.
2: Ako Ježiš.
3: Ježiš Kristus tiež, presne tak. This is Slovakia Nightmare. Yeah.

vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože. Vytahuju, spír, na sobě no fear. Enemy jsou near, 10 deka na papír. Britney je tak moc, že vytahuje nože. Dělá mega hit, sladím se pomocí mrože.